90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
1: Na Rádio Praha.
0: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
1: Ve vašem mobilu.

0: Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Váhalové.
1: Host Lenky Váhalové.
2: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a za chvíli přijde další host. Tentokrát to bude herec a dabingový režisér Richard

0: Fialovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Richard Wagner. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Dabér, moderátor a také režisér v dabingu. A určitě naši posluchači, diváci už jim tak jako zapaluje, že Richard Wagner je Jindra. A teď to řekněte, prosím, vy tu známou počítačovou hru.
1: Jindřík ze Skalice ze hry Kingdom Come Deliverance 2.
0: Krásný, krásný. Jednoduše, jak jste se k tomu dostal?
1: Ke Kingdom Come? Mm-hmm. Úplně k jedničce jsem se dostal tak, že jsem v roce 2020 seděl ve svém bytě na Barrandově, potom, co jsem byl v Praze chvilku, tak jsem se přistěhoval do Prahy a nějak nebylo co dělat, byla pandemie, fakt jako jsme se nudili, já jsem tam seděl ve tmě, zimě a depresi a napsal mi jeden kamarád, se kterým jsem točil nějaký reklamy, že ještě jeho kamarád dělá vlastně Kingdom Come Deliverance dubbing fanouškovský, jenom těch cutscén. Tak jestli bych se nechtěl účastnit. Tak jsem mu napsal, on mě vybral jako toho Jindru, já jsem nevěděl, kdo Jindra je.
0: Nezlobte se, no. Richarde, ale co jsou cutscény pro nás?
1: Cutscény jsou takový ty filmečky v té hře. Takže ve hře chodíte, ovládáte, to je ten takzvaný in-game, to jsou takový ty hlášky jako nazdar hospodský, jak se dostanu tam a tam. A potom jsou ty cutscény a to je to, když se to jakoby zatmaví a přepne se to do krásného filmečku, který má jiný snímání kamer a je to takový filmovější. Tak tyto cutscény. Tak my jsme měli natočit jenom ty cutscény, vydali se nějaký a ty udělali obrovský boom na YouTube, lidi psali, ježišmarja, udělejte celou hru, my vám přispějeme. Udělal se účet, lidi tam naposílali hodně peněz a nám se povedlo udělat ten fanouškovský dubbing nějaký jako docela plnohodnotný. No a potom teda jsme to udělali, to bylo hezký a pak se oznámilo, že se teda bude dělat dvojka a mě oslovili na casting, já jsem šel na ten casting, tam mě nevybrali na Jindru, tak jsem si myslel, že teda dobrý, tak jako tak odzvonilo mi Jindru, nebudu dělat. A potom mi v červenci zavolal vlastně Láďa Hrádek s tím, že jestli bych to teda ještě chtěl dělat.
0: Zbouřili se fanoušci a chtěli vás? Nebo čím to? Nevíte, co se tam stalo?
1: Já vlastně nevím, já úplně nevím. Já si myslím, že prostě asi třeba někoho vyzkoušeli a že jako neviděli v tom takový ten vibe toho Jindry, prostě ten můj. A že nakonec se teda rozhodli pro mě, anebo si prostě zkusili, jestli budu mít teda nakonec čas ještě, nebo nevím vlastně, co zatím stálo úplně, ale jsem rád, protože Jindra je fakt jako fajn role a jsem rád, že můžu být jako českým hlasem toho Jindry, protože vím z toho, co mi lidi píšou, nebo když mě někdo potká, tak jakože z toho mají fakt radost a to je jako hrozně příjemný vědět, že jenom to, že jsem hlasem nějaké počítačové postavičky, což je pro mě vlastně jako bizarní, že se někdo spojí s mým obličejem. Takže to někomu dělá jako radost a že říká, že jako je to baví s mým hlasem, tak to je pěkný.
2: Radio Praha.

0: celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Válové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Richard Wagner, daber, moderátor. Já mám pocit, že jste trošku způsobili revoluci v těch počítačových hrách, protože počítačové hry se až tak nedabují a rozhodně neměli tak velkou fanbase jako tyhle ty dvě hry, nebo tahle jedna hra, která má dva díly.
2: Těžko říct, jak se to vezme s revolucí, protože hry se u nás dabují od 90. let, ale samozřejmě těch her nevycházelo tolik. Nebo lépe řečeno, tehdy ty hry vycházely, ne každá se dabovala, ale Vietcong a tyhle ty hry to se dabovalo, ale samozřejmě peněz na to bylo trošku méně, protože to jako byla velmi omezená cílovka.
1: Bylo tam malinko hlášek, malinko replik. Mám pocit, že ten váš Jindra je prostě velká role.
2: No Jindra je snad největší. Jako herní dabing, co snad jako je. Nevím, možná druhej největší určitě. Myslím, možná, že už aspiruje na toho prvního s těma DLCčkama, který teď točíme ty dodatky. Ale vlastně ještě třeba Mafia, že jo, to je úplně takovej ten jako jo ukázkovej dubbing herní, který je Mafia 1, v hlavní roli Marek Vašut, Luděk Čtvrtlík a Petr Rychlý. A strašně moc známých českých herců, kteří v tom dubují i malinkatý role. Pak vznikla Mafia 2, Mafia 3 se nedabovala, pak byla Mafia definitivní edice, to byl první můj herní dubbing, který jsem dělal. Tam jsem dělal malinkatý NPC postavičky ve stylu střílíte v přestřelce a ozve se nabím, sundej ho, odstřel ho. A tohle tam dělám já. A mě zastřelíte a já se objevím za rohem znova a řeknu zase tamhle je. Jo, a takhle. No ale vlastně Kingdom Come Deliverance 2 má jako ten dubbing fakt obrovský, strašně propracovaný. Opravdu je v něm strašně moc herců. To je taky věc druhá. Když si vezmete, že film, takový ten průměrný televizní film, řekněme, 90-minutovej, 25 herců, 30 možná, jo? Ale občas ve filmu je i 80 postav, ale prostě musí se to nějak udělat, nemůžete si vzít 80 herců, to se v životě nezaplatí. Ale to Kingdom Come má samozřejmě postav tisíce, ale v tom je snad 80 dabérů, to je úplně neuvěřitelný, jako na poměry to je fakt jako strašně náročný finančně, ale nádherně udělaný řemeslně dubbing, si myslím.
0: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango. Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.

0: Lenky Vahalové a tím hostem je Richard Wagner. A když se trošku přesuneme do té historie, tak abychom uvedli posluchače diváky do kontextu, kdyby náhodou tu hru neznali, tak je to rok 1403, ano. Vláda Václava IV.
1: Je to tak. Zikmund Liška Ryšava, tam do toho trošku růžky strká, ano.
0: A dočetla jsem se, že stran oblečení, toho prostředí a vlastně i těch replik, které jsou takové neomalené, až buranské, dalo by se říct, takže se hodně strefujete do té doby. Jak moc je to historicky pravdivé, nebo podle čeho jste, vy asi ne, ale podle čeho ten scénář vycházel?
1: Já mám pocit, že vlastně ten tým Warhorse, který tu hru vlastně udělal, tak oni opravdu si načítali strašně moc dobových listin, prostě všeho, co našli. Oni mě jednou po tom baráku, kde to vyvíjí, prostě mě tam jednou provedli ve Warhorse a tam bylo opravdu strašně moc historických knih, dějepisných knih, ale ne jako, že dějepis pro čtvrtou třídu, co koupíte v knihkupectví, opravdu jako starý, zažloutlý listiny, který tam jako kde si napůjčovali v knihovnách, koupili a tak. A opravdu se snažili udělat každý kámen přesně tak, jak mohl být. Tam, když jdete po té Kutné hoře například, tak opravdu vidíte, že ty baráky, které tam ustály v té době, opravdu tam stojí dodnes, tak jsou naprosto přesný. Umístění okna, ty základní kameny, jo, nějaký zdobení, svatá Barbora, tak ta je tam rozestavěná, dneska stojí, ale je na úplně stejném místě, ta kašna, že jo, známá. Tak tyhle ty všechny věci tam jsou, takže já si myslím, že ta historická přesnost je opravdu veliká a samozřejmě pro účely nějakého jako audiovizuálního díla je tam nějaká licence, protože se něco musí upravit, aby to fungovalo, ale myslím si, že jako je to velká věc, která jako je dějepisně přesná a že si myslím, nechci říct, že to je jako úplně výukovej nástroj, ale že jako nepodělá se nic tím, když by to děcka jako hráli v rámci dějepisu. Protože si myslím, že se tam dozví spoustu o těch historických postavách. Zikmund, Václav, přesně, všichni tam jsou a je to opravdu zajímavý.
0: No a stran obsahu, tak vycházeli tvůrci z nějaké reálné historie?
1: Jak to
0: ten
1: myslíte?
0: Příběh? Ten příběh?
1: Příběh si myslím, že asi úplně
0: je
1: ne.
0: Úplně je úplně
1: jako, že jsou tam historický nějaký jako odrazový můstky, fakta. To znamená, že třeba co chtěl Zikmund, kam mířil, co Václav, nějaký války, tyhle ty věci. Žižka. Ten tam je, že jo, reálná, nebo reálná zdánlivě postava, jo, prostě takhle. Ale Jindra je pravděpodobně vymyšlený a ten příběh je zasazený do toho, aby jako Jindra ometal, vymetal všechny tyhle ty historické události, tyhle ty situace a vlastně tvořil tu historii on. Takže to, že Žižka přijde o oko, tak jako že
0: Jindrovou
1: za to...
0: rukou není pravda.
1: Přesně tak, nemohl za to asi Jindra, ale jako je tam situace, že prostě Jindra udělá něco a najednou Žižka přijde o oko a je to jako, jo, tak takhle přišel o oko. Jindra ze skalice mu ho vypích, jo, jako takhle, tímhle způsobem je ta historie vlastně jako trošku upravená, ale jsou tam ty reální historický fakta.

0: Rádio Praha, se mnou je Richard Wagner. A teď ještě, když porovnáme tu jedničku a dvojku, tak vy jste v několika rozhovorech řekl, že ta dvojka za vás je propracovanější, že když třeba slyšíte tu jedničku, takže byste ji udělal úplně jinak. Mm-hmm. Nemají třeba tvůrci ambici, že by tu jedničku ještě předělali s váma?
1: To pochybuju, ono je to fakt hodně drahý udělat ten herní dubbing. To je jako nesrovnatelný s televizním dubbingem, protože ta technika k tomu to udělat je drahá. A já si myslím, že to jako ta ambice pro to úplně není. Ale já jsem to myslel spíš tak, ne, že by to bylo jako odfláknutý nebo tak něco, ale spíš to, já jsem v té době za stolik nedaboval. Já když jsem dělal Kingdom Come Deliverance jedničku, ten fanouškovský dubbing, prvně ty, jak jsem říkal, ty filmečky, ty scény a posléze teda ten plnohodnotný dubbing té hry, tak já jsem jako daboval jak dlouho, rok a něco, jednou, dvakrát měsíčně jsem šel na nějaký půlhodinový dubbing, jakože si mě režiséři brali a zkoušeli si mě. Měl jsem za sebou fakt jako málo zkušeností na to. No ale dvojku jsem dělal s tím, že už jsem 4 roky aktivně každý den daboval, třeba i režíroval, jo, upravoval, měl jsem za sebou spoustu věcí, takže si myslím, že samozřejmě tou v uvozovkách a v dobrým rutinou a tím, že se to ten člověk naučí, už jsem taky věděl, jak trošku třeba líp intonovat, jak to líp říct, aby to nebylo úplně jako fakt, že je ten Indra úplně jako blbec, jo, ale že prostě trošku mu dát nějaký ohraní, aby nebyly jenom rovně řečeny. Ano, takhle to je, jo, jako prostě, aby tam bylo jako něco trošku víc k tomu. Takže si myslím, že spíš já jsem se jako naučil za ty roky trošku líp ten dubbing zvládat, technicky, možná i herecky, to nedovedu já posoudit úplně. Ale to je asi ten hlavní, co já bych na tom předělal, protože určitě ten začátek hry jedničky je teda za mě, jako já jsem v něm brutálně jalovej. A jako je to pro mě až jako neposlouchat, že se u toho kroutím a říkám si, Krste pane, to je hrozně rovný, proč tam není žádný důraz a proč je tam těch důrazů tolik?
0: Na druhou stranu má to svůj logický vývoj a je logické, že když mezi tím jste nabral zkušenosti, že ta dvojka a ten Jindra z té dvojky už bude mít trošku jiný vibe.
1: No to jo, to určitě, ano, ano.
0: No a když jste dělal tu dvojku, tak dal jste mu i nějaký nový charakter tomu Jindrovi? Nebo jste se snažil trošku navázat na tu jedničku?
1: Asi jsem se snažil určitě navázat na tu jedničku. To jako nejde úplně ho změnit, protože vlastně ta dvojka začíná přesně v moment, kdy končí jednička. Akorát Indra jakoby vypadá starší. Já jsem se staral hlasem o dva roky, o tři. Což mi taky ten hlas samozřejmě klesnul trošku od doby, kdy jsem točil tu jedničku. Malinko. Takže asi jsem se nesnažil mu dát nějaký charakter. Vím, že jsme v rámci hledání nějakého hlasu zkoušeli různý, jakože jestli ho budu. Protože Tom McKay, který je vlastně jeho obličej a zároveň i hlasem toho Jindry Henryho, tak on je o 20 let starší než já a má mnohem hlubší hlas než já. On je takový jako, yeah, we were there. On je takový jako medovější dole, jo. Já jsem trošku vejš a hrubší. Takže jako jsme říkali, budeme se do něj zkoušet trošku stylizovat, ale to je divný. Já neumluvím tak strašně moc textu, abych pořád jako to říkal, takhle to bude trapný, jako prostě to držet někde. Tak jsme si říkali, hele, budeme to dělat prostě, jak nám to přijde přirozený, budeme se snažit nespívat takovou tou americkou intonací, takový yeah, what about you? Jo, tady tyhle ty věci, tomu se budeme snažit vyhnout. To chtěl konec konců i Dan Vávra. A takže já si myslím, že jsem ho dělal v podstatě tak, jak mi to přišlo asi nejpřirozenější, a když se to režisérům zdálo blbý, tak jsme jako předělávali a hledali jsme nějakou jinou polohu, jiný důraz, jiný výraz, jak to udělat, ale dělal jsem ho za sebe, takže vlastně Jindra je jakoby můj hlas. Nikam jsem to netlačil,
0: jo, vejš, to hlubi,
1: ne, maximálně trošku víc na dechu, že já jsem takhle a Jindra jakože je prostě víc takhle.
0: Jo, jo, jo. A co bylo na tom dabingu nejtěžší? Ta doba, která byla poměrně dlouhá, snad skoro 6 měsíců jste pracoval na Jindrovi?
1: Ano. Doba, období, to bylo nejtěžší. Udržet si nějaký ten tah na branku, aby mi nespadl úplně ten řemen, protože, jak jsem říkal, původně se přede mnou zkoušeli jiní herci na toho Jindru a tím pádem, tím běžel ten čas, který na toho Jindru byl. A mě zavolali v červenci, ale už se to točilo od předchozího listopadu, nebo řekněme ledna. Takže vlastně já jsem nastoupil do Jindry s nejvíc textem ze všech o půl roku později. Takže já jsem měl těch 6 měsíců, kdyby
0: super,
1: to byl normálně rok, na jednou až dvakrát tolik, co měli ostatní. A takže to bylo nejtěžší, jakože vlastně vidět, že děláme, co můžeme, já jsem úplně zničený, nemám náladu si doma povídat nic a pořád nám zbývá 3/4 hry udělat. A viděli jsme, jak to jakoby jde pomalu. A to bylo to, jakože, že to neubývá.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny
3: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Váhalové. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
3: Give me a beat.
2: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Praha, se mnou je Richard Wagner, dabér, moderátor. A ještě navíc ta hra vyšla ven 5. února 2025. A vy jste ještě v lednu daboval.
1: No jo, no, to jsme nestíhali.
0: Jak
1: moc,
0: to?
1: No. No, prostě to, nějak se to seklo. Já jsem během toho dělal taky jiné věci a prostě... Víte co, ono to funguje takhle. Já nemůžu, protože... Jenom proto, že vlastně dělám jako hru krásnou, velkou, všecko, tak já nemůžu na půl roku zmizet ze všech studií, protože kdo si na mě za půl roku vzpomene? Budu takhle ťukat na dveře a říkat, prosím, já bych chtěl práci, já bych chtěl zase dabovat. No ne, půl roku jsem všem odmítal zakázky, můžou se na mě jako vyprdnout, takže já potřebuju se udržovat tak nějak v tom, i v tom denním jako povědomí těch lidí, že jako jo, tenhle vlastně tady ještě, on ještě funguje, on ještě žije, on ještě mluví, jo, všecko tohle. I když dělá toho Jindru, že to všichni tak nějak věděli, že jo, prostě stejně. No a takže já jsem vlastně potřeboval režírovat, aby se na mě nezapomnělo, potřeboval jsem dabovat, aby se na mě nezapomnělo, přece jenom taky mě to baví, tak nechci jenom půl roku sedět v jedné budce a číst dokola repliky o Kutné hoře. Takže jsem musel dělat tohle, čímž pádem jsem nemohl pořád dělat to Kingdom Come. A zapomněl jsem otázku, ale...
0: No, že to trvalo poměrně dlouho, trvalo, že 5. To, února jo. Se to spustilo ven, tak, a jsem, ještě no, v lednu...
1: My jsme v prosinci zjistili, že mega nestíháme, a tak jsme museli točit, takže jsme si dali vánoční svátky a od 27. durch až do 11. 12. února bez jediného dne volna jsme točili. Možná, ok, na nový rok jsme měli volno prvního, ale pak hnedka 2. jsme nastoupili a to jsme zvedli tehdy tu dobu, kolik toho denně natočíme. My jsme totiž začínali na 4 hodinách denně, pak to bylo 5 hodin denně, pak jsme udělali 6 s pauzou na oběd a končili jsme na 7 hodinách denně, takže já jsem na Jindru chodil jak na full time. A ještě teda vtipná situace byla, že s deadlinem vlastně Jindry, Kingdom Come, se mi potkal i deadline série audioknížek, kterou jsem načítal. A já jsem musel kombinovat 7 hodin denně Jindry a 4,5 hodiny denně audioknížky. Takže já jsem na 9. šel na Jindru, končil jsem prostě v těch 500 hodinů na oběd a od 17.30 už jsem četl 4 až 5 hodin audioknížku a pak jsem přišel domů, padnul za vlast a druhý den znova.
0: V jaké kondici byly vaše hlasivky?
1: No, co hlasivky? Já jsem byl v háji, já jsem byl psychicky v háji, protože já jsem jakoby vstával a chtěl jsem i brečet, protože jsem věděl, že je přede mnou ten strašně dlouhý den, který mě vlastně jako už v takovýhle na ty povinnostní, jako povinný bázi, že tam musím, že mi to vlastně jako nebaví. A já jsem prostě vstával a byl jsem jako smutný z toho, že si musím někam jít sednout na hrozně moc hodin. Vědět, že je to tak dlouhý a že se jako tlačí na mě, jakože šup, šup, šup, ale jakože tím nechci říct, že jsme to nějak flákali nebo něco takového. My jsme jako tomu dali právě proto, že jsme se snažili, to trvalo tak dlouho. Kdyby jsme to flákali, tak končíme v listopadu, ale my jsme prostě jako jeli a snažili jsme se to pořád dělat hezky, aby najednou nebyl začátek hry krásný a od půlky tomu padl řemen a bylo to nějaký jako, jo, jako na půl. Takže jsme se fakt snažili a hlasivky...
0: Ty to asi... dali, ale psychika
1: no,
0: dostala na frak.
1: No, hlasivky to nějak dali, jakože chraptil jsem třeba občas trošku, byl jsem takový, že večer už jako mi ten hlas třeba vypadával, protože tak když 12 hodin, 11 hodin jako mluvíte v kuse, tak ono je to takový, jakože už potom člověk píská trošku. Ale spíš ta psychika, že jakoby udržet si nějaký jako pozitivní přístup k tomu životu v té době byl fakt jako náročný. A ono to zní, jakože jsem takový ten předstlivili, jakože no, on sedí za mikrofonem a mluví a stěžuje si, mohl, ať jde do práce, jako takové to reálné, že? Ale ono to jako já neříkám, ano, v porovnání asi s jinou, třeba s manuální prací, je to úplně něco jiného, ale jakože prostě spíš udržet tu pozornost, že fakt jako 7 hodin musíte mluvit a pořád vlastně stejně a ani tam nesmí být znát nějaká únava, nemoc, něco, pořád musíte, prostě v 9 ráno i v 5 odpoledne musíte pořád znít jako dobře. Na ten hospodskej, jak se dostanu do té Kutné hory? A pořád to musí být stejný, i když už takhle jako padáte, jo? Musíte tam pořád udržet ten stejný drive.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: střední školu uměleckou, kde jsem vystudoval vlastně kameramana, střihače, scénář, grafika, animace, takový jako balíček filmový. Potom jsem točil maturitní film a ten maturitní film jsem si říkal, že bych chtěl jako o dabingu, protože mě ten dabing zajímal od dětství. Já jsem v 10 letech chtěl být daber, protože jsem se koukal na Simpsony a říkal si, tehle bus to je Dejdar a já je znám z Arabely anebo z tohohle a tamtoho. A říkal jsem si, to je super, že jsou hlasy něčeho, já bych taky chtěl být hlasem něčeho. A to mě bavilo, pak mě to na chvíli pustilo, pak jsem nastoupil na tu střední a pak jsem dělal teda ten maturitní film. Ten maturitní film jsem udělal o dabingu, že jsem vlastně zavolal do jednoho studia ve Vršovicích pražských a říkal jsem, jako dobrý den, já jsem Richard, strašně by mě bavilo dabovat, chci to dělat od dětství, nemohl bych si to u vás vyzkoušet, prosím, a já bych si to chtěl i natočit, protože dělám film. Oni řekli, dobře, tak přijďte, děláme tady seriál Rick a Morty. Říkám, no tak jo, tak super. Tak jsem vzal dva kamarády, oni vzali kamery, jeli jsme tam, natočili jsme takový vlog ze studia. Tak jsem to natočil, zjistil jsem, že mi to vlastně hrozně baví, když mi to tehdy teda strašně nešlo a paní režisérka, a dodnes jí to nemám za zlý, mě už nikdy neobsadila po tomhle. A to je jakoby, víte co, to jsou aktivní režiséři, my se dneska potkáváme, znám moje jméno, zdravíme se, vykládáme si na chodbě, ale nikdy jsem u ní nedaboval. Chápu. Před 5 lety jsem už si udělal otřesnou vizitku, byl jsem otravnej, klepal jsem moc na dveře, moc jsem to chtěl dělat, takže tím pádem už se člověk tak
1: ale
0: jako
1: jak se to člověk má naučit, než tím způsobem, že se
0: jo, ale
1: to naučí?
0: To jo, ale zase zároveň člověk musí seznat, kdy je moc urputnej a kdy jako moc. Jakože já jsem na to asi fakt tlačil. Samozřejmě je dobře se ozvat, chci to dělat, mám proto nějaký predispozice, myslím, vyzkoušejte mě. Vyzkouší vás jednou, dvakrát, když už nezavolají, neťukejte na ty dveře každý měsíc. Dobrý den, já jsem pořád tady, abych to chtěl dělat. Akorát se člověk zprotiví, řeknou si to mezi sebou. A už tři režiséři řeknou, jo, to je ten otravnej. Jo, to, ono to nejde zase.
1: To je Jindra otravnej.
0: To je ten Jindra otravnej. Takže to zase tolik nejde. No ale tehdy jsem teda byl v tom studiu, tam jsem natočil ten seriál a chtěl jsem to dělat dál, tak jsem ten film točil dál a dál, rozhovory s jinými režiséry, jak jsem sbíral ty zkušenosti a tak dále. Vznikl z toho můj maturitní film, který se jmenuje Ruda, o dabingu, rozhovory a o tom, jak já si to zkouším. A potom jsem vlastně se, pak bylo chvilku nic, tak jako rok jsem ještě byl v Brně, pak jsem se přestěhoval do Prahy a začal jsem pracovat na jedné komerční televizi a pak jsem začal pracovat v komerčním zpravodajství internetovým. A tam jsem začal dělat kameramana a střihače, reportáží, natočil jsem, myslím si, desítky vyšší, možná stovky reportáží a vlastně mě to strašně bavilo, ale do toho mi vlastně chyběl ten dabing, protože jsem si říkal, to je přece něco, co bych chtěl dělat. A najednou jsem byl v té Praze a ty režiséři, když viděli, že na 20-minutový dabing nejedu 2,5 hodiny z Brna a 2,5 zpátky, tak už jim to nebylo jako blbý. Tak mi Richarde, tak pojďte na 20-minutový dabing, mám tady takovýho kluka, kterýho byste dal a pomůžete mi do sborů. Říkám, tak jo, super, tak jsem přijel. Tohle, najednou mi to asi nějak jako trošku šlo, tak si mě zavolali znova. A já jsem najednou jezdil několikrát týdně na dabingy, tady ty malý. A pak jsem začal jezdit na větší a na větší a na větší a třeba i hlavní role. Já jsem říkal, tyjo, a to už bylo najednou těžší skloubit s plným
1: kamerou.
0: Úvazkem. Protože 9 to 5, od 9 do 5 prostě v práci, někdy naopak posunutá směna zase do večera, protože v tom zpravodajství byl i bulvár nebo sport, takže noční nějaký jako výjezdy na hokej nebo na fotbal, jo, tyhle ty věci tam všechny byly. A nedalo se to. No a já jsem potom začal ten dabing režírovat. No a najednou mi jakoby na účet přišly dvě částky. Jedna byla od té televize, kde jsem režíroval dabing, a druhá byla za ten plný úvazek v tom zaměstnání. A já jsem viděl, že za tu jednu režii jsem vydělal asi tak o 1000 korun víc než za ten plný úvazek. A říkal jsem, tyjo, mně se asi vyplatí spíš jít na volnou nohu už, než jakoby ty celý dny nedabovat a odmítat tu práci, kterou mi ty lidi nabízí, za to, že jsem tady uvázaný a sedím tady v kanclu na zadku. A tak jsem dal výpověď. A zrovna tehdy jsem přestal mít úplně všechnu práci, takže jsem 3 měsíce seděl na gauči a brečel se nudím a že nemám co dělat. A pak se to zase nějak rozjelo a z 23 na 24 k 31. prosinci jsem dal výpověď, takže 24 až do března jsem neměl vůbec nic.
1: No a pak přišel Jindra. V létě.
0: A v červenci přišel Jindra, takže do té doby jsem začal trošku víc dabovat zase, potom od března jednu režii jsem měl něco, jak se to rozjelo, a najednou přišel Jindra, přišly režie Netflixu, jo, a tak dále, a tak dále, a najednou jsem tady, kdy mám každý den rozplánovaný na půl hodiny i s přejezdama, protože jinak nestíhám nic a všechno se mi už veze.
1: A na úplný závěr bude Kingdom Come Deliverance 3.
0: Krásně jsi to vyslovila, ale nevím. I kdyby byla, tak mě to neřeknou, protože vidí, že chodím do rozhovoru a jsem ta kecka, která by to určitě někde jako řekla, takže já budu ten poslední, kdo se to dozví, doufám, že už ne, s půlročním spožděním.
1: A nebo by to prozradil váš pes.
0: A nebo by to prozradila moje Nelinka, která tehdy prozradila i to, že dělám dvojku, ale dělali jsme, že ne. Ale každopádně já o tom, že by si chystala 3, nevím vůbec nic. Myslím si za sebe upřímně, že ne. Protože ta 2 byla tak strašně časově náročná, to se dělalo 7 let, skončila 1 a začalo se dělat.

0: na dvojce, možná už souběžně s jedničkou, jo. Je to opravdu časově náročný, takže jestli někdy, a tím neříkám, že jo, protože já to fakt nevím, 10 let, možná 7, 5, kdo ví, ale určitě nevyjde příští rok žádná trojka, protože to už bych jí musel točit.
1: Se mnou byl Richard Wagner, moc děkuju.
0: Já děkuju, bylo to super.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Kompletní archiv pořadu najdete na Můj rozhlas.cz. Host Lenky Váhalové.

0: Farná a Miraj, vzpomeneš si, teď máme 6 hodin, posloucháte Rádio Praha a zprávy s Václavem Millerem. Krásné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Opozice kritizuje výběr nového šéfa pražského letiště. Soud osvobodil domobranecký spolek, který pomohl vyslat Čecha na Donbas. Nejsilnější polská opoziční strana Právo a spravedlnost ztrácí 30 poslanců. Předseda Kaczyński je zbavil členství. A bude jasno až polojasno s teplotami 28 až 30 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Předseda opoziční ODS Martin Kupka vyzval vládu, aby do čela pražského letiště nejmenovala Radomíra Lašáka. Zároveň by podle něj měl kabinet zveřejnit dokumenty k výběrovému řízení. Podle Kupky je totiž Lašák spojený s pádem českých aerolinií a může teď ohrozit dobře fungující státní společnost. Ministerstvo financí, které je v současnosti jediným akcionářem letiště, kritiku odmítá. Výběrové řízení bylo v pořádku i podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO.
4: Opozice se snaží v okurkové sezóně hledat témata, ale tady hledá špatně. Proběhlo to naprosto regulárním způsobem. Všichni se shodli na konkrétní osobě a tato osoba taky bude řádně jmenována. Je to plně v odpovědnosti ovládajícího ministerstva a postupovalo se naprosto standardním způsobem.
2: Kvůli výběru Lašáka vyhlásili v úterý odbory na letišti stávkovou pohotovost. Podmíněnými tresty soud včera potrestal dva lidi v kauze paramilitárního spolku Českoslovenští vojáci v záloze Za mír. Podle obžaloby skupina pomohla vyslat v roce 2017 na Donbas muže, aby se připojil k separatistům. Podle soudu ale nešlo o podporu terorismu, ale o účast na nestátní ozbrojeně skupině a za tento trestný čin hrozí mírnější tresty. Státní zástupce Martin Bílý pro tři lidi navrhoval desetileté tresty vězení, jedné ženě necelých 7 let. S rozhodnutím soudu proto Bílý nesouhlasí a na místě se odvolal.
5: Důkazy, které jsou zajištěny, jsou dostačující pro rozhodnutí o vině a i ohledně právní kvalifikace, kterou jsem navrhoval. Takže v tomto směru já se soudem neshoduju, nicméně to rozhodnutí je napadeno obvádním, není to pravomocné, takže bude rozhodovat odvolací soud.
2: Samotný spolek Českoslovenští vojáci v záloze Za mír a další dva obžalované soud zprostil obžaloby. Česká diplomacie má nové informace o Čechovi zadrženém v Číně. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle něj budou celou kauzu řešit rezorty zahraničí a spravedlnosti obou zemí. V Číně o zadrženém Čechovi vyjednával i předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle deníku N české bezpečnostní složky nevylučují, že by Čína mohla chtít muže vyměnit za jejího občana zadrženého v Česku. Začal rozpad nejsilnější polské opoziční strany Právo a spravedlnost. Její předseda Jaroslav Kaczyński nechá vyškrtnout ze strany 30 politiků, mezi nimi expremiéra Matouše Morawieckého. Ten před několika týdny založil sdružení Rozvoj Plus. Přibližně 30 vyloučených politiků odmítlo podepsat prohlášení, že ke sdružení nepatří.
6: Všichni věděli, co mají podepsat. Zároveň všichni věděli, jaké budou následky, pokud nepodepíšou.
7: Řekl k vyloučení předseda strany Právo a spravedlnost Jaroslav Kaczyński s tím, že se s dotčenými poslanci nechce loučit s nevraživostí. PiS měl dosud v polském parlamentu nejsilnější klub. O členství ale přijdou ti poslanci, kteří se připojili ke sdružení Rozvoj Plus expremiéra Mateuše Morawieckého. Ten tvrdí, že Rozvoj Plus neměl straně škodit, ale měl oslovovat nové voliče. Někteří členové PiSu ale sdružení považovali za novou politickou formaci, která by oslabila stranu v parlamentních volbách. Ty se v Polsku konají příští rok v říjnu. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Dvě české tenistky čeká zápas o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici. Šampionka z roku 2021 Barbora Krejčíková se utká s Rakušankou Tágrovou a Tereza Valentová narazí na Ukrajinku s Nigurovou. A pět českých reprezentantů pojede o medaile na mistrovství světa ve vodním slalomu v americké Oklahomě. Poslední den šampionátu je na programu Kajak Cross. V Praze dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů a slabý jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Krásné ráno, po zprávách se podíváme, jak to vypadá na silnicích. Na dálnici D1 z Prahy do Brna buďte velmi opatrní u 77. kilometru za sjezdem na Koberovice stojí odstavené nákladní auto. A další podobné komplikace jsou na dálnici D1 opět z Prahy do Brna také u 172. kilometru. Tady stojí odstavené osobní auto s vozíkem.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké ráno s Rádiem Praha s Lenkou Vahalovou. Máme 5 minut po 6. Je sobota 25. července. Jaká bude muzika? Moby.

0: Selena Gomez dospívala na rádiu Praha minutu po čtvrt na sedm, krásné ráno. Venkovní program Ohniště a brzy i nový divadelní sál Studio Alta zve do bývalého pivovaru v Libni. Podrobnosti a samozřejmě i fotky, jak to tam vypadá, najdete přímo na našem webu praha.rozhlas.cz. Dnes bude jasno až polojasno, teploty 28 až 30 stupňů a vát má pouze slabý vítr. Vracíme se na silnice a komplikace, nebo respektive menší komplikace, jsou na dálnici D1 z Prahy do Brna. U 77. kilometru je odstavené nákladní auto a D1 ještě jednou stejný směr z Prahy do Brna. Pozor, u 172. kilometru tady stojí odstavené osobní auto s vozíkem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Krásné ráno, 6.30, máme pro vás další zprávy, ve studiu už je Václav Miller.
1: Dobré ráno. Opoziční ODS vyzvala vládní koalici, aby zvážila chystané personální změny ve vedení pražského letiště. Od srpna má být ředitelem a předsedou představenstva letiště Radomír Lašák. Proti jeho jmenování se postavili i odborové organizace. Vyhlásili stávkovou pohotovost. Bojí se o směřování letiště. Lašáka navíc spojují se zánikem leteckého dopravce ČSA. Úřad vlády chce změnit jednací řád kabinetu. Jeho novou podobu předložila šéfka úřadu Tinde Barta. Z dokumentu vyplývá, že by se mohla omezit připomínková řízení některých návrhů. Podle Barty jde jen o modernizaci zastaralého předpisu. Koalice změnu hájí tím, že změny začala chystat už předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně zrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o víc než 4 koruny. A rostou taky ceny ropy na světových burzách. Čeští hasiči dorazili do Francie, kde budou pomáhat s hašením požáru. Do oblasti Gironde, nedaleko Bordeaux, dorazila sedmičlenná posádka vrtulníkem Black Hawk. Češi ve Francii od začátku prázdnin už pomáhali. Dvě posádky letecky hasily požáry v Pyrenejích. Kromě Čechů se k hašení připojují v těchto dnech i Slováci, Chorvati nebo Portugalci. V Praze bude jasno až polojasno s teplotami 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Stále sledujeme situaci na silnicích. Na dálnici D1 opatrně z Prahy do Brna. Tady máme u 77. kilometru odstavené auto.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Že je virtuální realita jen ke hraní, plzeňští vědci proměnili v rehabilitační pomůcku pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Jak to funguje, řekneme za chvíli.

0: Krásné ráno, minuta po 6:45, Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi. Pacienti s roztroušenou sklerózou mohou nově rehabilitovat pomocí virtuální reality, vyvinulí vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém sleduje pohyb paží, vyhodnocuje správnost cviků a terapeutům pomáhá přizpůsobit rehabilitaci konkrétnímu pacientovi.
1: Aničko, teďka si dáme na ruku trackery, já vám pomůžu s tím, co máte tadyhle nahoře na paži. Vy už jste si tam dala jeden na zápěstí, ještě budeme potřebovat třetí tracker, on se dává na hrudník.
2: Libor Váša z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni teď pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery, které sledují její pohyb. Teď už jí utahuje na oči brýle pro virtuální realitu.
1: Tak.
2: Anička je tedy připravená začít cvičit. My už vidíme, že ji virtuální realita přenesla do přírody.
3: Tak cvičení začíná s mojí pravou rukou dole křížem před tělem.
2: Anna Rašková je zdejší studentkou medicínské informatiky. Právě ona vytvořila aplikaci, díky které můžou terapeuti porovnávat vývoj pacienta v čase.
3: Mojí práci na projektu byla vyhodnocovací aplikace, do které vlastně jdou výstupy z toho nahrávání z té terapie pacientů. Vyhodnocuje se různě. Odchylky, rychlost provádění, nějaký vlastně třes.
2: Základem celé rehabilitace přitom podle Libora Váši nejsou počítačové hry, ale léty prověřená fyzioterapeutická metoda.
1: Jsou to cvičení, u kterých se poznalo, že těm pacientům pomáhají s obnovou jejich schopnosti pohybu.
2: Virtuální realita tak nenahrazuje terapeuta, ale usnadňuje jeho práci.
1: Ta velká výhoda je, že on jim nemusí moc vysvětlovat a nemusí jim pokaždé vysvětlovat, jak má ten pohyb jakoby v základě podobě vypadat. Čili ten pacient tohleto velmi, velmi přirozeně vidí, kudy ten pohyb vede, jakým způsobem má mít tu paži orientovanou, v jaké fázi má mít třeba rozevřenou dlaň, kdy má mít zavřenou dlaň.
2: Na technologii vědci spolupracují s lékaři. Teď ji testují ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Thomayerově nemocnici a od září i v domově svatého Josefa u Dvora Králové nad Labem. Vývojáři zároveň pracují na tom, aby ji jednou mohli pacienti používat i doma. Ze Západočeské univerzity v Plzni Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Praha žije trendy.
5: Praha žije trendy.
0: Hezké ráno, teď ještě jaké bude dnes počasí, má být jasno až polojasno, teploty 28 až 30 stupňů a vát má pouze slabý vítr. A ze silnic mám aktuálně dobré zprávy, zatím žádné novinky.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Za digitalizaci protipovodňových opatření zaplatí pražský magistrát skoro 20 milionů korun. Přes 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli tak o řidičský průkaz. Spojené státy hlásí rekordní počet případů spalniček, před lety přitom nemoci vymítili. A bude jasno až polojasno s teplotami 28 až 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hlavní město dokončí digitalizaci mobilních protipovodňových opatření. Systém propojí více než 34 tisíc zařízení po celé Praze, jako například protipovodňová vrata, uzávěry, klapky na kanalizaci, kamery nebo monitoring hladiny Vltavy. Modernizace bude stát víc než 18 milionů korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
2: Nově bude systém pokrývat kompletní správu mobilních protipovodňových opatření. Od evidence jednotlivých komponent přes plánování jejich nasazení až po podporu provozních procesů.
0: Jednorázové jízdenky na lanovku na Petřín budou od září dražší. Před rekonstrukcí v roce 2024 stály 60 korun. Nově to bude o 40 korun víc. Pro cestující s dlouhodobým kuponem na pražskou MHD se nic nezmění. Dnes je to 135 let od zahájení provozu petřínské lanovky. Momentálně technici provádějí kontrolní jízdy nových vozů. Dvanácti trestních bodů dosáhlo v prvním pololetí přes 35 tisíc řidičů, ti tak na rok přišli o řidičský průkaz. Ve stejném období v loni bylo asi o 2,5 tisíce méně. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. K vrácení řidičského průkazu je následně potřeba splnit několik podmínek, říká mluvčí ministerstva Alena Mil.
3: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
0: O konkrétních podmínkách by se řidič měl informovat přímo na úřadě obce s rozšířenou působností, kam podle trvalého bydliště spadá. Nejčastějšími přestupky v letošním prvním pololetí bylo překročení maximální povolené rychlosti a používání telefonu za volantem. Spojené státy letos zaznamenaly víc případů spalniček než za celý loňský rok. Podle amerického centra pro kontrolu nemocí je letošní rok nejhorší od roku 2000. Tehdy byla infekční nemoc v zemi oficiálně vymícena. Spalničky jsou jednou z nejčastějších příčin dětských úmrtí.
4: Potvrzených případů je dnes 2318 a nemoc se šíří stále rychleji. Za uplynulé dva roky se nakazilo víc lidí než za předchozí čtvrtstoletí dohromady. Většinu nemocných tvoří děti. Desítky z nich skončily s těžkou formou nákazy v nemocnici. Lékaři jako důvod uvádějí klesající proočkovanost, která se po pandemii covidu nevrátila na potřebných 95%. V listopadu mezinárodní panel rozhodne, zda Spojené státy přijdou o status země, kde byly spalničky vymíceny. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Teniska Tereza Valentová po roce znovu postoupila do semifinále Live Sport Prague Open. Obhájkyni titulu Marii Bouskovou porazila na centrální švanickém dvorci ve třech setech a v souboji s kamarádkou a reprezentační kolegyní poprvé slavila vítězství. Ve třetím setu si Valentová musela vzít čas na ošetření kvůli problémům se zády. Nicméně na dnešní semifinálový souboj s Ukrajinkou Snigurovou by měla být připravená.
5: Vůbec nevím, co to je, ale myslím si, že to nebude nic vážného, jenom prostě jsem tam sklouzla a doklouzla jsem se tam nějak do backendu a skřípil se mi nějak záda, takže pak jsem se nemohla předklonit a jenom ta fyzika mi pak dala nějaký ty prášky, takže ty pak zabrali postupem času, ale jsem ráda, že jsem to takhle zvládla a uděláme všechno pro to s tím, aby byla ready. Myslím si, že budu.
0: Do semifinále postoupila i Barbora Krejčíková, která si bez problému poradila s Dominikou Šalkovou 2-0 na sety. Její soupeřkou bude Lili Tagrová. Rakušanka porazila Sáru Bejlek rovněž 2-0. A v Praze dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů a slabý jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Stále sledujeme situaci na silnicích, ale v tuhle chvíli mám dobré zprávy, zatím žádné novinky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi. Teď máme 7:05. Je sobota 25. července a v našem vysílání nesmí chybět perný den na kalendárium Petra Jungmana už za chvíli a z muziky Amy Van House. Douči. Nico Santos.

0: Černý den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 25. července. Svátek má Jakub. Jméno z hebrejštiny se vykládá jako ten, kdo se drží za patu, druhorozený. A dneska je nejčastějším jménem našich novorozenat. Druhý je Matyáš, třetí Jan. Uholek vede Eliška. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nikájský císař Michal VIII. Palaiologos obsadil v roce 1261 bez boje Konstantinopol a obnovil byzantské císařství. Skončilo tak panství křižáky založeného latinského císařství. Michal VIII. Se stal byzantským císařem. První pasažéry svezla lanovka na Petřín přesně před 135 lety v roce 1891. Přesně ve 3 hodiny odpoledne byla zahájena pravidelná doprava cestujících. Nahoru to stálo 12 krejcarů, dolů 6. Zpáteční byla za 15. Letos byla lanovka z gruntu rekonstruována. Na Petřín jezdí docela nové vozy. Od 1. září i za novou cenu, za rovnou 100. Druhý a velmi ničivý podhladinový výbuch atomové bomby, označené jako Baker, provedly Spojené státy u atolu Bikini před 80 lety v roce 1946. V hloubce 27,5 metru došlo k explozi, která měla zjistit účinnost jaderné zbraně proti loďstvu. Kolem atolu byly rozmístěny desítky bojových a obchodních lodí. Mnoho z nich detonaci nevydrželo. Mezistátní smlouva o průběhu československé hranice vstoupila v platnost v roce 1997. Stanovila tak definitivní podobu hranice mezi oběma státy. Délka je 251 km a 711 metrů, na nich je celkem 4170 hraničních kamenů. Kdybyste je chtěli přepočítat. Kulatou 80 má manželka krále reggae Boba Marley.

0: Českou sobotu.
1: Krásné ráno a jaká bude ta sobota? Slunečná, polojasná a naměříme maximálně 30 stupňů. A ze silnic stále dobré zprávy, zatím žádné komplikace.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
4: Give me a beat.
3: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Krásné ráno, 7.30, stále posloucháte Rádio Praha a teď už zprávy s Václavem.
1: Dobré ráno, mezi Smíchovským a hlavním nádražím v Praze ode dneška nejezdí vlaky, dělníci tam upravují trať, cestující musí místo 5 vlakových linek využívat městskou hromadnou dopravu. Dopravní omezení potrvá do pondělí, vždy mezi 8 a 18 hodinou. Podrobnosti najdete na webu Českých drah. Nejvíce živelních škod v Česku za první pololetí zatím způsobily déšť a krupobytí, meziročně je ale škod míň. Třeba Unika pojišťovna hlásí pokles asi o 600 případů. Podobně je na tom taky Generali Česká pojišťovna. Ta za první půl rok eviduje zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí. Lety do Španělska a Francie kvůli tamním požárům Češi většinou neruší, shodli se na tom prodejci letenek. Ani portál Letuška nebo vyhledávač letenek Kivy.cz nehlásí výraznější pokles zájmu. Zaleci.cz prodal na letošní léto do zasažených destinací 5000 letenek. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval Ukrajince před dalším velkým ruským útokem. Ten by se podle Zelenského měl odehrát v nejbližších 48 hodinách. Ukrajinský prezident proto doporučil, aby lidé byli maximálně opatrní a nebrali na lehkou váhu letecké poplachy. Praze bude jasno až polojasno s teplotami 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Nesmí chybět pohled na silnice, já mám v tuhle chvíli ale dobré zprávy, zatím žádné výrazné komplikace ani zdržení hlášené nemáme.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Slavnou růžencovou slavnost čeká zásadní oprava. Renesanční obraz Albrechta Dürera se po mnoha desítkách let dočká restaurování v hodnotě 9 milionů korun. Podrobně za chvíli.

0: Krásné ráno, George Ezra dospíval přesně ve 7:45. Růžencovou slavnost, jedno z nejslavnějších děl v Česku, si lidé v prostorách Národní galerie budou moci prohlédnout už jen do konce tohoto roku. Respektive do konce srpna tohoto roku, abych byla přesná. Pak bude obraz německého malíře Albrechta Dürera přenesen do dílen restaurátorů, kde ho budou 5 let opravovat a stát by to mělo 9 milionů.
1: Toho Bohdá nebude. Aby císař a král Rudolf. Kolikátý jsme?
2: Druhý, vlastně.
1: Druhý!
3: Do Prahy obraz zakoupil císař Rudolf II. Jako jedno z mála děl z rudolfínských sbírek unikl Švédům a v Praze zůstal. Později ho získali strahovští premonstráti a od nich ho v roce 1934 koupil československý stát. Postaral se o to sběratel umění Vincenc Kramář a už tehdy byl nejdražším zakoupeným dílem v nově vzniklém samostatném Československu.
4: Ta hodnota byla stanovena na nějakých 9,6 milionů tehdejších korun. Což už nám mnoho neřekne, ty peníze měly tenkrát úplně jinou hodnotu.
3: Oprava růžencové slavnosti se plánuje asi už od 19. století, říká s úsměvem Olga Kotková, která se jako historička specializuje na umění 15. a 16. století a sama o sobě říká, že pro růžencovou slavnost má prostě slabost.
4: Už krátce poté, co ji Albrecht Dürer namaloval v Benátkách, tak ten obraz začal chátrat. Takže on už v minulosti prošel celou řadou náročných oprav. A poslední takovou jako zásadní opravou, kterou prošel, to bylo v letech 1839 až 1841. A vlastně ta restaurace z mé strany dopadla tak na 50%. Johann Grus vlastně nezvládl tu složitou technologii, byl v časovém presu. A v podstatě od té doby, co tato restaurace byla dokončená, tak se neustále mluví o tom, měli bychom ten obraz restaurovat znova.
3: Růžencovou slavnost znázorňují ve všech učebnicích a zásadních publikacích dějin umění. Na obraze je Panna Marie na trůně s Ježíškem, svatým Dominikem a anděli. Udělují požehnání v podobě věnců z růží. V pozadí výjevu přihlíží sám Dürer jako extravagantně oblečený plavovlasý mladík.
4: Běžný oděv mužů byla taková ta černá šuba, černý plášť. Ale pozor, Albrecht Dürer, který byl muž velmi extravagantní, tak ten si dal záležet a na ten obraz tak sám sebe vymaloval v pruhovaném červeno-černém oblečku, na který byl velmi pyšný.
3: Znalkyně růžencové slavnosti Olga Kotková, která je současně dočasně pověřenou ředitelkou Národní galerie, dodává, že Dürer velmi dbal na svůj zevnějšek a zajímal se o dobovou módu.
4: Žádná černá předepsaná šuba obvykla velmi extravagantní módní počin.
3: Albrecht Dürer patří k největším německým výtvarníkům. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
0: Hezké ráno, dnes bude jasno až polojasno, teploty 28 až 30 stupňů a vát má pouze slabý vítr.

0: Krásné ráno, 8 hodin, připravili jsme další zprávy na Rádiu Praha a ve studiu je s nimi už Václav Miller. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. ODS vyzvala k nejmenování Lašáka do čela pražského letiště Václava Havla. Škody z živelních pohrom jsou podle pojišťoven meziročně nižší. Čeští vodní slalomáři získali na mistrovství světa další dvě medaile. A bude jasno až polojasno s teplotami 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Opoziční ODS vyzvala vládu, aby do čela pražského letiště nejmenovala Radomíra Lašáka. Kabinet by měl zároveň podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky zveřejnit dokumenty k výběrovému řízení. Považuje ho totiž za netransparentní. Lašák, který v konkurzu zvítězil, v minulosti působil v čele českých aerolinií v době jejich úpadku. To podle Kupky spolu s plánem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o prodej akcií letiště vyvolává podezření.
3: Volba Radomíra Lašáka do vedení společnosti vzbuzuje zásadní otázky. K čemu teda tahle trojka, Andrej Babiš, Alena Schillerová a Radomír Lašák směřují? K tomu, aby tady předvedli další fiasko, totální ekonomické fiasko, nebo k tomu, aby se odehrála loupež století?
1: Ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště, kritiku odmítá. Podle něj je Lašák zkušeným profesionálem a jeho spojování s úvahami o prodeji části letiště je manipulativní. Městská část Čakovice chce rozšířit gymnázium o přístavbu pro 180 studentů. Radnice teď hledá stavební firmu. V plánované budově za necelých 150 milionů korun má vzniknout 6 kmenových tříd, odborné učebny a kabinety, říká starosta Čakovic Jiří Vintiška z ODS.
4: To je investice hlavní města Prahy, kterou my budeme pověření, aby jsme ji zrealizovali. Odhadujeme, že od zahájení té stavby do jejího dokončení bude zhruba 2 roky. To Čakovické gymnázium má hodně studentů i ze středních Čech a samozřejmě i z jiných čtvrtí, jako jsou třeba Ďáblice, ale i centrálnější část Prahy 9.
1: Živly letos nezpůsobily tolik škod jako loni. Zatímco České podnikatelské pojišťovně počet pojistných událostí v prvním pololetí mírně zrostl, třeba Unika hlásí pokles asi o 600 případů. Podobně je na tom taky Generali Česká pojišťovna. Ta za první půlrok eviduje zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí v souvislosti s živelními pohromami, což je podle jejího mluvčího Jana Marka meziročně o třetinu míň než loni ve stejném období.
5: V letošních prvních 6 měsících dominovaly škody způsobené atmosférickými srážkami. Nejnákladnější pak byly škody způsobené požáry, a to za 625 milionů korun. Nejméně jsme naopak řešili povodně, to šlo pouze o 16 případů za necelý milion korun.
1: Americký prezident Donald Trump se v náhradním termínu sešel na slavnostní večeři s korespondenty Bílého domu. Ve svém proslovu opakovaně na novináře slovně útočil a kritizoval média, která podle něj šíří falešné zprávy. Někteří reportéři na večeři nešli nebo se proti Trumpovým postojům ohradili.
6: Make love to me and he said I can't do both.
7: Sáltaný novinářů a novinářek označil Trump za největší shromáždění lidí, kteří jej nenávidí. Novinářku Collinsovou ze CNN vyzval k častějším úsměvům. Jejího bývalého kolegu Lemona označil za nejhloupějšího muže v televizi. Oceněného reportéra Dosiho z ekonomického deníku Wall Street Journal zase za nezaměstnatelného. Vedení televize vydalo ještě během slavnostního večera prohlášení, ve kterém se svých lidí před útoky prezidenta zastalo. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Původní dubnový termín večeře s korespondenty přerušila střelba. Kanoistka Tereza Kneblová je mistryní světa ve slalomu. Český vodní slalom má tak v kategorii kanoistek zlato po 15 letech. Mezi muži slaví bronz Lukáš Kratochvíl, ten přitom v 21 letech debituje mezi dospělými. Po životním závodě poděkoval otci Jiřímu, který jako mládežnický kouč vychoval desítky českých slalomářů a byl i jeho prvním trenérem. Na úspěchu Lukáše Kratochvíla má tak velký podíl.
8: Určitě největší, bych řekl skoro. Před pár minutama jsem s ním mluvil a říkal, že dostává malou bezvýznamnou pochvalu, což samozřejmě jeho vtip, ale myslím, že je na mě určitě pyšnej a jo, je to skvělý.
1: Mistrovství světa uzavřou dnešní závody v kajakcrossu. A v Praze bude jasno až polojasno s teplotami 28 až 30 stupňů a k tomu slabý jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Na dálnici D5 z Plzně ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Beroun centrum mezi 16.5. a 15. kilometrem se pohybují silničáři a už je tu hustší provoz.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Obhájit titul na domácím turnaji WTA se jí nepovedlo, přesto se na konci utkání usmívala. Marie Bousková totiž v semifinále prohrála s kamarádkou Terezou Valentovou. Podrobnosti už za pár minut. A z muziky Shakira a Burna

0: Krásné ráno s Rádiem Praha, máme přesně 8:58. Jejich souboj byl možná jedním z předčasných vrcholů tenisového Live Sport Prague Open. Tereza Valentová ve čtvrtfinále porazila ve třech setech úřadující šampionku Marii Bouskovou. Atraktivní utkání sledovalo víc než 4000 fanoušků na tribunách.
1: Pro souboj Bouskové s Valentovou totiž pořadatelé otevřeli i horní prstenec štvanického center kurtu a na atmosféře to bylo znát.
2: Tereza Valentová!
3: Já miluji hrát před těma fanouškama, když to jsou prostě čeští fanoušci, tak je to pro mě strašná posta, že před něma můžu hrát a jo, jsem jim strašně vděčná, že takhle chodí, že takhle vytváří fakt skvělou atmosféru. Myslím si, že jako čeští fanoušci jsou jedni z nejlepších na světě, takže mám je strašně ráda a doufám, že přijdou zas.
1: Vyprávila po utkání Tereza Valentová, která si ve třetím setu musela vzít takzvaný medical timeout, tedy čas na ošetření.
3: Vůbec nevím, co to je, ale myslím si, že to nebude nic vážného, jenom prostě jsem tam sklouzla a doklouzla jsem se tam nějak do backendu a skřípla se mi nějak záda, takže pak jsem se nemohla předklonit a jenom ta fyzika mi pak dala nějaký ty prášky, takže ty pak zabrali postupem času, ale jsem ráda, že jsem to takhle zvládla a uděláme všechno pro to s tím, aby byla ready. Myslím si, že budu.
1: Říkala v rozhovoru pro radiožurnál Sport Tereza Valentová, která se po proměnění mečbolu okamžitě skácela na zem. A poražená Marie Bousková k ní velmi rychle doběhla.
4: No tak samozřejmě, že jí gratuluje, jestli má v pohodě záda, takže tak. Zasloužila si to a samozřejmě trochu mám ráda, takže proto to obětí.
3: Jo, ona je zlatá, já ji mám strašně ráda, to je prostě Maruška a že ona se mě jenom ptala, jestli můžu chodit. Tak jsem jí řekla, jo, že jsou tva, že to mám jenom skříplý a ona, že tak, až se dáme jako dokupy, takže super, nic se mezi náma snad nemění a pokračuje to dál, jsem ráda, že ta výhra konečně padla na moji stranu.
5: Žádný vtipek od Marie Bouskové, něco a láká je Muchová, že jste ex kamarádky, to nepadlo.
3: Ne, ale to před tím zápasem tam samozřejmě nějaký pošťuchovačky byly, jakože s trenérama, takže to je sranda a jo, baví nás to prostě ten tenis a hrajeme to proto, takže samozřejmě jsme kamarádky, ale na tom kurtu furt jsme prostě kamarádky, ale už jako zároveň ne, takže
5: na chvíli ne.
3: Na chvíli ne.
1: Navázala na Marii Bouskovou Tereza Valentová, která bude dnes bojovat o postup do finále s Ukrajinkou Snigurovou. A na radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos stejně jako s utkání Barbory Krejčíkové s Rakušankou Tagerovou. Ze Štvanice David Prouza, Český rozhlas.
6: Praha žije sportem.
7: Věděli jste, čím jsou zajímavé hodiny na židovské radnici v centru Prahy? Ručičky na ciferníku se totiž pohybují opačným směrem. Ano, slyšíte dobře. Hodiny mají hebrejské číslice a respektují tak směr čtení zprava doleva. Připomínají tak židovskou kulturu a tradice, které jsou s Prahou spojené po staletí. Budovu radnice najdete v nejmenší pražské čtvrti zvané

0: Dnes bude jasno, polojasno, teploty 28 až 30 a vát má pouze slabý vítr. Teď ještě pohled na silnice na dálnici D5 z Plzně ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Beroun centrum mezi 16.5 a 15. kilometrem se stále pohybují silničáři v levém pruhu, zatím se ale nezdržíte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: 8.30, stále posloucháte Rádio Praha, teď už zprávy s Václavem.
1: Dobré ráno. Opoziční ODS vyzvala vládní koalici, aby zvážila chystané personální změny ve vedení pražského letiště. Od srpna má být ředitelem a předsedou představenstva letiště Radomír Lašák. Proti jeho jmenování se postavili i odborové organizace, vyhlásili stávkovou pohotovost. Bojí se o směřování letiště. Lašáka navíc spojují se zánikem leteckého dopravce ČSA. Resort, který je jediným akcionářem letiště, odmítá, že by proběhlo netransparentně. Úřad vlády chce změnit jednací řád kabinetu. Jeho novou podobu předložila šéfka úřadu Tinde Barta. Z dokumentu vyplývá, že by se mohla omezit připomínková řízení některých návrhů. Podle Barty jde jen o modernizaci zastaralého předpisu. Koalice změnu hájí tím, že změny začala chystat už předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně zrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o korunu a 80 haléřů a nafta o více než 4 koruny. A rostou taky ceny ropy na světových burzách. V Demokratické republice Kongo je skoro 3000 potvrzených případů eboly s odvoláním na tamní úřady, o tom informovala agentura Reuters. Podle ní je současná epidemie nejrychleji se šířící v historii. Nemoci od května podlehlo už více než 1200 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný. V Praze bude jasno až polojasno s teplotami 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Krásné ráno, 2 minuty po půl deváté, vracíme se na silnice. Připomínám dálnici D5. Pokud jedete po D5 ve směru do Prahy, tak mezi 16.5. a 15. kilometrem se stále pohybují silničáři, zatím se ale nezdržíte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Host Lenky Vahalové. Dabér a dabingový režisér Richard Wagner namluvil třeba Jindru ze Skalice v oblíbené videohře Kingdom Come Deliverance 2. Jak se k téhle roli dostal? Proč se hra stala oblíbenou a proč kromě dabování začal i režírovat? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné ráno, za chvíli tu bude Jirka Štefl a bude pro vás mít pravidelné ranní pozvánky. Počkejte si na ně.

0: Pim. No a v rámci speciálních komentovaných krmení a setkání se podíváte i na to, co všechno chutná hmyzožravcům v zoo. A pod Žižkovskou televizní věží bude velká muzikálová show. Ta přinese výběr těch nejlepších skladeb a čísel z muzikálu divadla Kalich od prvního Hamleta až po nejnovější biograf Láska. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha. Praha je
1: kulturou. Také sledujeme, jaké dnes bude počasí. Dnes má být jasno, polojasno, teploty 28 až 30 a vát má pouze slabý vítr. Jak to vypadá aktuálně na silnicích? Na dálnici D3 z Českých Budějovic směrem do Tábora opatrně za sjezdem na Soběslav na 89. kilometru řeší nehodu a je tu zdržení.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Krásné ráno, Pink dospívala na Rádiu Praha, teď už pro vás máme další zprávy, tentokrát na 9. hodinu a ve studiu už je Václav Miller. Hezký den.
1: Hezký den a dobré ráno.

0: Studie na využití zámku Veleslavy by měla být podle Prahy 6 hotová v polovině příštího roku. Předseda sněmovny zakončil svou oficiální návštěvu Číny. Kvůli šířícím se lesním požárům ve Francii a Španělsku evakuovali přes 200 000 lidí. A v Praze bude jasno až polojasno s teplotami 28 až 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vedení Prahy 6 si nechá zpracovat studii k využití areálu zámku Veleslavín. Městská část ho chce získat do správy od hlavního města. Studie by měla být hotová do 9 měsíců. Má představit možnosti využití areálu. Vedení Prahy 6 uvažuje například o kulturních, sociálních a zdravotních službách, říká místostarosta Petr Prokop z Hnutí STAN.
2: Občané se budou moci zapojit prostřednictvím plánovaných participačních setkání nad mapou a specializovaných dotazníků zaměřených na kulturní a volnočasové využití. Přičemž výstupy z těchto setkání přímo ovlivní výsledné variantní scénáře rozvoje.
0: Odkup zámku s i s přilehlým areálem za 210 milionů korun schválili pražští zastupitelé v dubnu. Jestli ho hlavní město svěří městské části, zatím není jisté. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD jednal v Číně o ukončení vízové povinnosti pro české turisty. Česko je vedle Litvy poslední zemí 27, jejíž občané potřebují k cestě do Číny víza. Okamura také pozval předsedu čínského parlamentu do Prahy.
3: Sluší se to, je to správné, protože já jsem byl oficiálně pozván na parlamentní úrovni předsedou parlamentu. Samozřejmě je to otázka, protože jsem se dozvěděl, že předseda čínského parlamentu cestuje do zahraničí pouze 2x až 3x ročně.
0: Více než 3/4 řidičů, kteří absolvovali povinné terapie po závažném přestupku, už chyby neopakují. Vyplývá to z průzkumu Centra dopravního výzkumu. To se zabývalo chováním tisícovky řidičů, kteří terapie absolvovali v roce 2024. 5 povinných terapií musí pro opětovné získání řidičského průkazu absolvovat řidiči se zákazem řízení na 18 a více měsíců, říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu.
4: Typicky se jedná o nějaké závažné delikty řízení bez řidičského oprávnění, maření výkonu úředního rozhodnutí, řízení pod vlivem vyšších dávek alkoholu či návykových látek. A další skupina, tak to jsou řidiči, kteří se odmítnou podrobit dechové zkoušce nebo zkoušce na návykové látky.
0: Povinné terapie úřady nebo i soudy nařizují přes 2 roky. Jih Evropy sužují rozsáhlé lesní požáry. Ve Španělsku dál platí celostátní stav nouze. Své domovy museli opustit další desítky tisíc lidí. Ve Francii kvůli požárům nařídili evakuaci pro už více než 200 tisíc obyvatel. Pomáhají také čeští hasiči. Jejich vrtulník Black Hawk, speciálně upravený na hašení ze vzduchu, přistál včera na západě Francie.
5: Plameny se nedaří zastavit hlavně v regionech Gironde a Lant. Hasiči se snaží zabránit tomu, aby se oheň dostal k městu Bordeaux. Prioritně záchranáři evakuují pečovatelské domy. Francouzský premiér Sébastien Lecornu řekl, že situace má nebývalý rozsah a v průběhu víkendu tam vláda nasadí další stovky vojáků. Ve Španělsku obyvatele kvůli požárům v okolí Madridu varují taky mobilní systémy. Hasiči tvrdí, že navzdory vysokým teplotám se tam díky změně směru větru přibližuje okno na uklidnění situace. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: 2 české tenisky čekají na pražském turnaji WTA na Štvanici semifinálové zápasy. Tereza Valentová bude odpoledne hrát s Ukrajinkou Snigurovou. Barbora Krejčíková pak nastoupí proti Rakušance Tagerové. Německá fotbalová reprezentace má nového trenéra. Po konci Juliana Nagelsmana, který rezignoval po vyřazení z mistrovství světa, převezme národní tým Jürgen Klopp. Bývalý kouč Mohuče Dortmundu a Liverpoolu podepsal smlouvu do roku 2030. A v Praze bude jasno až polojasno s teplotami 28 až 30 stupňů a k tomu slabý jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Měřín. Na 136. kilometru narazila dodávka do svodidel.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: 3 minuty po 9. Rádio Praha stále s vámi a za chvíli tu bude Perný den s Petrem Jungmanem. Připomene, co důležitého se stalo právě dnes 25. července.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 25. července. Svátek má Jakub. Jméno z hebrejštiny se vykládá jako ten, kdo se drží za patu, druhorozený. A dneska je nejčastějším jménem našich novorozenat. Druhý je Matyáš, třetí Jan. U holek vede Eliška. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nikájský císař Michal VIII. Palaiologos obsadil v roce 1261 bez boje Konstantinopol a obnovil byzantské císařství. Skončilo tak panství křižáky založeného latinského císařství. Michal VIII. Se stal byzantským císařem. První pasažéry svezla lanovka na Petřín přesně před 135 lety v roce 1891. Přesně ve 3 hodiny odpoledne byla zahájena pravidelná doprava cestujících. Nahoru to stálo 12 krejcarů, dolů 6. Zpáteční byla za 15. Letos byla lanovka z gruntu rekonstruována. Na Petřín jezdí docela nové vozy. Od 1. září i za novou cenu. Za rovnou 100. Druhý a velmi ničivý podhladinový výbuch atomové bomby, označené jako Baker, provedly Spojené státy u atolu Bikini před 80 lety v roce 1946. V hloubce 27,5 metru došlo k explozi, která měla zjistit účinnost jaderné zbraně proti loďstvu. Kolem atolu byly rozmístěny desítky bojových a obchodních lodí. Mnoho z nich detonaci nevydrželo. Mezistátní smlouva o průběhu československé hranice vstoupila v platnost v roce 1997. Stanovila tak definitivní podobu hranice mezi oběma státy. Délka je 251 km a 711 metrů. Na nich je celkem 4170 hraničních kamenů. Kdybyste je chtěli přepočítat. Kulatou 80 má manželka krále reggae Boba Marley.

0: Jaké bude sobotní počasí? Dnes má být jasno až polojasno, teploty až 30 stupňů a vát má pouze slabý vítr. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Měřín na 136. kilometru narazila dodávka do svodidel, čekejte krátké zdržení.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit osmdesátek Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango. Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.

0: Krásné dopoledne, připravili jsme na Rádiu Praha další zprávy, tentokrát na 9.30.
1: Hezké dopoledne, mezi Smíchovským a hlavním nádržím v Praze od dneška nejezdí vlaky. Dělníci tam upravují trať. Cestující musí místo 5 vlakových linek využívat městskou hromadnou dopravu. Dopravní omezení potrvá do pondělí, vždy mezi 8 a 18 hodinou. Podrobnosti jsou na webu Českých drah. Nejvíce živelních škod v Česku za první pololetí zatím způsobily déšť a krupobytí, meziročně ale škod míň. Třeba Unika pojišťovna hlásí pokles asi o 600 případů. Podobně je na tom taky Generali Česká pojišťovna. Ta za první půl rok eviduje zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí. Lety do Španělska a Francie kvůli tamním požárům Češi většinou neruší, shodli se na tom prodejci letenek. Ani portál Letuška nebo vyhledávač letenek Kivi.cz nehlásí výraznější pokles zájmu. Zaleť.cz prodal na letošní léto do zasažených destinací 5000 letenek. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval Ukrajince před dalším velkým ruským útokem. Ten by se podle Zelenského měl odehrát v nejbližších 48 hodinách. Ukrajinský prezident proto doporučil, aby lidé byli maximálně opatrní a nebrali na lehkou váhu letecké poplachy. Bude jasno až polojasno s teplotami 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné dopoledne, na Rádiu Praha také sledujeme, jak to vypadá na silnicích. Na dálnici D1 z Prahy do Brna už zpomalíte za sjezdem na Popůvky na 187. kilometru. Kolona vás zdrží minimálně 15 minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Film, televizní seriály, pohádky, ale také divadelní jeviště. Tam všude můžete vidět Martu Danzingerovou. Věděli jste ale, že kromě hraní také píše, a to nejen knihy, ale také slam poetry? Nejen o textech, do kterých se dá vložit radost i smutek, bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a za chvíli taky se Sabinou Voseckou vezme vás na Pražský hrad. A ještě předtím třeba

0: Adele dospívala na Rádiu Praha a teď už vás bere Sabina Vosecká na Pražský hrad.
1: Jen málo kdo ví, že se na Pražském hradě ukrývá jedno klidné a krásné místo. Je to Hartigovská zahrada, která se po více než 10 letech znovu otevřela veřejnosti a nabízí nádherné výhledy na Prahu i jedinečnou historickou atmosféru. Zahrada vznikla už v 17. století a své jméno získala po rodu Hartigů, což byli významní mecenáši umění. Dnes je součástí komplexu jižních zahrad a schodištěm je propojená s Plečnikovou vyhlídkou v zahradě na Valech. Její současná podoba vychází z rekonstrukce z let 1963 až 1965, a to podle návrhu architektů Richarda Podzemného a Adolfa Benše, která navázala na historickou barokní kompozici. A jak se do Hartigovské zahrady dostanete, vysvětluje ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
2: Hartigovská zahrada je otevřená stejně jako ostatní zahrady Pražského hradu, tedy od března do října, a dostává se tam skrz jižní zahrady Pražského hradu, to znamená buď to skrze bičí schodiště na třetím nádvoří, anebo skrz opiš podél Pražského hradu a jižních zahrad.
1: Zahrada je taky vybavená moderním designovým mobiliářem, který ladí s historickou architekturou. Je to krásné a skryté místo jen kousek od katedrály svatého Víta a vstup, ten je zdarma. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Co se děje v Praze?
0: Dnes bude jasno až polojasno, teploty maximálně 30 stupňů a slabý vítr. Buďte opatrní na dálnici D6, tady jsou komplikace z Prahy ve směru do Karlových Varů. Opatrně za sjezdem na Lány na 28. kilometru leží mezi jízdními pruhy sražená zvěř.
3: Rádio Praha. Doprava každý.

0: Je 10 hodin, přejeme krásný sobotní den, na rádiu Praha přinášíme zprávy a je tady Václav Miller, ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo a hezké dopoledne. Za digitalizaci protipovodňových opatření zaplatí pražský magistrát skoro 20 milionů korun. Ani rozsáhlé požáry Čechům nevadí, do Španělska a Francie létají dál. Čína protestuje proti novým americkým clům a bude jasno až polojasno s teplotami 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město dokončí digitalizaci mobilních protipovodňových opatření. Systém propojí více než 34 tisíc zařízení po celé Praze, jako například protipovodňová vrata, uzávěry, klapky na kanalizaci, kamery nebo monitoring hladiny Vltavy. Modernizace bude stát více než 18 milionů korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Nově bude systém pokrývat kompletní správu mobilních protipovodňových opatření. Od evidence jednotlivých komponent přes plánování jejich nasazení až po podporu provozních procesů.
1: Na konci července se podle Českého hydrometeorologického ústavu vrátí tropické počasí. Příští týden by se podle meteorologů mohly teploty místy vyšplhat až na 36 stupňů Celsia. Předpověď budou ještě upřesňovat, zatím ale neočekávají tak extrémní vedra, jaká zasáhla Česko na konci června. Tehdy padl nový teplotní rekord pro červen. V Doksanech na Litoměřicku naměřili 28. června bezmála 42 stupňů Celsia. Češi většinou neruší lety do Španělska a Francie, kde jsou teď rozsáhlé požáry. Shodli se na tom prodejci letenek. Výraznější pokles zájmu nezaznamenal portál Letuška ani vyhledávač letenek Kibi.cz. Cestovatelský portál Zaleci.cz uvádí, že na léto prodal do zasažených destinací 5000 letenek. Podle jednatele společnosti Miroslava Polacha se počet zrušených pohybuje v jednotkách.
4: Stále platí to, že turisté do oblasti Francie, Španělska a tak dále se nebojí cestovat, protože zatím ty informace ohledně požárů nejsou tak vážné jako třeba v minulých letech. A hlavní rozdíl je to, že požáry příliš nezasahují turistické oblasti nebo oblasti, kam nejvíc míří čeští turisté.
1: Rozpaky, ale i úleva zavlády v Asii poté, co americký prezident Donald Trump oznámil nová dovozní cla. Nejvyšší zůstávají na výrobky z Číny a Vietnamu. Někteří ekonomové odhadují, že dopad cel nemusí být velký.
5: Nejhlasitěji se proti novým americkým clům vymezuje Čína, která je označila za bezohledná a vidí v nich nebezpečí nové obchodní války. Japonské ekonomické servery ale soudí, že Trumpova cla budou mít jen malý vliv na ochlazení čínského vývozu, který za první půl rok letošního roku meziročně vzrostl o téměř 18%. Indie, Indonésie nebo Jižní Korea, které spadly do kategorie 10 až 12,5% cel, kvitují, že nejsou vyšší a chtějí se Spojenými státy individuálně vyjednávat. Co naopak asijské státy v kritice směrem do Washingtonu spojuje, je to, že odmítají obvinění, že v jejich zemích kvete nucená práce, novodobé otroctví nebo vykořisťování zaměstnanců. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Tereza Kneblová je novou mistryní světa ve vodním slalomu. Loni se přitom v kánoji vůbec nekvalifikovala do národního týmu. Životní úspěch slaví na šampionátu v Oklahomě, kde na úvod neuspěla v kvalifikaci kajak krosu.
6: Ten cross tady hodně bylo ze mene tady, protože jsem si tady věřila na jiný výsledek, takže to mě docela položilo, ale jsem ráda, že díky trenérovi a všem lidem jsem to dokázala hodit za hlavu a jsem vděčná za to, že jsem úplně to nevzdala po tom, co se mi všechno dělo za poslední tu sezónu, takže jsem hrozně ráda, že se mi povedlo se vrátit.
1: Mezi muži získal bronz 21-letý debutant Lukáš Kratochvíl. A s víc než 7-minutovým náskokem na druhého Belgičana Evenpola dnes nastoupí do předposlední královské horské etapy Tour de France Slovinec Tadej Pogačar. Vedoucího muže závodu a obhajce prvenství i celý peleton čeká 171 kilometrů a 4 náročná stoupání. V Praze dnes bude jasno až polojasno s teplotami 28 až 30 stupňů a k tomu slabý jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: A
0: sledujeme aktuální dopravní situaci v Praze a okolí. V Aviatické ulici dejte pozor, je tam nehoda dvou aut, která překáží na vozovce. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností, komplikace tam ještě nějakou chvíli potrvají. Komplikace zůstávají také v Praze 4 v ulici Nad Lesem, tam kvůli opravě povrchu vozovky je uzavírka, která potrvá ještě do 28. července. A v ulici Olgy Havlové v Praze 3 je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení v tomto místě potrvá do konce července. Jeďte opatrně a my přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Jede se rodina bezmála 6 minut a sobotní dopoledne je tady. Lanová dráha na Petřín v Praze slaví 135 let od zahájení provozu. V posledních dvou letech je kvůli rekonstrukci mimo provoz. Technici teď provádějí kontrolní jízdy. Kdybychom se měli lanovkou znovu svést, to uslyšíte už za necelou půl hodinu. A ve víkendové Praze pro vás máme i další písničky. S nimi nechybí White Town, skupina Poetika,
8: už nehledám to místo, kde všechno mám,
0: i Dua Lipa. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám nerušený poslech.

0: 10 hodin 16,5 minuty, s vámi je Rádio Praha, krásný sobotní den vám všem, dnes k němu patří datum 25. července. Společně si užíváme tedy poslední červencový víkend a ten patří v pražské zoologické zahradě hmyzožravcům. Vedle tematických krmení zvířat vám zdarma nabízí i ochutnávky hmyzích specialit. Těšit se můžete třeba na hmyzí špízy, cvrčky na česneku nebo sarančata, taky na komentované krmení, respektive přípravy pokrmů nebo ukázky hmyzu chovaného na farmách. A nechybí ani soutěže pro děti. No a chcete-li se dozvědět víc, tak mrkněte do odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Připomínám nehodu v Aviatické ulici v Praze, kde máme po nehodě odstavená dvě osobní auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Ještě nějakou chvíli tenhle problém v místě potrvá. V úseku ulice Vítězná až Most Legií v Praze 1 probíhá oprava tramvajové trati. V místě je zachován jednosměrný provoz ve směru k Národnímu divadlu. V opačném směru od Mostu Legií po Vítěznou neprojedou auta ani tramvaje ve směru na Újezd. Provoz je vedený po objízdné trase a omezení v tomto místě potrvá do 2. srpna. A ještě připojím Novopatskou ulici v Praze 9 až 14. Tady je provoz vedený jedním místním pruhem v každém směru. Omezení v tomto místě je kvůli rekonstrukci k Belské ulici a potrvá do poloviny srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
3: Give me a beat.
2: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Přesně před 135 lety začala v Praze jezdit lanovka na Petřín. Původně ji poháněl vodní mechanismus. Od té doby ji bylo potřeba několikrát přestavět nebo opravit. Zatím poslední rekonstrukce začala před 2 lety. V září by se ale lanová dráha měla vrátit do provozu. Technici momentálně provádějí kontrolní jízdy.
1: Teďka jsme u ovládacího panelu, kde se mechanicky spouští řízení lanovky.
2: Ukazuje mi vedoucí provozovny petřínské lanovky Pavel Kejha. Před sebou má různá tlačítka a několik obrazovek.
1: Vidíme přesnou polohu vozu, jestli máme dveře zavřené. Všechny ty prvky bezpečnostní věci jsou v pořádku a na základě tohohle toho my vlastně vyhodnocujeme celý ten proces řízení.
2: Jsme na takzvaném velíně v horní stanici lanovky. Právě odtud budou operátoři řídit každou jízdu. Sledovat musí záběry ze 36 kamer. Ve vozech totiž žádní řidiči nebudou.
1: Přede mnou je 9 snímků. My potřebujeme sledovat ty místa, které jsou pro nás důležité, co jsou nástupiště, strojovna, tak kde by mohlo dojít k nějakým kolizím.
2: Při kontrolních jízdách se nejen testuje, že všechno funguje, ale také se zaučují budoucí operátoři.
1: V podstatě se tady zkouší jak ta technika jízdy, tak i simulujeme různé poruchy, tak aby jsme se naučili je odstraňovat.
2: Lanovka bude jezdit rychlostí 4 metry za sekundu. Jedna jízda z újezdu na Petřín by pak měla trvat asi 3,5 minuty. Vyzkoušet ji plánuje třeba paní Magdaléna.
3: Občas chodím na Petřín, protože se mi tady musí líbit, je tady krásná zahrada. Určitě ze zvědavosti se ráda svezu, ale stejně nejradši chodím pěšky po svých.
2: Rekonstrukce dráhy začala před 2 lety. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka se do provozu vrátí v září.
4: Rekonstrukce proběhla formou kompletního odstranění té původní tratě. Následně bylo potřebné zastabilizovat svah, tak abychom mohli pak na tom postavit samotnou trať. Ta je tvořena betonovými deskami a teprve následně se upevňovaly kolejnice.
2: Petřínská lanovka svezla první cestující 25. července 1891. Nové vagóny budou 4. generací za 135 let.
4: Vozy jsou prosklené, je z nich lepší výhled na panorama Prahy. Tím, že jsou bez řidiče, tak je tam unikum v tom, že cestující můžou stát vlastně v tom předním oddíle a budou vidět přesně na samotnou trať.
2: Vozy budou mít kapacitu 100 cestujících. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Víkendová Praha.
6: A Vláďa Maloší.
0: A na Rádiu Praha stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme komplikacemi na Pražském okruhu. Na 21. kilometru směrem k dálnici D1 dejte pozor, havarovala tady 2 osobní auta a v místě neprojedete levým jízdním pruhem. Stále si dávejte pozor také v Aviatické ulici v Praze, kde máme nehodu 2 osobních aut. Problémy jsou také, pokud jedete ve směru z Prahy na Brno po dálnici D1. Na 6,5 kilometru je odstavené osobní auto s defektem, tak projíždějte opatrně. A ještě doplním komplikace. Ve Kbelské ulici tam stále probíhá rekonstrukce vozovky, provoz je ve směru Cínovecké převedený do protisměru, v úseku ulic Novopatská Cínovecká a vedený jedním jízdním pruhem. Ve směru k Průmyslové v úseku ulic Cínovecká Novopatská je provoz také vedený jedním jízdním pruhem. Omezení tady potrvá do 15. srpna. Dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Dnes večer v České televizi.
7: ČT 1. Evžen se seznamuje s Bohoušem a Dášou Fuchsovou. Jiří Sovák, Josef Kemr a Jiřina Bohdalová v seriálu Chalupáři. ČT 2. Kdo vlastně vládl Francii jako král slunce? Ludvík nebo Filip? Richard Chamberlain je muž se železnou maskou. A ČT Art uvádí u příležitosti významného výročí města Znojma premiérový koncert Harmonie planet. Sobotní večer s Českou televizí.
8: Host Lenky Vahalové. Dabér a dabingový režisér Richard Wagner namluvil třeba Jindru ze Skalice v oblíbené videohře Kingdom Come Deliverance 2. Jak se k téhle roli dostal? Proč se hra stala oblíbenou a proč kromě dabování začal i režírovat? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

10 hodin 46,5 minuty a s vámi stále víkendová Praha. Dnes se vyplatí vyrazit na pražské Rašínovo nábřeží. Legendární farmářské trhy na náplavce nabízejí vždy v sobotu od 8 do 14 hodin čerstvé potraviny od lokálních farmářů. Atmosféru dokresluje živá hudba a výhled na Vltavu Slabutěmi. Na trhu najdete přes 90 prodejních stánků, které nabízejí bohatou, teplou i studenou gastronomii. Vybrat si můžete sladké i slané pečivo, čerstvé koláče, vyhlášené vdolečky, řemeslné štrůdly, loupky,

0: tím českým jahodám, třešním, meruňkám nebo lesním plodům. No a více informací najdete také na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: A sledujeme pro vás aktuální situaci na silnicích. Pozor si dejte v ulici Mrkvičkova v Praze. U křižovatky s Šímovou osobní auto vjelo do díry na vozovce a havarovalo. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Olbrachtova ulice ve směru z centra za křižovatkou s ulicí Poláčkova. Tady máme nehodu osobního auta. Pozor také na Pražském okruhu, a to na 21. kilometru směrem k dálnici D1, kde havarovala dvě osobní auta a v místě neprojedete levým jízdním pruhem. V Aviatické ulici je stále nehoda směrem od letiště, tam havarovala dvě osobní auta, tak opatrně i v tomto místě. A připojím také dálnici D1, 6,5 km směrem z Prahy, je tady nehoda, respektive odstavené osobní auto s defektem pneumatiky. A vidím tady i další problém, a to dálnice D1, 12. kilometr ve směru z Prahy. Tady neprojedete levým jízdním pruhem, je to kvůli nehodě dvou vozidel. Na blikačkách jsou odstavené a kolem se pohybují osoby na silnici, tak opatrně. A šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: večer.
1: Na Rádiu Praha dospívala Tate McRae, už je tady Vašek Miller se zprávami v 11 hodin. Vašku, vítám tě.
2: Díky, Vláďo, a hezké dopoledne. Železniční tunel z Prahy do Berouna se prodraží, výjít má na 76 miliard korun. Ministryně Mrázová z hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Obří požár se blíží k francouzskému městu Bordeaux. Evakuovat se už muselo přes 140 tisíc lidí. Bude jasno až polojasno s teplotami 28 až 30 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Plánovaný železniční tunel mezi Prahou a Berounem bude stát výrazně víc, než se předpokládalo. Uvedl to generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth na prezentaci projektu. Dvoukolejný tunel dokáže zkrátit cestu vlakem z Prahy do Berouna o víc než půl hodiny. Projekt má vyjít na 76 miliard korun v dnešních cenách. Stavba tunelu dlouhého skoro 25 kilometrů by mohla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmu. Podle zjištění serveru Seznam zprávy si půjčila peníze od rodiny na nákup pozemku, ale půjčku neuvedla v majetkovém přiznání. Za tento přestupek může magistrát uložit pokutu ve výši až 50 tisíc korun. Mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová informaci potvrdila, přesnou částku ale zveřejnit nechtěla.
4: Uvedla, že v kalendářním roce 24 neměla žádné peněžité příjmy a ani jiné majetkové výhody nesouvisející s výkonem veřejné funkce a které by ve svém souhrnu přesáhly částku 100 000 korun. V tomto oznámení neuvedla půjčku, které v tomto období obdržela. Dopustila se z nedbalosti přestupku.
2: Mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová Českému rozhlasu řekla, že Mrázová pokutu zaplatí. Francie evakuovala už přes 140 tisíc lidí z jihozápadního pobřeží kvůli obřímu požáru. Plameny spálily větší plochu, než je rozloha Brna. S ohněm nedaleko Bordeaux bojují stovky hasičů, vojáků i hasící letadla a vrtulníky.
5: Když jsme poprvé viděli ten požár, tak vypadal jako obří atomový hřib. Do vzduchu stoupaly vysoké sloupy kouře.
6: Popsal se v Sud-Ouest David, který byl na dovolené na polostrově Kapfere. Úřady celou oblast evakuovali. Někteří lidé přespali v tělocvičně v obci Biganos. Stovky dalších obyvatel převezli na výstaviště v Bordeaux. Plameny se rychle přibližují k městu. Na jihozápad Francie míří další desítky hasičů z Paříže. Vláda povolala taky 500 dalších vojáků a na místo posílá 1,5 milionu respirátorů. Pomoc s hašením má i největší francouzský vojenský letoun A400M, který armáda normálně využívá k přesunu materiálu a jednotek. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Indonéští záchranáři pátrají po motorovém člunu u ostrova Sulawesi s 11 evropskými turisty na palubě. Informuje o tom agentura AP s tím, že je mezi Evropany i Čech. Loď vyplula v pátek ráno místního času z oblasti Tanjung Una Una do cílového přístavu Marisa v provincii Gorontalo, ale nedorazila. V místě o rozloze přibližně 550 kilometrů čtverečních po lodi pátrají desítky týmů. Akce ale komplikuje silný vítr a až 2,5metrové vlny. Vyjádření českého ministerstva zahraničí zjišťujeme. Česko má na mistrovství světa ve vodním slalomu už 6 medailí. Mezi kanoistkami zvítězila v americké Oklahomě Tereza Kneblová. Bronz mezi muži vybojoval Lukáš Kratochvíl. A slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhrál horskou 19. etapu Tour de France. V čele průběžného pořadí má více než 7minutový náskok před Belgičanem Evenpolem a udělal další krok k obhajobě vítězství. Pogačar nejdříve dohnal vedoucí trojici cyklistů v závěrečném stoupání na Alpe d'Huez a na posledním kilometru zrychlil a soupeřům ujel. Slovinec finish hodnotil v rozhovoru pro web závodu.
7: Na prvním kilometru stoupání jsem cítil, že mám dobré nohy a že už nezbývá moc soupeřů, kteří by mohli jet se mnou. Tak jsem to zkusil. Hodně se soustředil na cíl, jel jsem proti skvělým závodníkům, ale i díky tomu, že oni bojovali mezi sebou, jsem nakonec zvládl etapu vyhrát.
2: Přepoznání den Tour de France čeká cyklisty královská 171 km dlouhá etapa. A v Praze bude jasno až polojasno, teploty 28 až 30 stupňů a slabý jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Doplníme aktuální dopravní informace. V Praze máme hned celou řadu komplikací, ať už je to třeba problém v podobě dopravní nehody dvou osobních aut ve Štúrově ulici u křižovatky s Hurbanovou. Nehoda je také například v Mrkvičkově ulici u křižovatky s Šímovou. Tam osobní auto najelo do díry ve vozovce. Problémy jsou také na pražském okruhu na 21. kilometru směrem k dálnici D1. Dvě osobní auta tam havarovala a neprojedete kvůli tomu levým místním pruhem. V Aviatické ulici ve směru od letiště dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Připomínám také komplikace na dálnici D1 na 12. kilometru ve směru z Prahy. Je nehoda tří osobních aut a neprojedete levým místním pruhem. A na dálnici D1 6,5. kilometr ve směru z Prahy. Tam je odstavené osobní auto s defektem pneumatiky. Je tady opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: 11:05 a nádhernou poslední červencovou sobotu vám přeje Vláďa Malošík. Radost nám může přinášet cokoliv, třeba i keře na obrazech. Také o tom je nová výstava v pražské The Chemistry Gallery. Už v 11:30 uslyšíte více. A ještě muzika. O to se ve víkendové Praze postará třeba Taylor Swift. Taky kapela Linkin Park. Nebo Freya Ridings. Dobrý poslech vám všem.

0: Sobotní poledne se blíží, je 11:45 a s vámi je Rádio Praha. Na farmářské trhy jsme vás už ve víkendové Praze pozvali na Rašínovo nábřeží před několika minutami, ale vyrazit můžete v Praze i jinam. Farmářské trhy probíhají i na Jiřáku, tedy na náměstí Jiřího z Poděbrad. A to od středy do pátku mezi 8 a 18 hodinou a v sobotu od 8 do 14. Trhová sezóna trvá standardně od března do prosince. Na trzích toho můžete nakoupit hodně, třeba sezónní zeleninu, ovoce a čerstvé bylinky přímo od českých pěstitelů, taky pečivo a koláče z řemeslných pekáren, maso, uzeniny, sýry a další mléčné výrobky z rodinných farem, ale třeba i řezané květiny, med, houby či rukodělné produkty. Nechybí ani street food a občerstvení. A další lákavé tipy pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme v Praze ve Štúrově ulici v křižovatce s Hurbanovou. Tam havarovala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. V ulici Mrkvičková u křižovatky s Šímovou je nehoda osobního auta, které vjelo do díry na vozovce. Opatrně také v Aviatické, kde před časem havarovala dvě osobní auta směrem od letiště. I tady ještě stále máme hlášené komplikace. Ty zůstávají tak na dálnici D1, začnu nehodou tří osobních aut na 12. kilometru ve směru z Prahy. V místě neprojedete levým jízdním pruhem. Na 6. a 5. kilometru D1 máme problém ve směru z Prahy kvůli odstavenému osobnímu autu s defektem pneumatiky. A ještě připojím Pražský okruh 21. kilometr směrem k dálnici D1, kde je nehoda dvou osobních aut a neprůjezdný levý jízdní pruh. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Rádio Praha, zněla kapela Duran Duran, je 11 hodin 30 minut. Přejeme pohodovou sobotu. Radost můžeme najít v různých maličkostech a právě k tomu odkazuje francouzské spojení Joie de vivre, radost ze života. Trojice malířů Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misař ji objevila v umění. Vy ji můžete zažít taky, a to na nové letní výstavě The Chemistry Gallery v pražských Holešovicích.
1: Autory nespojuje téma obrazů ani styl malby, přesto mají něco společného. Doplňuje umělecký ředitel galerie a kurátor výstavy Petr Hájek.
2: Vlastně jsem to spojující téma našel spíš v té rovině osobní, než v té rovině obsahově malířský, dejme tomu, protože vlastně díky malování všichni ty tři autoři se jim podařilo vlastně překonat náročná osobní období a zároveň mám za to, že v té jejich tvorbě je možné z hlediska diváka úplně jako zakusit nějakou radost ze života. Ten malířský projev všech těch tří autorů je velmi živočišný, velmi silný a při pohledu na jejich díla se člověk do těch věcí může až tak jako ponořit.
1: Tomáš Jetela, Tomáš Němec i Václav Misař byli u zrodu samotné The Chemistry Gallery, kde se před 18 lety představili jako začínající umělci.
2: Právě tito tři malíři v tom úplném začátku Chemistry Gallery v roce 2008 a 2009 formovali moji osobní zkušenost se současným uměním.
1: Václav Misař se věnuje hlavně krajinomalbě a na výstavě se návštěvníci mohou ponořit třeba do zdánlivě banálního námětu obrazu zelené keře a dům.
2: Na těch jeho obrazech právě ta hra s barvou vytváří takové jako napětí. Ty obrazy jsou velmi klidný, ale když na ně koukáte, tak tam cítíte nějaké napětí, něco se tam jako odehrává.
1: Svou radost ze života můžete objevit také v surrealistických dílech Tomáše Jetely nebo v něžných květinových malbách Tomáše Němce. Výstava Joie de vivre potrvá v Holešovické The Chemistry Gallery až do 11. září. Valeria Oros, Český rozhlas.
3: Víkendová Praha
4: a Vláďa Malošík.
0: A jsme na silnicích a máme pro vás aktuální dopravní informace. V ulici Na Příkopě v Praze před kruhovou křižovatkou s ulicí U Prašné brány. Dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda je také v Žitné mezi křižovatkami ulice Legerova a Mezibranská. Tady se jedná také o střet dvou osobních aut a v místě neprojedete levým jízdním pruhem. V Sobotecké nedaleko křižovatky s Koruní je nehoda dvou osobních aut. Stejný problém, tedy dvě osobní auta po nehodě jsou ve Štúrově ulici u křižovatky s Hurbanovou. Připomínám také komplikaci v ulici Mrkvičková u křižovatky s Šímovou, kde osobní auto najelo do díry na vozovce. Dálnice D1, 12. kilometr ve směru z Prahy, havarovala tady tři osobní auta a neprojedete levým jízdním pruhem. A připojím ještě D1, 6,5. kilometr ve směru z Prahy, je tady odstavené osobní auto s defektem pneumatiky. Tak opatrně. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Film, televizní seriály, pohádky, ale také divadelní jeviště. Tam všude můžete vidět Martu Danzingerovou. Věděli jste ale, že kromě hraní také píše, a to nejen knihy, ale také slam poetry? Nejen o textech, do kterých se dá vložit radost i smutek, bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Rádio Praha 107,1 FM.
1: Rádio Praha.
2: Na pláži v písku leželo srdce.

0: 11 hodin 44 minuty, za chvíli bude 11:45 a v další prázdninové repríze pořadu host Lenky Vahalové bude hostem dabér a taky dabingový režisér Richard Wagner. Nadaboval roli Jindry ze Skalice v oblíbené videohře Kingdom Come Deliverance 2. Jak se k téhle roli dostal, proč se hra stala oblíbenou a proč kromě dabování začal i režírovat? O tom všem promluví na rádiu Praha už za chvíli hned po zprávách v poledne. Nerušený poslech a dobrou chuť k sobotnímu obědu vám přeje Vláďa Malošík. No a podíváme se ještě na silnice, začneme varováním, pokud se ku Praze blížíte po D8, tak opatrně na 9. kilometru je tam hlášený předmět na vozovce, komplikace máme také v Želetavské ulici v Praze, tady havarovala dvě osobní auta, kousek od Jemnické, respektive za Jemnickou, tak projíždějte opatrně. Těch nehod je ale v Praze víc, v Mrkvičkově ulici u křižovatky s Šímovou najelo osobní auto do díry na vozovce. Problémy jsou také například v Sobotecké nedaleko křižovatky s Koruní, kde je nehoda dvou osobních aut. V ulici Na Příkopě před kruhovou křižovatkou s ulicí u Prašné brány je také nehoda dvou osobních aut, stejně tak ve Štúrově u křižovatky s Hurbanovou. A opatrní buďte také v Žitné mezi křižovatkami ulic Legerova a Mezibranská. Tady havarovala dvě osobní auta a neprojedete levým jízdním pruhem. Připojím ještě dálnici D1 12. kilometr ve směru z Prahy, kde je nehoda tří osobních aut a neprůjezdný levý jízdní pruh. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Je téměř poledne, před námi jsou na Rádiu Praha zprávy. Ve 12 hodin přináší je Václav Miller.
1: Hezké poledne. Ministryně Mrázová zaplatí pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Meteorologové rozšířili výstrahu před požáry, platí pro jich Moravy a západní a střední Čechy. Po sérii masivních protestů rezignoval v Indii ministr školství a bude jasno až polojasno s teplotami 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová. Podle ní ministryně v majetkovém přiznání neuvedla půjčku na koupi pozemku.
3: Mrázová v květnu řekla, že jí rodina půjčila 500 000 korun na nákup parcely v Bílině na Teplicku. Tato informace ale podle mosteckého magistrátu v jejím majetkovém přiznání chybí, říká Vidrová.
4: Dopustila se z nedbalosti přestupku tím, že v oznámení o střetu zájmu uvedla nepravdivé údaje.
3: Sama Mrázová se k případu odmítla vyjádřit. Podle její mluvčí Veroniky Lukášové ale ministryně pokutu zaplatí.
5: Chybu si uvědomuje a případnou pokutu uhradí a nebude se odvolávat. V tuto chvíli ale nejsme schopni sdělit více informací.
3: Za porušení zákona o střetu zájmů hrozí ministryni pokuta až 50 000 korun. Jak vysokou částku ale Mrázová zaplatí, zatím ona ani magistrát nepotvrdili. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu před vznikem požáru. Kromě jižní Moravy teď platí v západních a středních Čechách. Od neděle se bude týkat i střední a východní části republiky. Lidé by proto v případě neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem ani používat přenosné vařiče. Přes 600 lidí v Česku má vzácnou genetickou poruchu zvanou albinismus. Odhaduje to pacientská organizace Albina. Lidem s albinismem částečně nebo úplně chybí pigment zvaný melanin. Proto mají citlivou kůži a musí se celoročně mazat krémem s vysokým ochranným faktorem. Nedostatek pigmentu u nich může taky za problémy se zrakem. Pokračuje primář oční kliniky pro děti a dospělé ve fakultní nemocnici Motol v Praze Milan Odehnal.
6: Ta zraková ostrost je snížena třeba 5x, protože oni nejsou schopni bez toho pigmentu, aby se jim vyvíjely ty sítnicové buňky a oni nedokážou zaostřit. K tomu mají fotofobii, to znamená mají světloplachost. Pak jak si hledají to, aby viděli a zaostřovali, tak je poznáte podle toho, že jim jako kmitají oči, říká se tomu nystagmus.
1: Lékaři upozorňují na to, že někteří pacienti se správné diagnózy dočkají až po několika letech. V Indii rezignoval ministr školství Dhamandra Prajan. Konec úřadu oznámil po týdnech masových demonstrací takzvaného hnutí švábů. Protesty napříč Indií vyvolal mimo jiné únik otázek k přijímacím zkouškám z medicíny na vysoké školy. Později se rozrostly do hnutí, které požaduje změny ve vládě, kritizuje i korupci ve státní správě nebo nedostatek pracovních míst pro mladé absolventy. Po oznámení rezignace ministra školství podle stanice BBC v indickém hlavním městě Nové Dili propukly oslavy zástupců protestního hnutí. Ti krok označili jako splnění jejich klíčového požadavku. Upozornili ale, že po indické vládě požadují i další kroky, které by protesty ukončily. Mezi požadavky patří třeba potrestání policistů, kteří tvrdě potlačovali demonstrace. Fotbalová Sparta oznámila příchod nového útočníka. Ofenzivě Pražanů pomůže Nor Jonathan Braut-Brunes, který doteď nastupoval za Rakův. A v posledních dvou sezónách polské ligy dal dohromady 30 branek. Bratranec útočníka Manchester City Erlinga Haalanda se Spartou podepsal víceletou smlouvu. A fotbalisté pražské Dukly na úvod nového ročníku šance Národní ligy porazili nováčka z České Lípy 2-0. V dalších zápasech druhé nejvyšší soutěže Jihlava zvítězila nad Žižkovem 1-0, Ústí nad Labem nad Kladnem 2-1, Kroměříž remizovala s Táborskem 0-0 a prostě Ostřincem 1-1. V Praze dnes jasno až polojasno, s teplotami 28 až 30 stupňů a slabý jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A přinášíme aktuální dopravní informace. Začneme v ulici Mrkvičkova v Praze u křižovatky s Šímovou. Vjelo osobní auto do díry na vozovce. Projíždějte opatrně. Komplikace jsou také ve Štúrově ulici u křižovatky s Hurbanovou. Tady se jedná o střet dvou osobních vozidel. Stejný problém, tedy nehoda dvou osobních aut, je také v Sobotecké nedaleko křižovatky s Koruní. V ulici Na Příkopě před kruhovou křižovatkou s ulicí U Prašné brány je také nehoda dvou osobních aut. Pozor i v Žiletavské za Jemnickou, kde havarovala dvě osobní auta. A ještě připojím dálnici D1 směr Brno na 12. kilometru. Tady havarovala tři osobní auta a neprojedete levým jízdním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádio Praha. Host Lenky Váhalové.
9: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a za chvíli přijde další host. Tentokrát to bude herec a dabingový režisér Richard Váhalové.

0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Richard Wagner. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Dabér, moderátor a také režisér v dabingu. A určitě naši posluchači, diváci, už jim tak jako zapaluje, že Richard Wagner je Jindra. A teď to řekněte, prosím, vy tu známou počítačovou hru.
1: Jindřich ze Skalice ze hry Kingdom Come Deliverance 2.
0: Krásný. Jednoduše, jak jste se k tomu dostal?
1: Ke Kingdom Come? Mm-hmm. Úplně k jedničce jsem se dostal tak, že jsem v roce 2020 seděl ve svém bytě na Barrandově, potom, co jsem byl v Praze chvilku, tak jsem se přistěhoval do Prahy a nějak nebylo co dělat, byla pandemie, fakt jako jsme se nudili, já jsem tam seděl ve tmě, zimě a depresi a napsal mi jeden kamarád, se kterým jsem točil nějaký reklamy, že ještě jeho kamarád dělá vlastně Kingdom Come Deliverance dubbing fanouškovský, jenom těch cutscén. Tak jestli bych se nechtěl účastnit, tak jsem mu napsal, on mě vybral jako toho Jindru, já jsem nevěděl, kdo Jindra je.
0: Nezlobte se, no. Richarde, ale co jsou cutscény pro nás?
1: Cutscény jsou takový ty filmečky v té hře. Takže ve hře chodíte, ovládáte, to je ten takzvaný in-game, to jsou takový ty hlášky jako nazdar hospodský, jak se dostanu tam a tam. A potom jsou ty cutscény a to je to, když se to jakoby zatmaví a přepne se to do krásného filmečku, který má jiný snímání kamer a je to takový filmovější. Tak tyto cutscény. Tak my jsme měli natočit jenom ty cutscény, vydali se nějaký a ty udělali obrovský boom na YouTube, lidi psali, ježišmarja, udělejte celou hru, my vám přispějeme. Udělal se účet, lidi tam naposílali hodně peněz a nám se povedlo udělat ten fanouškovský dubbing nějaký jako docela plnohodnotný. No a potom teda jsme to udělali, to bylo hezký a pak se oznámilo, že se teda bude dělat dvojka a mě oslovili na casting, já jsem šel na ten casting, tam mě nevybrali na Jindru, tak jsem si myslel, že teda dobrý, tak jako tak odzvonilo mi Jindru, nebudu dělat. A potom mi v červenci zavolal vlastně Láďa Hrádek s tím, že jestli bych to teda ještě chtěl dělat.
0: Zbouřili se fanoušci a chtěli vás? Nebo čím to? Nevíte, co se tam stalo?
1: Já vlastně nevím, já úplně nevím. Já si myslím, že prostě asi třeba někoho vyzkoušeli a že jako neviděli v tom takovej ten vibe toho Jindry, prostě ten můj. A že nakonec se teda rozhodli pro mě, anebo si prostě zkusili, jestli budu mít teda nakonec čas ještě, nebo nevím vlastně, co zatím stálo úplně, ale jsem rád, protože Jindra je fakt jako fajn role a jsem rád, že můžu být jako českým hlasem toho Jindry, protože vím z toho, co mi lidi píšou, nebo když mě někdo potká, tak jakože z toho mají fakt radost a to je jako hrozně příjemný vědět, že jenom to, že jsem hlasem nějaké počítačové postavičky, což je pro mě vlastně jako bizarní, že se někdo spojí s mým obličejem. Takže to někomu dělá jako radost a že říká, že jako je to baví s mým hlasem, tak to je pěkný.

0: dalších rozhovorů uplynulé sezóny
1: na Rádiu Praha.
0: Host Lenky Válové.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Richard Wagner, daber, moderátor. Já mám pocit, že jste trošku způsobili revoluci v těch počítačových hrách, protože počítačové hry se až tak nedabují a rozhodně neměly tak velkou fanbase jako tyhle ty dvě hry, nebo tahle jedna hra, která má dva díly.
3: Těžko říct, jak se to vezme s revolucí, protože hry se u nás dabují od 90. let, ale samozřejmě těch her nevycházelo tolik. Nebo lépe řečeno, tehdy ty hry vycházely, ne každá se dabovala, ale Viet Cong a tyhle ty hry to se dabovalo, ale samozřejmě peněz na to bylo trošku míň, protože to jako byla velmi omezená cílovka.
2: Bylo tam malinko hlášek, malinko replik. Mám pocit, že ten váš Jindra je prostě velká role.
3: No Jindra je snad největší jako herní dabing, co snad jako je. Nevím, možná druhej největší určitě. Myslím, možná, že už aspiruje na toho prvního s těma DLCčkama, který teď točíme ty dodatky. Ale vlastně ještě třeba Mafia, že jo, to je úplně takovej ten jako jo ukázkovej dubbing herní, který je Mafia 1, v hlavní roli Marek Vašut, Luděk Čtvrtlík a Petr Rychlý. A strašně moc známých českých herců, kteří v tom dabují i malinkatý role. Pak vznikla Mafia 2, Mafia 3 se nedabovala, pak byla Mafia definitivní edice, to byl první můj herní dubbing, který jsem dělal. Tam jsem dělal malinkatý NPC postavičky ve stylu střílíte v přestřelce a ozve se nabím, sundej ho, odstřel ho. A tohle tam dělám já. A mě zastřelíte a já se objevím za rohem znova a řeknu zase, tamhle je. Jo, a takhle. No ale vlastně Kingdom Come Deliverance 2 má jako ten dubbing fakt obrovský, strašně propracovaný. Opravdu je v něm strašně moc herců. To je taky věc druhá. Když si vezmete, že film, takový ten průměrný televizní film, řekněme, 90-minutovej, 25 herců, 30 možná, jo? Ale občas ve filmu je i 80 postav, ale prostě musí se to nějak udělat, nemůžete si vzít 80 herců, to se v životě nezaplatí. Ale to Kingdom Come má samozřejmě postav tisíce, ale v tom je snad 80 dabérů, to je

0: Richard Wagner, a když se trošku přesuneme do té historie, tak abychom uvedli posluchače diváky do kontextu, kdyby náhodou tu hru neznali, tak je to rok 1403, ano. Vláda Václava IV.
1: Je to tak, Zikmund Liška Ryšava, tam do toho trošku růžky strká, ano.
0: A dočetla jsem se, že stran oblečení, toho prostředí a vlastně i těch replik, které jsou takové neomalené, až buranské, dalo by se říct, takže se hodně strefujete do té doby. Jak moc je to historicky pravdivé, nebo podle čeho jste, vy asi ne, ale podle čeho ten scénář vycházel?
1: Já mám pocit, že vlastně ten tým Warhorse, který tu hru vlastně udělal, tak oni opravdu si načítali strašně moc dobových listin, prostě všeho, co našli. Oni mě jednou po tom baráku, kde to vyvíjí, prostě mě tam jednou provedli ve Warhorse a tam bylo opravdu strašně moc historických knih, dějepisných knih, ale ne jako, že dějepis pro čtvrtou třídu, co koupíte v knihkupectví, opravdu jako starý, zažloutlý listiny, který tam jako kde si napůjčovali v knihovnách, koupili a tak. A opravdu se snažili udělat každý kámen přesně tak, jak mohl být. Tam, když jdete po té Kutné hoře například, tak opravdu vidíte, že ty baráky, které tam ustály v té době, opravdu tam stojí dodnes, tak jsou naprosto přesný. Umístění okna, ty základní kameny, jo, nějaký zdobení, svatá Barbora, tak ta je tam rozestavěná, dneska stojí, ale je na úplně stejném místě, ta kašna, že jo, známá. Tak tyhle ty všechny věci tam jsou, takže já si myslím, že ta historická přesnost je opravdu veliká a samozřejmě pro účely nějakého jako audiovizuálního díla je tam nějaká licence, protože se něco musí upravit, aby to fungovalo, ale myslím si, že jako je to velká věc, která jako je dějepisně přesná a že si myslím, nechci říct, že to je jako úplně výukovej nástroj, ale že jako nepodělá se nic tím, když by to děcka jako hráli v rámci dějepisu. Protože si myslím, že se tam dozví spoustu o těch historických postavách. Zikmund, Václav, přesně, všichni tam jsou a je to opravdu zajímavý.
0: No a stran obsahu, tak vycházeli tvůrci z nějaké reálné historie?
1: Jak to
0: ten
1: myslíte?
0: Příběh? Ten příběh?
1: Příběh si myslím, že asi úplně
0: je
1: ne.
0: Je úplně
1: jakože jsou tam historický nějaký jako odrazový můstky, fakta. To znamená, že třeba co chtěl Zikmund, kam mířil, co Václav, nějaký války, tyhle ty věci. Žižka. Ten tam je, že jo, reálná, nebo reálná zdánlivě postava, jo, prostě takhle. Ale Jindra je pravděpodobně vymyšlený a ten příběh je zasazený do toho, aby jako Jindra ometal, vymetal všechny tyhle ty historické události, tyhle ty situace a vlastně tvořil tu historii on. Takže to, že Žižka přijde o oko, tak jako že
0: Jindrovou
1: za to,
0: rukou není pravda.
1: Přesně tak, nemohl za to asi Jindra, ale jako je tam situace, že prostě Jindra udělá něco a najednou Žižka přijde o oko a je to jako jo, tak takhle přišlo oko. Jindra ze skalice mu ho vypích, jo, jako takhle tímhle způsobem je ta historie vlastně jako trošku upravená, ale jsou tam ty reální historický fakta.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Richard Wagner. A teď ještě, když porovnáme tu jedničku a dvojku, tak vy jste v několika rozhovorech řekl, že ta dvojka za vás je propracovanější, že když třeba slyšíte tu jedničku, takže byste ji udělal úplně jinak. Mm-hmm. Nemají třeba tvůrci ambici, že by tu jedničku ještě předělali s váma?
1: To pochybuju, ono je to fakt hodně drahý udělat ten herní dabing. To je jako nesrovnatelný s televizním dabingem, protože ta technika k tomu to udělat je drahá. A já si myslím, že to jako ta ambice pro to úplně není. Ale já jsem to myslel spíš tak, ne, že by to bylo jako odfláknutý nebo tak něco, ale spíš to, já jsem v té době za stolik nedaboval. Já když jsem dělal Kingdom Come Deliverance jedničku, ten fanouškovský dabing, prvně ty, jak jsem říkal, ty filmečky, ty cutscény a posléze teda ten plnohodnotný dabing té hry, tak já jsem jako daboval jak dlouho, rok a něco, jednou, dvakrát měsíčně jsem šel na nějaký půlhodinový dabing, jakože si mě režiséři brali a zkoušeli si mě. Měl jsem za sebou fakt jako málo zkušeností na to. No ale dvojku jsem dělal s tím, že už jsem 4 roky aktivně každý den daboval, třeba i režíroval, jo, upravoval, měl jsem za sebou spoustu věcí, takže si myslím, že samozřejmě tou v uvozovkách a v dobrým rutinou a tím, že se to ten člověk naučí, už jsem taky věděl, jak trošku třeba líp intonovat, jak to líp říct, aby to nebylo úplně jako fakt, že je ten Indra úplně jako blbec, jo, ale že prostě trošku mu dát nějaký ohraní, aby nebyly jenom rovně řečeny. Ano, takhle to je, jo, jako prostě, aby tam bylo jako něco trošku víc k tomu. Takže si myslím, že spíš já jsem se jako naučil za ty roky trošku líp ten dubbing zvládat, technicky, možná i herecky, to nedovedu já posoudit úplně. Ale to je asi ten hlavní, co já bych na tom předělal, protože určitě ten začátek hry jedničky je teda za mě, jako já jsem v něm brutálně jalovej. A jako je to pro mě až jako neposlouchatelné, že se u toho kroutím a říkám si, Krste pane, to je hrozně rovný, proč tam není žádný důraz a proč je tam těch důrazů tolik?
0: Na druhou stranu má to svůj logický vývoj a je logické, že když mezi tím jste nabral zkušenosti, že ta dvojka a ten Jindra z té dvojky už bude mít trošku jiný vibe.
1: No to jo, to určitě, ano, ano.
0: No a když jste dělal tu dvojku, tak dal jste mu i nějaký nový charakter tomu Jindrovi? Nebo jste se snažil trošku navázat na tu jedničku?
1: Asi jsem se snažil určitě navázat na tu jedničku. To jako nejde úplně ho změnit, protože vlastně ta dvojka začíná přesně v moment, kdy končí jednička. Akorát Indra jakoby vypadá starší. Já jsem se staral hlasem o dva roky, o tři. Což mi taky ten hlas samozřejmě klesnul trošku od doby, kdy jsem točil tu jedničku. Malinko. Takže asi jsem se nesnažil mu dát nějaký charakter. Vím, že jsme v rámci hledání nějakého hlasu zkoušeli různý, jakože jestli ho budu. Protože Tom McKay, který je vlastně jeho obličej a zároveň i hlasem toho Jindry Henryho, tak on je o 20 let starší než já a má mnohem hlubší hlas než já. On je takový jako, yeah, we were there. On je takový jako medovější dole, jo. Já jsem trošku vejš a hrubší. Takže jako jsme říkali, budeme se do něj zkoušet trošku stylizovat, ale to je divný, já tam, jako já neumluvím tak strašně moc textu, abych pořád jako to říkal, takhle to bude trapný, jako prostě to držet někde. Tak jsme si říkali, hele, budeme to dělat prostě, jak nám to přijde přirozený, budeme se snažit nespívat takovou tou americkou intonací, takovou, yeah, what about you, jo, tady tyhle ty věci, tomu se budeme snažit vyhnout, to chtěl konec konců i Dan Vávra. A takže já si myslím, že jsem ho dělal v podstatě tak, jak mi to přišlo asi nejpřirozenější a když se to režisérům zdálo blbý, tak jsme jako předělávali a hledali jsme nějakou jinou polohu, jiný důraz, jiný výraz, jak to udělat, ale dělal jsem ho za sebe, takže vlastně Jindra je jakoby můj hlas. Nikam jsem to netlačil, vejš,
0: hlubit,
1: ne, maximálně trošku víc na dechu, že já jsem takhle a Jindra jakože je prostě víc takhle.
0: Jo, jo, jo. A co bylo na tom dabingu nejtěžší, ta doba, která byla poměrně dlouhá, snad skoro 6 měsíců jste pracoval na Jindrovi.
1: Ano. Doba, období, to bylo nejtěžší. Udržet si nějaký ten tah na branku, aby mi nespadl úplně ten řemen, protože, jak jsem říkal, původně se přede mnou zkoušeli jiní herci na toho Jindru a tím pádem tím běžel ten čas, který na toho Jindru byl. A mě zavolali v červenci, ale už se to točilo od předchozího listopadu, nebo řekněme ledna. Takže vlastně já jsem nastoupil do Jindry s nejvíc textem ze všech o půl roku později. Takže já jsem měl těch 6 měsíců, kdyby to byl normálně rok, na jednou až dvakrát tolik, co měli ostatní. A takže to bylo nejtěžší, jakože vlastně vidět, že děláme, co můžeme, já jsem úplně zničený, nemám náladu si doma povídat nic a pořád nám zbývá 3/4 hry udělat. A viděli jsme, jak to jakoby jde pomalu. A to bylo to, jakože, že to neubývá.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny
3: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Váhalové.
3: Rádio Praha.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Richard Wagner, daber, moderátor. A ještě navíc ta hra vyšla ven 5. února 2025. A vy jste ještě v lednu daboval.
1: No jo, no, to jsme nestihli.
0: Jak
1: moc,
0: to?
1: No. Prostě to, nějak se to seklo. Já jsem během toho dělal taky jiné věci a prostě, víte co, ono to funguje takhle. Já nemůžu, protože jenom proto, že vlastně dělám jako hru krásnou, velkou, všecko, tak já nemůžu na půl roku zmizet ze všech studií, protože kdo si na mě za půl roku vzpomene? Budu takhle ťukat na dveře a říkat, prosím, já bych chtěl práci, já bych chtěl zase dabovat. No ne, půl roku jsem všem odmítal zakázky, můžou se na mě jako vyprdnout, takže já potřebuju se udržovat tak nějak v tom, i v tom denním jako povědomí těch lidí, že jako jo, tenhle vlastně tady ještě, on ještě funguje, on ještě žije, on ještě mluví, jo, všecko tohle. I když dělá toho Jindru, že to všichni tak nějak věděli, že jo, prostě stejně. No a takže já jsem vlastně potřeboval režírovat, aby se na mě nezapomnělo, potřeboval jsem dabovat, aby se na mě nezapomnělo, přece jenom taky mě to baví, tak nechci jenom půl roku sedět v jedné budce a číst dokola repliky o Kutné hoře. Takže jsem musel dělat tohle, čímž pádem jsem nemohl pořád dělat to Kingdom Come. A zapomněl jsem otázku, ale
0: No, že to trvalo poměrně dlouho, trvalo, že 5. února jo. Se to spustilo ven, ale ještě v lednu.
1: My jsme v prosinci zjistili, že mega nestíháme, a tak jsme museli točit. Takže jsme si dali vánoční svátky a od 27. durch až do 11. 12. února bez jediného dne volna jsme točili. Možná, OK, na nový rok jsme měli volno prvního, ale pak hnedka 2. jsme nastoupili a to jsme zvedli tehdy tu dobu, kolik toho denně natočíme. My jsme totiž začínali na 4 hodinách denně, pak to bylo 5 hodin denně, pak jsme udělali 6 s pauzou na oběd a končili jsme na 7 hodinách denně, takže já jsem na Jindru chodil jak na full time. A ještě teda vtipná situace byla, že s deadlinem vlastně Jindry, Kingdom Come, se mi potkal i deadline série audioknížek, kterou jsem načítal. A já jsem musel kombinovat 7 hodin denně Jindry a 4,5 hodiny denně audioknížky. Takže já jsem na 9. šel na Jindru, končil jsem prostě v těch 500 hodinů na oběd a od 17.30 už jsem četl 4 až 5 hodin audioknížku a pak jsem přišel domů, padnul za vlast a druhý den znova.
0: V jaké kondici byly vaše hlasivky?
1: No, co hlasivky? Já jsem byl v háji, já jsem byl psychicky v háji, protože já jsem jakoby vstával a chtěl jsem i brečet, protože jsem věděl, že je přede mnou ten strašně dlouhý den, který mě vlastně jako už na té povinnostní, jako povinný bázi, že tam musím, že mi to vlastně jako nebaví. A já jsem prostě vstával a byl jsem jako smutný z toho, že si musím někam jít sednout na hrozně moc hodin. Vědět, že je to tak dlouhý a že se jako tlačí na mě, jakože šup, šup, šup, ale jakože tím nechci říct, že jsme to nějak flákali nebo něco takového. My jsme jako tomu dali právě proto, že jsme se snažili, to trvalo tak dlouho. Kdyby jsme to flákali, tak končíme v listopadu, ale my jsme prostě jako jeli a snažili jsme se to pořád dělat hezky, aby najednou nebyl začátek hry krásný a od půlky tomu padl řemen a bylo to nějaký jako, jo, jako na půl. Takže jsme se fakt snažili a hlasivky...
0: Ty to asi dali, ale psychika dostala na frak.
1: No, hlasivky to nějak dali, jakože chraptil jsem třeba občas trošku, byl jsem takový, že večer už jako mi ten hlas třeba vypadával, protože tak když 12 hodin, 11 hodin jako mluvíte v kuse, tak ono je to takový, jakože už potom člověk píská trošku. Ale spíš ta psychika, že jakoby udržet si nějaký jako pozitivní přístup k tomu životu v té době byl fakt jako náročný. A ono to zní jako, že jsem takový ten přecitlivý, jakože no, on sedí za mikrofonem a mluví a stěžuje si, mohl, ať jde do práce, jako takové to reálné, že? Ale ono to jako, já neříkám, ano, v porovnání asi s jinou, třeba s manuální prací, je to úplně něco jiného, ale jakože prostě spíš udržet tu pozornost, že fakt jako 7 hodin musíte mluvit a pořád vlastně stejně a ani tam nesmí být znát nějaká únava, nemoc, něco, pořád musíte, prostě v 9 ráno i v 5 odpoledne musíte pořád znít jako dobře. Na ten hospodskej, jak se dostanu do té Kutné hory? A pořád to musí být stejný, i když už takhle jako padáte, jo? Musíte tam pořád udržet ten stejný drive.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, jsme ve finále, se mnou je Richard Wagner, dabér, vlastně v současné době taky režisér v dabingových studiích, ale původně kameraman střihač.
1: Je to tak.
0: Jak se to stalo?
1: Já jsem vystudoval, to je zajímavé. Já jsem vystudoval v Brně střední školu uměleckou, kde jsem vystudoval vlastně kameramana, střihače, scénář, grafika, animace, takový jako balíček filmový. Potom jsem točil maturitní film a ten maturitní film jsem si říkal, že bych chtěl jako o dabingu, protože mě ten dabing zajímal od dětství. Já jsem v 10 letech chtěl být dabér, protože jsem se koukal na Simpsony a říkal jsem si, tenhle hlas to je Dejdar a já je znám z Arabely anebo z tohohle a tamtoho. A říkal jsem si, to je super, že jsou hlasy něčeho, já bych taky chtěl být hlasem něčeho. A to mě bavilo, pak mě to na chvíli pustilo, pak jsem nastoupil na tu střední a pak jsem dělal teda ten maturitní film. Ten maturitní film jsem udělal o dabingu, že jsem vlastně zavolal do jednoho studia ve Vršovicích pražských a říkal jsem jako dobrý den, já jsem Richard, strašně by mě bavilo dabovat, chci to dělat od dětství, nemohl bych si to u vás vyzkoušet, prosím, a já bych si to chtěl i natočit, protože dělám film. Oni řekli, dobře, tak přijďte, děláme tady seriál Rick a Morty. Říkám, no tak jo, tak super. Tak jsem vzal dva kamarády, oni vzali kamery, jeli jsme tam, natočili jsme takový vlog ze studia. Tak jsem to natočil, zjistil jsem, že mi to vlastně hrozně baví, když mi to tehdy teda strašně nešlo a paní režisérka, a dodnes jí to nemám za zlý, mě už nikdy neobsadila po tomhle. A to je jakoby, víte co, to jsou aktivní režiséři, my se dneska potkáváme, znám moje jméno, zdravíme se, vykládáme si na chodbě, ale nikdy jsem u ní nedaboval. Chápu. Před 5 lety jsem už si udělal otřesnou vizitku, byl jsem otravnej, klepal jsem moc na dveře, moc jsem to chtěl dělat, takže tím pádem už se člověk tak
0: ale
1: jako
0: jak přivře. Se to člověk má naučit, než tím způsobem, že se
1: asi jo, ale zároveň
0: to naučí.
1: To jo, ale zase zároveň člověk musí seznat, kdy je moc urputnej a kdy jako moc. Jakože já jsem na to asi fakt tlačil. Samozřejmě je dobře se ozvat, chci to dělat, mám proto nějaký predispozice, myslím, vyzkoušejte mě. Vyzkouší vás jednou, dvakrát, když už nezavolají, neťukejte na ty dveře každý měsíc. Dobrý den, já jsem pořád tady, abych to chtěl dělat. Akorát se člověk zprotiví, řeknou si to mezi sebou a už tři režiséři řeknou, jo, to je ten otravnej. Jo, to, ono to nejde zase.
0: To je Jindra Votravnej.
1: To je ten Jindra Votravnej. Takže to zase tolik nejde. No ale tehdy jsem teda byl v tom studiu, tam jsem natočil ten seriál a chtěl jsem to dělat dál, tak jsem ten film točil dál a dál, rozhovory s jinými režiséry, jak jsem sbíral ty zkušenosti a tak dále. Vznikl z toho můj maturitní film, který se jmenuje Ruda, o dabingu, rozhovory a o tom, jak já si to zkouším. A potom jsem vlastně se, pak bylo chvilku nic, tak jako rok jsem ještě byl v Brně, pak jsem se přestěhoval do Prahy a začal jsem pracovat na jedné komerční televizi a pak jsem začal pracovat v komerčním zpravodajství internetovým. A tam jsem začal dělat kameramana a střihače, reportáží, natočil jsem, myslím si, desítky vyšší, možná stovky reportáží a vlastně mě to strašně bavilo. Ale do toho mi vlastně chyběl ten dabing, protože jsem si říkal, to je přece něco, co bych chtěl dělat. A najednou jsem byl v té Praze a ty režiséři, když viděli, že na 20-minutový dabing nejedu 2,5 hodiny z Brna a 2,5 zpátky, tak už jim to nebylo jako blbý. Tak mi Richarde, tak pojďte na 20-minutový dabing, mám tady takovýho kluka, kterýho byste dal a pomůžete mi do sborů. Říkám, tak jo, super, tak jsem přijel. Tohle, najednou mi to asi nějak jako trošku šlo, tak si mě zavolali znova. A já jsem najednou jezdil několikrát týdně na dabing, tady ty malý. A pak jsem začal jezdit na větší a na větší a na větší a třeba i hlavní role. Já jsem říkal, tyjo, a to už bylo najednou těžší skloubit s plným
0: kamerou.
1: Úvazkem. Protože 9 to 5, od 9 do 5 prostě v práci, někdy naopak posunutá směna zase do večera, protože v tom zpravodajství byl i bulvár nebo sport, takže noční nějaký jako výjezdy na hokej nebo na fotbal, jo, tyhle ty věci tam všechny byly. A nedalo se to. No a já jsem potom začal ten dabing režírovat. No a najednou mi jakoby na účet přišly dvě částky. Jedna byla od té televize, kde jsem režíroval dabing, a druhá byla za ten plný úvazek v tom zaměstnání. A já jsem viděl, že za tu jednu režii jsem vydělal asi tak o 1000 korun víc než za ten plný úvazek. A říkal jsem, tyjo, mně se asi vyplatí spíš jít na volnou nohu už, než jakoby ty celý dny nedabovat a odmítat tu práci, kterou mi ty lidi nabízí, za to, že jsem tady uvázaný a sedím tady v kanclu na zadku. A tak jsem dal výpověď. A zrovna tehdy jsem přestal mít úplně všechnu práci, takže jsem 3 měsíce seděl na gauči a brečel se nudím a že nemám co dělat. A pak se to zase nějak rozjelo a z 23 na 24 k 31. prosinci jsem dal výpověď, takže 24 až do března jsem neměl vůbec nic.
0: No a pak přišel Jindra. V létě.
1: A v červenci přišel Jindra, takže do té doby jsem začal trošku víc dabovat zase, potom od března jednu režii jsem měl něco, jak se to rozjelo, a najednou přišel Jindra, přišly režie Netflixu, jo, a tak dále, a tak dále, a najednou jsem tady, kdy mám každý den rozplánovaný na půl hodiny i s přejezdama, protože jinak nestíhám nic a všechno se mi už veze.
0: A na úplný závěr bude Kingdom Come Deliverance 3.
1: Krásně jsi to vyslovila, ale nevím. I kdyby byla, tak mě to neřeknou, protože vidí, že chodím do rozhovoru a jsem ta kecka, která by to určitě někde jako řekla, takže já budu ten poslední, kdo se to dozví, doufám, že už ne, s půlročním spožděním.
0: A nebo by to prozradil váš pes.
1: A nebo by to prozradila moje Nelinka, která tehdy prozradila i to, že dělám dvojku, ale dělali jsme, že ne. Ale každopádně já o tom, že by si chystala trojka, nevím vůbec nic. Myslím si za sebe upřímně, že ne. Protože ta dvojka byla tak strašně časově náročná, to se dělalo 7 let, skončila jednička a začalo se dělat na dvojce, možná už souběžně s jedničkou, jo. Je to opravdu časově náročný, takže jestli někdy, a tím neříkám, že jo, protože já to fakt nevím, 10 let, možná 7, 5, kdo ví, ale určitě nevyjde příští rok žádná trojka, protože to už bych jí musel točit.
0: Se mnou byl Richard Wagner, moc děkuju.
1: Já děkuju, bylo to super.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Kompletní archiv pořadu najdete na Můj rozhlas.cz. Host Lenky Váhalové.

0: Je 13 hodin, se mnou už je ve studiu Rádia Praha opět Václav Miller a přináší zprávy. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo a dobré odpoledne. Před 135 lety v Praze poprvé vyjela lanovka na Petřín. Po dvouleté rekonstrukci začne znovu jezdit v září. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů. Záchranáři v Indonésii zachránili pohřešované turisty z lodi, včetně jednoho Čecha. Bude jasno až polojasno s teplotami 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dnes je to 135 let od zahájení provozu pražské lanovky na Petřín. Dráhu teď opravují dělníci. Aktuálně technici testují nové vozy. Ty jsou prosklené a budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po dvouleté rekonstrukci znovu vrátí v září, říká mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Vozy, které aktuálně zkoušíme, tak jsou to vozy už čtvrté generace, byly vyrobeny ve Švýcarsku. U té předchozí, která dožila před dvěma lety, byl systém brždění takzvaně na lano. U této generace už máme systém brždění na kolejnici.
1: Mezi Smíchovským a hlavním nádražím v Praze ode dneška nejezdí vlaky. Dělníci tam upravují trať. Cestující musí místo 5 vlakových linek využívat městskou hromadnou dopravu. Dopravní omezení potrvá do pondělí vždy mezi 8 a 18 hodinou. Podrobnosti jsou na webu Českých drah. Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu před požáry. Podle meteorologa Františka Šopka bude kromě jihu Moravy platit i v některých částech Česka.
4: Rozšiřujeme tuto výstrahu na nebezpečí vzniku požárů pro některé území v Čechách, a to na dnešek místy pro západní a severní Čechy a na zítřek pro západní, střední a severní Čechy a také místy pro východní Čechy.
1: Lidé by proto neměli manipulovat s otevřeným ohněm v přírodě a neodhazovat nedopalky od cigaret na zem. Šopku zároveň dodává, že v pondělí se ochladí a v souvislosti s tím riziko vzniku požáru klesne. Indonéští záchranáři našli 11 pohřešovaných evropských turistů z hledané lodi. Je mezi nimi i Čech, informovalo o tom České ministerstvo zahraničí. Pasažéři jsou v péči lékařů. Velvyslanectví v Jakartě se teď snaží s krajanem spojit a nabídnout mu konzulární asistenci. Loď vyplula v pátek ráno místního času z oblasti Tanjung Unauna. Do cílového přístavu ale nedorazila. Hasiči na jihu a západě Evropy se snaží zastavit rozsáhlé lesní požáry. Francouzské úřady v noci na dnešek nařídili preventivní evakuaci 7 obcí v okolí Bordeaux. Celkem už domovy opustili desítky tisíc lidí. Ve Španělsku dál platí celostátní stav nouze. Plameny se nekontrolovaně šíří hlavně v okolí Madridu a regionu Ávila. Hašení tam komplikují vysoké teploty. Situaci ve španělském hlavním městě popsala spolupracovnice Českého rozhlasu Kateřina Ferenčíková.
5: Už včera bylo oznámeno, že požár se dostal do situace, kdy vlastně není možné ho uhasit. Pouze teda je možné se snažit o to, aby se dále nešířil. Dnes se k pracím připojí 4 hasičské letouny, 2 přiletí z Řecka a 2 z Itálie.
1: Kajakářka Barbora Janotová se stala juniorskou mistryní Evropy v závodě na 1000 metrů a navázala na nedávný triumf na světovém šampionátu. Další český reprezentant Danilo Martinenko získal dnes v maďarském Segedu na kilometru stříbro mezi kanoisty. Janotová zvítězila suverénně o téměř 2 sekundy před běloruskou Julií Chockou. V Praze dnes jasno až polojasno, teploty 28 až 30 stupňů a slabý jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na komplikace v pražských ulicích. Například nehoda 2 osobních aut je v ulici Máchova u křižovatky s Rybalkovou. Nehoda 2 osobních aut se došetřuje v Sobotecké, nedaleko křižovatky s Koruní. 2 osobní auta po nehodě jsou také v ulici Na Příkopě před kruhovou křižovatkou s ulicí U Prašné brány. 2 osobní auta havarovala také v Žletavské za křižovatkou s Jemnickou a D1 ve směru na Brno na 12. kilometru, tam došetřují nehodu 3 osobních aut, neprojedete levým jízdním pruhem. Jeďte opatrně a my přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 5,5 minuty po 13. hodině. Nádhernou poslední červencovou sobotu vám všem. Poslední ročník ukulele festivalu můžete navštívit v Huněticích u Prahy. Kromě poslechu si tam máte možnost hru na ukulele taky vyzkoušet. Proč festival letošním ročníkem končí, se zeptáme v 1:30 našeho reportéra, který akci navštívil. A víkendová Praha nezapomíná ani na další skvělé hudební kousky. Čeká nás Olivia Rodrigo. Martin Garrix a Dean Lewis. A také Holly Humberstone. Příjemný poslech vám přeje Vláda Maloš.

0: Je krátce po čtvrt na dvě, přejeme pěkné sobotní odpoledne na Rádiu Praha. Dnes můžete navštívit ve vnitrobloku v Holešovicích největší pop-up výběrových second-handů v Česku. Lovers Market se koná od 11 do 20 hodin a na jednom místě tu najdete výběrové second-handy české a slovenské značky s udržitelným přesahem, designéry, kteří pracují s recyklovanými materiály a značky, které tvoří s respektem k planetě a lidem. Těšit se můžete také na DJ a nechybí ani skvělé jídlo a pití. Podrobnosti najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Můžete sem zajít na koncert, ale taky na hokej. Naši největší multifunkční halu zvanou O2 Arena budete určitě dobře znát. Otevřena byla v roce 2004 právě při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji. Tohle místo je ale spojené taky s hudebními hvězdami světového formátu. Koncertovali tu AC/DC, Elton John, ale taky Billie Eilish nebo Dua Lipa. Seznam je to opravdu dlouhý. Původně nesla název Saska Arena a pojme až 20 000 návštěvníků. Praha je nej. Rádio
0: Praha. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V Želetavské ulici dejte pozor za Jemnickou, havarovala tady dvě osobní auta. Těch nehod je ale víc. V Máchově ulici u křižovatky s Rybalkovou je také havárie dvou osobních vozidel. Stejně tak v ulici Komunardů u křižovatky s Jateční. I tady se jedná o střet dvou osobních aut. Dvě osobní auta po nehodě jsou také v Kostelecké u kruhové křižovatky s Tupolevovou. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. A opatrně na dálnici D1 směrem na Brno na výjezdu z Prahy na 12. kilometru havarovala tři osobní vozidla a v místě neprojedete levým jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
1: Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango? Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.

0: 13 hodin 29,5 minuty a s vámi stále Rádio Praha přejeme nádhernou sobotu. V Unětících u Prahy dnes můžete navštívit Ukulele Festival. Každoročně se tam sejde zhruba 700 fanoušků tohoto nástroje a v místě konání letošního ročníku je i náš reportér Petr Kastner. Petře, pěkné odpoledne.
1: Hezký den.
0: Tak festival začal ještě před polednem, tak prozrať, zní už Uněticemi zvuky ukulele. Já to tak nedokážu poznat, co tam vlastně zní v pozadí.
1: Ano, zní, a to nejen v místním pivovaru, kde je takové centrum festivalu, jsou tady stánky i hlavní pódium, ale taky na dalších místech v Uněticích. Jak jsem viděl, lidé přichází mezi místní sokolovnou, školou a špejcharem. Všude tam je totiž připravený program. I ve chvílích, kdy zrovna není na pódiu nějaký interpret, jako třeba teď, někteří návštěvníci hrají na své ukulele, to možná posluchači uslyší za mnou. Lidé si do Unětic můžou přijít hru na ukulele poslechnout, ale taky vyzkoušet. Už dopoledne začaly lekce hry na tento nástroj. Některé z nich vedou i zahraniční učitelé.
0: Pro koho jsou lekce určené a mohou třeba přijít i začátečníci?
1: Lekce jsou tady úplně pro všechny, tedy jak pro úplné začátečníky, tak i pro zkušené hráče, kteří se můžou zdokonalit. Potkal jsem například skupinu nadšenců, kteří začali hrát na ukulele až nedávno v době covidu a vášeň k nástroji jim zůstala. Úplně poprvé dnes ale hrála na ukulele skupinka dětí, které přišly na lekci pro začátečníky. Mezi asi nejmladší hráče patřil 4letý Mikuláš, který se pod vedením lektorky taky naučil několik akordů. Zhruba po hodinové lekci děti uměly zahrát a zaspívat starou havajskou písničku.
0: Letošní 14. ročník festivalu je úplně poslední. Proč ho organizátoři nebudou dál pořádat?
1: Jedna z organizátorek, Tereza Novotná, mi popsala, že je to hlavně kvůli malé kapacitě pořadatelského týmu a velké náročnosti takovýto festival uspořádat. Podle Novotné je taky stále těžší festival financovat a nebýt ve ztrátě. Lidé, kteří by chtěli největší český ukulele festival zažít, mají ještě šanci. Program je tady dnes do večera a pokračuje celý zítřek. Opět až do večera. Hrát tady budou čeští umělci, ale taky interpreti například z Francie, Británie, Německa nebo USA.
0: Tak tolik aktuálně z ukulele festivalu v Uněticích u Prahy reportér Petr Kastner. Petře, díky za informace a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.

0: No a stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor na nehodu v Praze v Kostelecké ulici u kruhové křižovatky s Tupolevovou, havarovala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. Opatrně také v ulici Hájková, kde máme také bez dalších podrobností hlášenou nehodu dvou osobních aut. Pozor i v ulici Máchova u křižovatky s Rybalkovou, vyšetřují nehodu dvou osobních vozidel. Dvě osobní auta po nehodě jsou i v ulici Komunardů v Praze u křižovatky s Jateční. I tam velmi opatrně. A připojím ještě Kolbenovu ulici v Praze u křižovatky s Lehoveckou, kde také havarovala dvě osobní auta a v místě neprojedete levým jízdním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava.

0: Je 2:45, krásné sobotní odpoledne na Rádiu Praha. Na nejvyšší průkrabství Pražského hradu se i letos vrátily letní shakespearovské slavnosti. Sezónu letos se zahájila komedie Omylu, kterou jste mohli vidět do poloviny července. Dnes naposledy máte možnost vidět v letošní premiéře hru Jak se vám líbí. Začátek je ve 20:30 a následovat bude od 26. července Marná lásky snaha. Pokud chcete zažít tu magickou atmosféru divadla na hradě, tak neváhejte. Podrobné informace k programu najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha je kulturou. A přinášíme aktuální dopravní informace. Máchova ulice v Praze u křižovatky s Rybalkovou, které stále vyšetřují nehodu dvou osobních aut, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Nehoda dvou osobních vozidel je také v Kostelecké u kruhové křižovatky s Tupolevovou, je tady opatrně. Dvě osobní auta po nehodě jsou v ulici Komunardů v Praze u křižovatky s Jateční, taky v ulici Hájkova u křižovatky s Hartigovou, i tady havarovala dvě osobní auta. A ještě jedna nehoda dvou osobních aut, ta je v Kolbenově ulici u křižovatky s Lehoveckou. Kvůli této nehodě tady neprojedete levým jízdním pruhem. Ještě připojím D4, pokud jedete z Prahy směrem na Strakonice, tak opatrně na 33. kilometru je tam hlášený předmět na vozovce bez dalších podrobností. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Je před námi 14. hodina na rádiu Praha, to znamená, že jsou tady další zprávy a Denisa Žižková ve studiu. Ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne. Za digitalizaci protipovodňových opatření zaplatí pražský magistrát skoro 20 milionů korun. Ani rozsáhlé požáry Čechům nevadí, do Španělska a Francie létají dál. V Česku dlouhodobě končí směnárny, v loňském roce jich zavřelo asi 30. Dnes má být jasno nebo skoro jasno, teploty maximálně 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město dokončí digitalizaci mobilních protipovodňových opatření. Systém propojí víc než 34 tisíc zařízení po celé Praze, jako například protipovodňová vrata, uzávěry, klapky na kanalizaci, kamery nebo monitoring hladiny Vltavy. Modernizace bude stát víc než 18 milionů korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Nově bude systém pokrývat kompletní správu mobilních protipovodňových opatření. Od evidence jednotlivých komponent přes plánování jejich nasazení až po podporu provozních procesů.
1: Češi většinou neruší lety do Španělska a Francie, kde jsou teď rozsáhlé požáry. Shodli se na tom prodejci letenek. Výraznější pokles zájmu nezaznamenal portál Letuška ani vyhledávač letenek Kivi.cz. Cestovatelský portál Zaleť si uvádí, že na léto prodal do zasažených destinací 5000 letenek. Podle jednatele společnosti Miroslava Polacha se počet zrušených pohybuje v jednotkách.
4: Stále platí to, že turisté do oblasti Francie, Španělska a tak dále se nebojí cestovat, protože zatím ty informace ohledně požárů nejsou tak vážné jako třeba v minulých letech. A hlavní rozdíl je to, že požáry příliš nezasahují turistické oblasti nebo oblasti, kam nejvíc míří čeští turisté.
1: V Česku dlouhodobě ubývá směnáren. Loni jejich počet klesl zhruba o 30 na přibližně 800. Vyplývá to z údajů České národní banky. Před 16 lety přitom fungovalo směnáren skoro dvakrát tolik. Podle centrální banky za poklesem stojí hlavně rozvoj digitalizace a častější používání platebních karet. Vliv mohla mít také pandemie COVID-19 a úbytek turistů. Záchranné týmy v Indonésii našly 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha, po jejichž pohřešovaném motorovém člunu pátrali u ostrova Sulawesi. Všichni jsou v současnosti v péči lékařů, po kapitánovi lodi se ale nadále pátrá. Přeživší záchranářům řekli, že se loď v důsledku špatného počasí rozlomila. Zatímco turistům a jednomu členu posádky se podařilo dostat do záchranného raftu, kapitán jim kvůli husté mlze zmizel z dohledu. Fleretista Alexander Šupenič bude na mistrovství světa v šermu bojovat o zlato. 32-letý Čech získá medaili ze světového šampionátu poprvé v kariéře. Po 14. hodině nastoupí v Hongkongu proti Italovi Macchiovi. A tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson postoupili v Praze do finále 4 hry. Dvojici Chan Hao Ching Katová porazili 5-7, 6-3 a 11-9. Dnes má být jasno, během dne přechodně polojasno, teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. V ulici Máchova v Praze u křižovatky s Rybalkovou dejte pozor. Havarovala tady 2 osobní auta. Nehoda 2 osobních aut je také v ulici Komunardů u křižovatky s Jateční. 2 osobní auta havarovala i v Kolbenově ulici u křižovatky s Lehoveckou. V tomto místě neprojedete kvůli nehodě levým jízdním pruhem. V ulici Hájková u křižovatky s Hartigovou je také nehoda 2 osobních aut a v Kostelecké u kruhové křižovatky s Tupolevovou je taktéž střed 2 osobních vozidel. I v tomto místě projíždějte velice opatrně. Komplikace zůstávají i na 12. kilometru dálnice D1 ve směru z Prahy. Před časem tam havarovala 3 osobní vozidla. Neprojedete kvůli tomu levým místním pruhem. A ještě připojím varování z D4, 33. kilometr ve směru z Prahy na Strakonice. Tady je stále bez dalších podrobností hlášený předmět na vozovce, tak opatrně. A přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezkou poslední červencovou sobotu vám přeje Vláďa Malošík. Dnes je 25. a teď taky 4,5 minuty po 14. hodině. Lidé v létě častěji nakupují na farmářských trzích. Trhovci u prodeje potravin musí dodržovat různá pravidla. Na to, zda to dělají, dohlíží státní veterinární správa. Detaily nabídneme už kolem 14:30. A stále držíme tempo. Ve víkendové Praze má na tom zásluhu Eva Farna s kapelou Mirahy.

0: Už jen vteřiny zbývají do 14:15. Přejeme pěkné sobotní odpoledne. Dnes k sobotě patří datum 25. července. Je to tedy poslední sobota v tomto měsíci. Skvělou volbou během letošního léta jsou stále letní scény Prahy 10. Městská část připravila letní scény v Malešickém parku, v Heroldových sadech, na Zahradním městě v parku Malinová Chrepová, na Skalce v parčíku Aldašínské a nově i na Gutovce. Můžete se těšit na zajímavý kulturní program, který vám ve vybraných dnech zpříjemní letní posezení s rodinou či přáteli ve vašem oblíbeném parku. V každé lokalitě se dvakrát týdně konají menší kulturní produkce, jako třeba vystoupení muzikantů a kapel, divadelní představení pro děti a dospělé, případně taky spojené s tematickými aktivitami pro rodiny s dětmi, letní kina a podobně. V místě letních scén je po celou dobu programu vytvořena odpočinková zóna s občerstvením. Všechny kulturní produkce jsou zdarma a detaily k programu pro vás máme v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V Praze dejte pozor na hned několik dopravních nehod. V Kolbenově ulici u křižovatky s Lehoveckou je to střet dvou osobních vozidel, kvůli tomu tam neprojedete levým jízdním pruhem. V Hájkově ulici u křižovatky s Hartigovou také havarovala dvě osobní auta. Stejně také v Kostelecké u kruhové křižovatky s Tupolevovou. Dvě osobní auta po nehodě jsou v ulici Komunard u křižovatky s Jateční nebo v ulici Máchova u křižovatky s Rybalkovou. Pozor také na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno na 12. kilometru, kde havarovala před časem tři osobní auta. V místě by měl být stále neprůjezdný levý jízdní pruh. A ještě doplníme varování z D4, kde máme ještě pár minut problém kvůli předmětu na vozovce, a to ve směru z Prahy na Strakonice na 33. kilometru. Tak projíždějte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Necelá minuta zbývá do půl třetí, sobotní odpoledne na Rádiu Praha pokračuje. Na farmářských trzích v Česku si můžeme koupit například maso, mléčné výrobky nebo ovoce a zeleninu. Trhovci tyto potraviny musí skladovat při určité teplotě nebo řádně doložit jejich původ. Na dodržování těchto pravidel dohlíží inspektoři státní veterinární správy. Kontrolovali také trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech.
1: Dobrý den, Hublová městská veterinární správa, jdeme k vám na kontrolu. Dodací listy k tomu budete mít. Už nám doměřil teploměr 7,7, což pro mléčné výrobky do 8 stupňů je v pořádku.
2: Pracovníci veterinární správy kontrolovali například stánek, kde prodává paní Andrea.
3: My si to hlídáme, máme kontroly dost často, takže víme už, jak to máme všechno označený a tak, takže dobrý.
2: Kontrolu tady v provozovnách, které prodávají masné a mléčné výrobky, prováděla Kateřina Hublová. Vy jste na sobě měla bílý plášť, měla jste takovou tu síťku na vlasy.
1: Kontrolovala jsem jednak značení výrobků, jejich ochranu proti kontaminaci, to znamená, jestli jsou balené, vesměs třeba byly balené, ale u těch nebalených, jakým způsobem jsou skladované, takže tady v obou případech byly chladicí vitríny, tudíž úplně nejlepší možná ochrana těch produktů. Dále jsem měřila teploty, jestli teploty i v těch vitrínách vyhovují těm daným komoditám, což vyhovovalo. Dále, jestli mají dodací listy.
2: Tato inspekce dopadla podle Hublové dobře, není tomu tak ale vždy, potvrzuje ředitelka městské veterinární správy v Praze Kateřina Březinová.
4: V farmářských trzích vždy objevujeme lehce vyšší procento nebo někdy významněji vyšší procento oproti kontrolám, které provádíme mimo.
2: Čím si vysvětlujete to, že u těch farmářských trhů je to procento závad vyšší? Je to právě tím, že to je venku a jsou tam ty vlivy z okolí?
4: Myslím, že jo, že to je asi nejvýznamnější faktor.
2: A dodává, v čem prodejci nejčastěji chybují?
4: Nedodržení teplotního řetězce, tedy potraviny nejsou uchovávány v takovém chladu, jaký vyžadují. A jaký deklaruje výrobce, a ta potravina by měla vydržet po určitou dobu v těch daných podmínkách. Dále je to ochrana před kontaminací, co si pod tím představit, tak je to zejména ochrana před slunečním zářením, před škůdci, jako jsou mouchy na farmářském trhu, nebo třeba nějakými zdroji znečištění, jako jsou holuby, když je tady vidíme, nebo ze spoda třeba psy. U značení vídáme také významnější procento závad, jelikož někdy se stává, že prodejci buď zapomenou, nebo neuvedou, ať už datum použitelnosti, nebo původ, nebo chybí další sledovatelnost, třeba nejsou k dispozici dodací listy.
2: Za prohřešky vybrali kontroloři za první pololetí letošního roku podle ústředního ředitele státní veterinární správy Zbyňka Semeráda zhruba 70 tisíc korun.
5: Jsme uložili největší sankci zatím 15 tisíc korun tady v Praze, protože nebyl nahlášený ten prodejci, nesplňoval ty podmínky prodeje. Nižší pokuta 11 tisíc byla ve Středočeském kraji na Kladně. On nedodržel hygienické požadavky, protože měl rukavice, ale bral jak nebalené výrobky, tak i peníze.
2: Letos zatím inspektoři zkontrolovali na farmářských trzích v Česku 165 prodejců. Pochybení našli u 16% z nich. Z Prahy Richard Webs, Český rozhlas.
6: Víkendová Praha.
7: A Vláďa Maloší.
0: Ještě doplníme aktuální dopravní informace z Prahy a okolí. V Kolbenově ulici v Praze u křižovatky s Lehoveckou stále vyšetřují nehodu dvou osobních aut. V místě je neprůjezdný kvůli nehodě levý jízdní pruh, tak opatrně. Opatrně také v Kostelecké ulici u kruhové křižovatky s Tupolevovou, tady před časem havarovala dvě osobní auta. Nehoda dvou osobních vozidel je také v ulici Hájkova u křižovatky s Hartigovou. Pozor si dejte i v ulici Komunardů u křižovatky s Jateční, kde taktéž havarovala dvě osobní vozidla. A dvě osobní auta po nehodě jsou i v ulici Máchova u křižovatky s Rybalkovou. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. A šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: tohle byla na Rádiu Praha kapela Muse a je téměř 3:45. Pěkné sobotní odpoledne. Víte, jakou roli sehrál pes v dějinách pastevectví? Proč mají pastevečtí psi nenahraditelnou úlohu při ochraně stát? Nebo jakou roli hrají psi při návratu vlka do krajiny? Odpovědi na tyto a další otázky přináší nová výstava s názvem Pes odvěký pomocník stát, kterou připravilo Národní zemědělské muzeum ve spolupráci s Českomoravskou kynologickou unií a spolkem Rok s pastevcem. Výstava se v muzeu koná do 10. ledna 2020. A podrobnosti o ní najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A jdeme na silnice, začneme opět nehodami v pražských ulicích, který je hned několik v Kolbenově ulici. Je to střet dvou osobních aut u křižovatky s ulicí Lehoveckou. Kvůli té nehodě tady neprojedete levým jízdním pruhem. V Máchově ulici u křižovatky s Rybalkovou se také střetla dvě osobní auta. Havárie dvou osobních vozidel je hlášena i z ulice Komunardů u křižovatky s Jateční. Také v ulici Hájkova u křižovatky s Hartigovou. I tady se střetla dvě osobní vozidla. A stejně tak je problém v podobě nehody dvou osobních aut v Kostelecké u kruhové křižovatky s Tupolevovou. Pokud se ku Praze blížíte po dálnici D1, tak opatrně na 30. kilometru ve směru na Prahu je tam odstavené porouchané osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. 107,1

0: Je 15 hodin ve studiu Rádia Praha, je už připravená Denisa Žižková a přináší další zprávy. Ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne. Oprava tratě přerušila provoz vlaku mezi hlavním nádražím a Smíchovem v Praze. Radnice v pražských Čakovicích připravuje rozšíření gymnázia o 6 tříd a odborné učebny. Začíná nová sezóna fotbalové šance ligy. Dnes má být jasno, přechodně polojasno, teploty maximálně 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Mezi Smíchovským a hlavním nádražím v Praze od dneška nejezdí vlaky, dělníci tam upravují trať. Cestující musí místo 5 vlakových linek využít městskou hromadnou dopravu. Dopravní omezení potrvá do pondělí, vždy mezi 8 a 18 hodinou. Podrobnosti jsou na webu Českých drah. Městská část Čakovice chce rozšířit gymnázium o přístavbu pro 180 studentů. Radnice teď hledá stavební firmu. V plánované budově za necelých 150 milionů korun má vzniknout 6 kmenových tříd. Odborné učebny a kabinety, říká starosta Čakovic Jiří Vintiška z ODS.
3: To je investice hlavního města Prahy, kterou my budeme pověření, aby jsme ji zrealizovali. Odhadujeme, že od zahájení té stavby do jejího dokončení bude zhruba 2 roky. To čakovické gymnázium má hodně studentů i ze středních Čech a samozřejmě i z jiných čtvrtí, jako jsou třeba Ďáblice, ale i centrálnější část Prahy 9.
1: Pojišťovny hlásí za první pololetí menší škody způsobené živelními pohromami. Proti stejnému období loni je počet případů nižší o desítky procent. Pokles zhruba o třetinu eviduje například Generali. Česká pojišťovna ta řešila za první půl rok asi 8,5 tisíce pojistných událostí. Pokles o 600 případů eviduje také Unika, říká mluvčí Veronika Hešíková.
4: Nejčastěji jsme řešili následky krupobytí, přívalových dešťů, ale i silného větru. Nejvíce hlášení přišlo z okolí Krnova, Prahy a Hranic. Přibližně 34 škod se přitom týkaly poškození domů, bytů a dalšího majetku.
1: Ve Francii už letos schořelo větší území než při požárech před 4 lety. Vyplývá to z dat unijního informačního systému EFIS. Od začátku roku ve Francii schořelo přes 69 tisíc hektarů, tedy asi o 3 tisíce víc než za celý rok 2022. Požáry se na jihozápadním pobřeží Francie šíří už několik dnů. Úřady už kvůli tomu evakuovaly přes 140 tisíc lidí. Dnes ráno preventivně nařídili evakuaci dalších 7 obcí v okolí Bordeaux. 4 duely dnes začne nový ročník fotbalové šance ligy. Plzeň bude od 17 hodin hrát proti Liberci. S kapitánskou páskou povede Severočechy gólman Tomáš Koubek, který říká, co pro něj tahle role znamená.
5: Vlastně ta samotná páska pro mě znamená určitou zodpovědnost, ale v podstatě, jestli ji mám na ruce nebo nemám, tak nic nemění na tom, jakou tu roli v kabině mám, což si uvědomuji, takže pro mě to znamená víc ten tým, být jeden z lídrů, stavit se do těch nepříjemných situací.
1: 17 hodin mají výkop i zápasy Zlín, Baník Ostrava a Teplice Bohemians. Ve 20 hodin rozehraje novou ligovou sezónu nováček Brněnská Zbrojovka proti pražské Spartě. Dnes má být jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno, teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace, jaká je situace teď po 15. hodině v Praze a okolí, tak samozřejmě přinášíme celou řadu dopravních nehod v pražských ulicích, které jsou ještě aktuální. Je to třeba v Kostelecké ulici u kruhové křižovatky s Tupolevovou, nehoda 2 osobních vozidel. 2 osobní auta havarovala před časem také v ulici Komunardu u křižovatky s Jateční. Pozor na nehodu 2 osobních aut v ulici Hájková u křižovatky s Hartigovou se také střetla 2 osobní auta a 2 osobní auta po nehodě jsou v Kolbenově ulici u křižovatky s Lehoveckou. Tady neprojedete levým jízdním pruhem. No a ještě doplním Mníšek D4 ve směru do Prahy na 14. kilometru. Tady máme problém v podobě nepojízdného auta na vozovce. Na vozovce je zároveň překážka v podobě židle. Projíždějte proto velmi opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha.
6: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme 6 minut po 15. hodině, s vámi je stále sobotní víkendová Praha. V příštích minutách se společně vypravíme do pražské Libně, kde vzniká v bývalé budově pivovaru nové kulturní centrum. Máme pro vás podrobnosti a taky písničky. O ty se postará Tiesto. Benson Boone. A Shepherd. So dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Dozněli Cardigans, za chvíli Milky nebo Shepherd na Rádiu Praha. Poslední červencový víkend patří v pražské zoo hmyzožravcům. Vedle tematických krmení zvířat vám zdarma nabízí i ochutnávky hmyzích specialit. Těšit se můžete třeba na hmyzí špízy, cvrčky na česneku nebo sarančata, taky na komentované přípravy pokrmů nebo ukázky hmyzu chovaného na farmách. A nechybí ani soutěže pro děti. Chcete-li se dozvědět víc, mrkněte do odkazu v typech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Zkontrolujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme nehodami v pražských ulicích. V ulici Hájkova u křižovatky s Hartigovou došetřují nehodu dvouosobních aut. Projíždějte tímto místem stále se zvýšenou opatrností. Komplikace máme také v Kolbinově ulici u křižovatky s Lehoveckou, kde před časem havarovala dvě osobní auta. Po nehodě v tomto místě neprojedete levým jízdním pruhem. A ještě doplním Mníšek, D4, 14. kilometr ve směru do Prahy. Tady je hlášená překážka na vozovce, jedná se o židli ležící na silnici mezi jízdními pruhy. Kvůli tomu je neprůjezdný jeden jízdní pruh, tak opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: rádiu Praha roznívá vlastně už hudební legenda Madonna. Je téměř 15:30, přejeme pohodové sobotní odpoledne. Dřív tady stál pivovar nebo taky hasičská zbrojnice. Dnes se historické prostory bývalého libeňského pivovaru mění na nové kulturní centrum. Už letos na podzim tu chce Studio Alta otevřít pro veřejnost třeba nový divadelní sál. Podrobnosti přináší naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Právě kvůli té rekonstrukci jsme před už několika lety, vlastně to předešlé kurátorstvo, které tady bylo ještě před naším programovým týmem, jsme učinili rozhodnutí jako Alta dělat ten program venku primárně.
2: Orion Rodriguez mi popisuje, jak Studio Alta teď využívá budovu bývalého pivovaru v Libni. Uvnitř teď probíhá rekonstrukce a už na podzim by tu měl vzniknout nový divadelní sál.
1: Vlastně vždycky během letní sezóny, která právě trvá tak od května do září, pořádá takové mini festivaly.
2: Sedíme na vaší krásné zahradě, koukáme společně na ohniště, tak i na oheň a na buřty sem člověk může přijít si posedět.
1: To určitě. Myslím si, že oheň i buřty jsou součástí našeho celoročního programu. Taky u nás na zahradě hostuje spolek Storytelling.cz, kteří tu dělají vlastně svoje akce storytellingu u ohně, na které se taky může kdokoliv přijít podívat. I kdyby se tu nic nedělo, tak nám můžete napsat, my jsme tu pořád a ohýnek si rádi uděláme za každé příležitosti.
2: My vlastně se nacházíme v historické budově, která dříve sloužila jako pivovar, tak pojďme se ještě v krátkosti ohlédnout za tou minulostí.
1: Ta budova, jak říkáte, patří zámeckému pivovaru, který tu stojí už od 16. století. Ten pivovar si prošel hodně různými podobami a vlastně i využitím. Dokonce, myslím, ve 20. století tu jednu dobu byla i hasičská stanice a příznačně divadlo, takže my pokračujeme v nějaké historii. Takže se jedná vlastně o památku ve sklepení. Máme obrovské pivovarnické lednice, ve kterých se chladilo pivo. Taky naším cílem taky vlastně nějak zachovat tady ten půvab a historii toho místa.
2: Na rekonstrukci zázemí Studia Alta teď můžou přispět dárci z řad veřejnosti nebo firem. A to buď jednorázově, nebo třeba formou partnerské spolupráce. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Víkendová Praha.
0: A co vás čeká na silnicích, tak pokud se ku Praze blížíte po D4, tak opatrně na 14. kilometru, kde je stále platné varování před předmětem na vozovce, jedná se o židli, kvůli tomu neprojedete jedním místním pruhem, tak opatrně. Problémy máme také v Praze, a to v ulicích Vrchlického a následně Duškova, je to Praha 5. Provoz je tady převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. A s omezením počítejte na Hlávkově mostě v Praze 7. Probíhají na něm totiž práce údržby a neprojedete pravým jízdním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do 31. srpna. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Evžen se seznamuje s Bohoušem a Dášou Fuchsovou. Jiří Sovák, Josef Kemr a Jiřina Bohdalová v seriálu Chalupáři. ČT2. Kdo vlastně vládl Francii jako král slunce? Ludvík nebo Filip? Richard Chamberlain je muž se železnou maskou. A ČT Art uvádí u příležitosti významného výročí města Znojma premiérový koncert Harmonie planet. Sobotní večer s Českou televizí.
6: Film, televizní seriály, pohádky, ale také divadelní jeviště. Tam všude můžete vidět Martu Danzingerovou. Věděli jste ale, že kromě hraní také píše, a to nejen knihy, ale také slam poetry? Nejen o textech, do kterých se dá vložit radost i smutek, bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: 15 hodin a téměř 45 minut k tomu. S vámi je Rádio Praha, přejeme nádherný sobotní den. Léto a koncerty pod širým nebem k sobě neodmyslitelně patří. Projekt Prague Open Air i letos oživuje pražské scény, jako je Areál 7 Holešovice a Energy Pub Riegerovy Sady. Vystoupeními špičkových českých i zahraničních interpretů. Čeká vás špičkový zvuk, unikátní genius loci a večery plné tance. Máte tak jedinečnou šanci spojit kulturu s posezením s přáteli u vychlazeného drinku v neformálním prostředí. No a další skvělé tipy pro vás máme i na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: No a připomínám, komplikace na silnicích v Praze a okolí, pozor, v Kolbenově ulici, nedaleko křižovatky s ulicí Kohutím, máme problém v podobě nehody, havarovalo tady osobní auto, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, problémy jsou také například na Arbesově náměstí v Praze. Tady máme komplikaci u křižovatky s ulicí Pavla Švandy ze Semčic a havarovala tady dvě osobní vozidla. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Připomínám také varování před předmětem na vozovce, a to na D4 ve směru do Prahy na konkrétně 14. kilometru ve směru do Prahy, tady leží na vozovce židle, kvůli tomu je neprůjezdný jeden jízdní pruh. No a podíváme se ještě do pražských ulic, tady máme stále komplikace kvůli různým omezením, například ve Střelničné ulici v Praze 8 se pracuje na vozovce, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek, omezení tady potrvá do 30. září. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. 107,1 FM a

0: Studie na využití zámku Veleslavín by měla být podle Prahy 6 hotová v polovině příštího roku. Ministryně Mrázová dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmu. Šupenič je prvním českým mistrem světa v šermu. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty maximálně 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vedení Prahy 6 si nechá zpracovat studii k využití areálu zámku Veleslavín. Městská část ho chce získat do správy od hlavního města. Studie by měla být hotová do 9 měsíců. Má představit možnosti využití areálu. Vedení Prahy 6 uvažuje například o kulturních, sociálních a zdravotních službách, říká místostarosta Petr Prokop z Hnutí STAN.
2: Občané se budou moci zapojit prostřednictvím plánovaných participačních setkání nad mapou a specializovaných dotazníků zaměřených na kulturní a volnočasové využití. Přičemž výstupy z těchto setkání přímo ovlivní výsledné variantní scénáře rozvoje.
0: Odkup zámku i s přilehlým areálem za 210 milionů korun schválili pražští zastupitelé v dubnu. Jestli ho hlavní město svěří městské části, zatím není jisté. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO zaplatí pokutu za porušení zákona o střetu zájmu, informovala o tom mluvčí rezortu Veronika Lukášová. Pokutu Mrázové vystavil mostecký magistrát, protože v majetkovém přiznání za rok 2024 neuvedla půlmilionovou půjčku od rodiny na nákup parcely v Bílině na Teplicku. Za porušení zákona jí hrozí nepravomocně pokuta až 50 tisíc korun, potvrdila mluvčí Lukášová.
3: Chybu si uvědomuje a případnou pokutu uhradí a nebude se odvolávat. V tuto chvíli ale nejsme schopni sdělit více informací, neboť dopis s rozhodnutím si ještě nestihla vyzvednout na poště. Výši pokuty tedy z tohoto důvodu sdělit nemůžeme.
0: Jak vysokou pokutu má ministryně zaplatit, zatím neupřesnil ani mostecký magistrát. Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu před vznikem požárů, kromě jižní Moravy teď platí i v západních a středních Čechách. Od neděle se bude týkat i střední a východní části republiky. Lidé by proto v přírodě neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem ani používat přenosné vařiče. Ruský dronový útok na ukrajinské Sumy zabil 3 lidi, další nejméně 2 jsou zranění, informují o tom tamní média. Moskva naopak viní Kyjev z útoku na turistická zařízení v ruské okupované části Záporožské oblasti. Podle okupačních úřadů ho nepřežilo 8 lidí, včetně 2 dětí. Ukrajina se k tomu zatím nevyjádřila. Prezident Volodymyr Zelensky nicméně na síti X potvrdil noční útoky na rafinerie ve městě Tjumeň na západní Sibiři. Logistické zařízení v Jekatěrinburgu a na vojenský podnik v Kyrově. Fleretista Alexander Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa v šermu. Ve finále v Hongkongu deklasoval Itala Filipa Macchiho. Nad stříbrným olympijským medailistou z Paříže zvítězil 15-2. Pro český šerm vybojoval Šupenič první medaili z mistrovství světa od roku 1985, kdy získal stříbro kordista Jaroslav Jurka. A tenistka Tereza Valentová si o titul na domácím turnaji v Praze nezahraje. Nasazená pětka podlehla v semifinále Ukrajince Darie Snigurové 6-7 a 3-6. Dnes má být jasno, během dne přechodně polojasno a teploty až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: No a přinášíme také aktuální dopravní informace. Začneme Kolbenovou ulicí v Praze. U křižovatky s Lehoveckou dejte pozor, havarovalo tady osobní auto. Na místě zasahují záchranné složky integrovaného záchranného systému. Na Arbesově náměstí u křižovatky s ulicí Pavla Šandy ze Semčic opatrně, je tady nehoda 2 osobních aut. Komplikace máme také na dálnici D1 mezi 17. a 18. kilometrem ve směru z Prahy do Brna. Havarovala tady dodávka a osobní auto, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. A ještě doplním ulici Jičínskou v Praze 3, kde se pracuje na vozovce. Místě je omezení mezi křižovatkami Olšanským náměstím a Křišťanovou, a to až do 31. prosince. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rádio Praha.
4: Z poslední červencové soboty uplynulo už 16 hodin a 5 minut a je s vámi víkendová Praha. V příštích minutách pro vás máme další tipy pro volný čas a další hity, s nimi už čeká Siena Spyro. Lost Frequencies a Easton Corbin.

0: 16 hodin 17 minut, s vámi je Rádio Praha, užíváme si poslední červencovou sobotu a je 25. Ještě stále dnes můžete navštívit ve vnitrobloku v Holešovicích největší pop-up výběrových second-handů v Česku. Lovers Market se koná do 20 hodin a na jednom místě tu najdete výběrové second-handy české a slovenské značky s udržitelným přesahem, designéry, kteří pracují s recyklovanými materiály a značky, které tvoří z respektem k planetě a lidem. Těšit se můžete taky na DJ a nechybí ani skvělé jídlo a pití. Podrobnosti najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Mezi perly pražských kaváren patří určitě ta naproti Národnímu divadlu, kavárna Slavia. Je to místo, kde se už od roku 1884 potkávali umělci, spisovatelé, herci i disidenti, kteří formovali českou kulturu i politiku. Víte, že mezi pravidelné hosty patřil i Václav Havel, stůl, u kterého se dával, totiž nabízí ten nejhezčí výhled na Pražský hrad. Atmosféru první republiky utváří nejen interiér ve stylu Art Deco, ale také elegantně oblečená obsluha. Praha je nej. Rádio Praha.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v pražských ulicích, kde máme několik dopravních nehod, například na Arbesově náměstí. U křižovatky s ulicí Pavla Švandy ze Semčic havarovala dvě osobní auta. Stále tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Komplikace zůstávají také v Kolbenově ulici u křižovatky s Lehoveckou. Tady havarovalo osobní auto. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 mezi 17. a 18. kilometrem dejte pozor, je tady nehoda dodávky a osobního auta. A ještě připojím D1 jednou, a to na 15. a 5. kilometru ve směru z Prahy. Tady máme odstavené porouchané vozidlo, nepojízdné nákladní auto konkrétně. Na místě je místo označené trojúhelníkem. Projíždějte velmi opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc

0: 16:30, Rádio Praha stále s vámi. Teď pro vás máme opět několik tipů pro volný čas. Jsou to pražské tipy a přináší je Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký víkend. Do Prahy opět míří americký rapper s kubánskými kořeny Pitbull. Tentokrát vystoupí v areálu letiště v Letňanech. Pitbull zahraje všechny superhity, které ovládají taneční parket po celém světě. Těšit se můžete na I Know You Want Me, Hotel Room Service nebo Rain Over Me. Koncert s názvem I'm Back přivede k životu mnoho dalších novinek z Pitbullovy tvorby. Můžete být u toho, a to v neděli večer v Letňanech. A v Horních Počernicích bude autentický street food festival. V parku u Chvalského zámku se můžete těšit na jídlo z celého světa, od Asie přes Balkán až po tradiční českou kuchyni. Na místě budou i stánky mini pivovarů nebo rodinných vinařství. Na Street Food Festival se vydejte do Horních Počernic, a to v neděli mezi 10. a 19. hodinou. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Víkendová Praha.
0: No a komplikací je na silnicích celá řada, tak se do nich pustíme, ať jste v obraze a můžete se případným komplikacím vyhnout. Začneme v Kutnohorské ulici v Praze u křižovatky s Dolnoměcholupskou. Dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda je také ve Vilznově ulici ve směru na Holešovice. Před budovou hlavního nádraží havarovala dvě osobní auta. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. V Kolbenově ulici u křižovatky s Lehoveckou havarovalo osobní auto. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Na Arbesově náměstí u křižovatky s ulicí Pavla Švandy ze Semčic je nehoda dvou osobních aut. No a připojím také varování z dálnice D1, 17. až 18. kilometr ve směru z Prahy do Brna. Tady je nehoda dodávky a osobního auta. Projíždějte velmi opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je 4:45, Rádio Praha vám nabízí další pozvání. O tomto víkendu vás totiž zveme na návštěvu pražské zoologické zahrady. Koná se tam víkend hmyzožravců a vyrazit do zoo můžete i přes týden a právě pro cestu do zoo Praha máte možnost zvolit loď pražské paroplavební společnosti. Ta vyjíždí z Rašínova nábřeží do konce srpna denně, vždy v 9, ve 12 a v 15:30 hodin. Tu správnou loď poznáte jednoduše, jezdí se totiž na lodi Odra, která je polepená Lego zvířátky. Cesta trvá přibližně 75 minut a během ní uvidíte historické centrum metropole z trošku jiného úhlu. Na lodi si můžete zvolit horní otevřenou terasu nebo dolní uzavřený prostor. Podrobné informace k plavebnímu řádu do i ze zoo najdete v odkazu v typech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Doplníme aktuální dopravní informace. Připomínám komplikace v pražských ulicích v Kolbenově u křižovatky s Lehoveckou. Je to nehoda osobního auta. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Pozor také na Arbesově náměstí u křižovatky s ulicí Pavla Švandy ze Semčic, kde havarovala dvě osobní auta. Nehoda je ve Blznově ulici směrem na Holešovice před budovou hlavního nádraží. Tady se střetla dvě osobní vozidla. Kutnohorská ulice u křižovatky s Dolnoměcholupskou, i tady je nehoda dvou osobních aut. A připomínám i dálnici D1 mezi 17. a 18. kilometrem ve směru na Brno. Je tady nehoda dodávky a osobního auta. Každou chvíli by už měla být odklizená, stále tady projíždějte, ale se zvýšenou opatrností. A ještě doplním D1, 15,5 km ve směru na Brno, kde je odstavené porouchané osobní auto a neprojedete pravým místním pruhem. A co se týče problémů na 15,5 km, tak ty jsou opět ve směru na Brno také kvůli nehodě nákladního auta, které tady bylo. To auto se přesunulo do připojovacího pruhu exitu 15 Velké Popovice a momentálně je označené trojúhelníkem. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Před 135 lety v Praze poprvé vyjela lanovka na Petřín. Předseda sněmovny zakončil svou oficiální návštěvu Číny. Slovinec Pogačar vyhraje po páté cyklistickou Tour de France. Zítra bude převládat polojasno, postupně může být až zataženo a teploty až 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dnes je to 135 let od zahájení provozu pražské lanovky na Petřín. Dráhu teď opravují dělníci. Aktuálně technici testují nové vozy. Ty jsou prosklané a budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po dvouleté rekonstrukci znovu vrátí v září, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
2: Vozy, které aktuálně zkoušíme, tak jsou to vozy už čtvrté generace, byly vyrobeny ve Švýcarsku. U té předchozí, která dožila před 2 lety, byl systém brždění takzvaně na lano. U této generace už máme systém brždění na kolejnici.
0: Policisté vyšetřují úmrtí muže nalezeného dnes ráno u železniční trati nedaleko Lysé nad Labem na Nymbursku. Zjevně ho srazil vlak, ale není jasné, který. Muž střet se soupravou nepřežil. Na trati mezi Lysou a Milovicemi byl kvůli vyšetřování téměř na 4 hodiny zastaven provoz. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD jednal v Číně o ukončení vízové povinnosti pro české turisty. Česko je vedle Litvy poslední zemí 27, jejíž občané potřebují k cestě do Číny víza. Okamura také pozval předsedu čínského parlamentu do Prahy.
3: Sluší se to, je to správné, protože já jsem byl oficiálně pozván na parlamentní úrovni předsedou parlamentu. Samozřejmě je to otázka, protože jsem se dozvěděl, že předseda čínského parlamentu cestuje do zahraničí pouze 2x až 3x ročně.
0: Japonský parlament schválil návrh zákona, díky kterému může vzniknout druhé hlavní město. Sloužilo by jako záložní řešení pro Tokio v případě mimořádných událostí. Premiér či premiérka mají mít možnost stanovit náhradní hlavní město na základě žádostí prefektur. Ty musí splňovat určité požadavky, včetně počtu obyvatel a síly ekonomiky. Návrh legislativy předložila vláda, opozice to ostře kritizovala. Podle ní by zákon šitý na míru výhradně menší vládní strany japonské inovace, která sídlí v Osace. Tady Pogačar se stane po páté v kariéře vítězem Tour de France. Slovinský cyklista byl v dnešní předposlední etapě, kterou vyhrál Ekvádorec Carapaz čtvrtý a udržel si 6,5minutový náskok před Belgičanem Remkem Evenpoolem. V poslední etapě Tour, která končí na pařížské třídě Champs-Élysées, se tradičně o celkové pořadí nezávodí. Zítra bude ráno a dopoledne převládat polojasno až oblačno, postupně může být až zataženo. Večer se od jeho západu s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky a teploty 30 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V Kolbenově ulici u křižovatky s Lehoveckou stále dávejte pozor. Havarovalo tady před časem osobní auto, na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému. Arbesovo náměstí u křižovatky s ulicí Pavla Švandy ze Semčic, tady vyšetřují nehodu dvou osobních aut. Nehoda je také ve Vlznově ulici směrem na Holešovice před budovou hlavního nádraží. Jedná se o kolizi dvou osobních vozidel a dvě osobní auta jsou po nehodě také v Kutnohorské u křižovatky s Dolnou Jacholupskou. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. No a komplikace, ty máme hlášené také na D1 mezi 17. a 18. kilometrem ve směru na Brno. Tady a teď už můžu říct, byla nehoda dodávky a osobního auta, ta už by měla být úplně odklizena a tady by komplikace být neměly. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Je 17 hodin 5 minut, pěknou sobotu vám všem. Že je virtuální realita jen ke hraní her? Plzeňští vědci proměnili v rehabilitační pomůcku pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Už za necelou půl hodinu se vydáme do laboratoře a vyzkoušíme, jak celý systém funguje. A ve víkendové Praze se k nám připojí i Taylor Swift. I Calvin Harris a Dua Lipa, nebo Ellie Goulding. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám ten nejlepší poslech.

0: 17 hodin, 17 minut, Radio Praha stále s vámi. Na nejvyšším purkrabství Pražského hradu se i letos vrátily letní shakespearovské slavnosti. Sezónu letos se zahájila komedie Omylu, kterou jste už mohli vidět do 15. července. Dnes naposledy máte možnost vidět v letošní premiéře hru Jak se vám líbí. Začátek je ve 20 hodin a 30 minut. A následovat bude od 26. července Marná lásky snaha. Pokud chcete zažít tu magickou atmosféru divadla na hradě, tak neváhejte, podrobné informace k programu najdete i v odkazu v tipech na víkend, a to na našem webu praha.rozhlas.cz. No a nezapomínáme ani na aktuální dopravní informace. Na silnicích se totiž stále něco děje, například v Petrohradské ulici v Praze u křižovatky s Rostovskou. Tady se zrazilo osobní auto a skútr. Nehoda je také ve Zborovské ulici u křižovatky s Pecháčkovou. Jedná se o střet dvou osobních vozidel. Stejný problém, tedy nehoda dvou osobních aut, je také ve Vlznově ve směru na Holešovice před budovou hlavního nádraží. Na Arbesově na náměstí u křižovatky s ulicí Pavla Švandy ze Semčic je také nehoda dvou osobních aut. A osobní auto havarovalo i v Kolbenově ulici, a to konkrétně u křižovatky s Lehoveckou. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Ještě připojím Kutnohorskou u křižovatky s Dolnoměcholupskou, kde také vyšetřují nehodu dvou osobních aut, tak projíždějte velmi opatrně. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango. Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.
4: What you said, just as I was tasting freedom.

0: Na rádiu Praha dospíval Jason Derulo, je téměř půl šesté. Pacienti s roztroušenou sklerózou mohou nově rehabilitovat pomocí virtuální reality. Vyvinuli ji vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém sleduje pohyb paží, vyhodnocuje správnost cviků a terapeutům pomáhá přizpůsobit rehabilitaci konkrétnímu pacientovi.
1: Aničko, teďka si dáme na ruku trackery, já vám pomůžu s tím, co máte tadyhle nahoře na paži. Vy už jste si tam dala jeden na zápěstí, ještě budeme potřebovat třetí tracker, ten se dává na hrudník.
2: Libor Váša z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni teď pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery, které sledují její pohyb. Teď už jí utahuje na oči brýle pro virtuální realitu.
1: Tak.
2: Anička je tedy připravená začít cvičit. My už vidíme, že ji virtuální realita přenesla do přírody.
3: Tak cvičení začíná s mojí pravou rukou dole křížem před tělem.
2: Anna Rašková je zdejší studentkou medicínské informatiky. Právě ona vytvořila aplikaci, díky které můžou terapeuti porovnávat vývoj pacienta v čase.
3: Mojí práci na projektu byla vyhodnocovací aplikace, do které vlastně jdou výstupy z toho nahrávání z té terapie pacientů. Vyhodnocuje se různé odchylky, rychlost provádění, nějaký vlastně třes.
2: Základem celé rehabilitace přitom podle Libora Váši nejsou počítačové hry, ale léty prověřená fyzioterapeutická metoda.
1: Jsou to cvičení, u kterých se poznalo, že těm pacientům pomáhají s obnovou jejich schopnosti pohybu.
2: Virtuální realita tak nenahrazuje terapeuta, ale usnadňuje jeho práci.
1: Ta velká výhoda je, že on jim nemusí moc vysvětlovat a nemusí jim pokaždé vysvětlovat, jak má ten pohyb jakoby v základní podobě vypadat. Čili ten pacient tohleto velmi, velmi přirozeně vidí, kudy ten pohyb vede, jakým způsobem má mít tu paži orientovanou, v jaké fázi má mít třeba rozevřenou dlaň, kdy má mít zavřenou dlaň.
2: Na technologii vědci spolupracují s lékaři. Teď ji testují ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Thomayerově nemocnici a od září i v domově svatého Josefa u Dvora Králové nad Labem. Vývojáři zároveň pracují na tom, aby ji jednou mohli pacienti používat i doma. Ze Západočeské univerzity v Plzni Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Víkendová Praha.
2: A Vláďa Maloší.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme v ulici Blahníkova v Praze. Za křižovatkou s Husineckou dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda je také ve Zborovské ulici u křižovatky s Pecháčkovou. I tady se jedná o střet dvou osobních vozidel, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Nehoda je v Petrohradské u křižovatky s Rostovskou, tady se jedná o střet osobního auta a skútru. Na sjezdu z Rohanského nábřeží do ulice Pobřežní dejte pozor na nehodu dvou osobních vozidel. Pozor taky stále v Kutnohorské u křižovatky s Dolnoměcholupskou, kde havarovala před časem dvě osobní auta. A nehoda dvou osobních aut je i ve Vilznově ulici směrem na Holešovice před budovou hlavního nádraží. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. A ještě připojím jedno odstavené porouchané auto na dálnici D1, a to ve směru z Prahy na Brno na 19. kilometru. Tak opatrně a šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je 17 hodin 45 minut, Rádio Praha je stále s vámi, jsme moc rádi, že tento víkend věnujete i nám. Dopravní podnik hlavního města Prahy letos připravil už 19. ročník letního kina Kinobus. Až do 3. září tak můžete prožívat nezapomenutelné letní večery plné skvělých filmů pod širým nebem. Promítání probíhá vždy od pondělí do čtvrtka v různých lokalitách po celé Praze. Letos je připraveno 11 lokalit a 44 promítání. Vstup na všechna promítání je zdarma a kapacita je neomezená, takže si můžete užít filmový večer s rodinou a přáteli úplně bez starostí. Přesný rozpis termínů, lokalit i konkrétních promítaných titulů najdete v odkazu v typech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. No a doplníme aktuální dopravní informace. Na silnicích se totiž stále něco děje, například v Kutnohorské ulici u křižovatky s Dolnoměcholupskou je tady nehoda dvou osobních aut, projíždějte opatrně. Stále jsou komplikace také ve Vilznově ulici směrem na Holešovice před budovou hlavního nádraží. Havarovala tady dvě osobní auta. Pozor také v Petrohradské u křižovatky s Rostovskou. Tady se střetlo osobní auto a skútr. Ve Zborovské u křižovatky s Pecháčkovou je nehoda dvou osobních aut a na místě zasahují záchranné složky. Sjezd z Rohanského nábřeží do ulice Pobřežní, tady máme nehodu dvou osobních vozidel. Problémy jsou také v Blahníkově ulici za křižovatkou s Husineckou. I tady se jedná o střet dvou osobních vozidel a opatrně i na Ličkově náměstí u křižovatky s Křižíkovou, kde také havarovala dvě osobní auta. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Je před námi 18. hodina a na rádiu Praha taky další zprávy s Denisou Žižkovou. Ahoj, Denčo.
1: Ahoj, hezké odpoledne. Martin Kupka vyzval k nejmenování Lašáka do čela letiště Praha a zveřejnění dokumentů. Na Berounsku hořelo v dětském táboře, hasiči evakuovali přes 70 lidí. Ukrajinský prezident Zelensky odjíždí v úterý do Washingtonu, v plánu má i setkání s prezidentem Trumpem. Zítra bude převládat polojasno, postupně se ale může zatáhnout a teploty až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Šéf opoziční ODS Martin Kupka vyzval ministryni financí Alenu Schillerovou a premiéra Andreje Babiše, oba z ANO, aby upustili od jmenování Radomíra Lašáka do čela letiště Praha a zveřejnili dokumenty k výběrovému řízení, které má opozice za netransparentní. Novinářům řekl, že nominace manažera, který je spojen s koncem českých aerolinií, znamená ohrožení státní společnosti, která prokazatelně funguje dobře a vykazuje růst. Spolu s Babišovými úvahami o prodeji akcií letiště v roce 2028 podle Kupky jmenování Lašáka vede k podezření, že se chystá něco problematického. Použil i spojení loupež století. Podle ministerstva financí je Lašák zkušeným profesionálem a jeho spojování s úvahami o prodeji části letiště je účelovou manipulací. U Otročiněvsi na Berounsku dnes dopoledne hořelo v areálu dětského tábora. Oheň zachvátil dřevěný srub, přístřešek a část lesa. Hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal z plodin. Plameny napáchaly škodu za 900 tisíc korun. Příčinou byla technická závada na komínu, řekla mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová. Děti odvezli z tábora do budovy obecního úřadu, kde počkali na rodiče. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky míří do Spojených států. V úterý se tam zúčastní pohřbu republikánského senátora Lindseyho Grahama. Při té příležitosti se také setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jednat by měli o změně strategie, která by ukončila ruskou válku na Ukrajině.
3: Setkání Zelenského a Trumpa potvrdil i ministr zahraničí Marco Rubio. Šéf americké diplomacie řekl, že jednání navrhl ukrajinský prezident a americká strana jej přijala. Rubio v týdnu jednal s ruskými představiteli a řekl, že pro ukončení války na Ukrajině je třeba najít nová řešení. Zelenský byl jedním z posledních světových lídrů, se kterými se senátor Graham setkal těsně před svojí smrtí. Ukrajinský prezident v něm ztratil jednoho z nejhlasitějších podporovatelů Ukrajiny mezi republikánskými kongresmany. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Ve stejný den má Trump naplánované i setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Fotbalisté Sparty vstoupí do nového ročníku šance ligy zápasem na hřišti Zbrojovky Brno, která se do nejvyšší soutěže vrací po třech letech. Pražané jsou dvě sezony bez trofeje a tak chtějí v té nadcházející získat podle trenéra Briana Priského mistrovský titul. Dánský kouč zároveň chce víc gólů po kapitánovi Lukáši Haraslínovi, který skoroval v minulé sezóně napříč soutěžemi 15krát. Slovenský křídelník reagoval na slova trenéra na předsezónní tiskové konferenci.
4: Trenér má dal trošku potlak, ale na to jsem zvyknutý. Možná si spravím teda nějakou stávku, keď bude 15 gólov málo a dám viac, tak možno si medzi sebou si dáme nejakú stávku, ale myslím, že nie je dôležité, kto dáva tie góly. Potrebuje to od všetkých, aby dávali tie góly.
1: Utkání prvního kola fotbalové šance ligy mezi Zbrojovkou Brno a Spartou začne ve 20 hodin. Zítra bude ráno a dopoledne převládat polojasno, potom se může i zatáhnout a ojediněle se mohou vyskytnout i přehánky a teploty 30 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Vyloznová ulice směrem na Holešovice před budovou hlavního nádraží vyšetřují nehodu dvou osobních aut. Nehoda dvou osobních vozů je taky v Kutnohorské u křižovatky s Dolnoměcholupskou. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně také v Petrohradské ulici u křižovatky s Rostovskou, kde se srazilo osobní auto a skútr. Zborovská ulice u křižovatky s Pecháčkovou tady je nehoda dvou osobních aut. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. A problémy máme také v Blahníkově ulici za křižovatkou s Husineckou, kde havarovala dvě osobní auta, nebo na Ličkově náměstí u křižovatky s Křižíkovou. I tady se jedná o kolizi dvou osobních vozidel. Jeďte opatrně a my přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: V Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Pěknou sobotu, Pražský update je tady. Radost nám může přinášet cokoliv. Třeba i keře na obrazech a ve tři čtvrtě uslyšíte, že je tomu věnována i nová výstava v pražské The Chemistry Gallery. S Petrem Jungmanem se vrátíme do historie 25. červencového dne. V pražských dnech se vydáme na jedno skryté místo v areálu Pražského hradu. A připomeneme, že lanová dráha na Petřín v Praze slaví 135. výročí od zahájení provozu. V posledních dvou letech je kvůli rekonstrukci mimo provoz. Technici teď provádějí kontrolní jízdy. Zajímat nás bude, kdybychom se měli lanovkou znovu svést. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Přesně před 135 lety začala v Praze jezdit lanovka na Petřín. Původně ji poháněl vodní mechanismus. Od té doby ji bylo potřeba několikrát přestavět nebo upravit. Zatím poslední rekonstrukce začala před 2 lety. V září by se ale lanová dráha měla opět vrátit do provozu. Technici momentálně provádějí kontrolní jízdy.
1: Teďka jsme u ovládacího panelu, kde se mechanicky spouští řízení lanovky.
2: Ukazuje mi vedoucí provozovny petřínské lanovky Pavel Kejha. Před sebou má různá tlačítka a několik obrazovek.
1: Vidíme přesnou polohu vozu, jestli máme dveře zavřené. Všechny ty prvky bezpečnostní věci jsou v pořádku a na základě tohohle toho my vlastně vyhodnocujeme celý ten proces řízení.
2: Jsme na takzvaném velíně v horní stanici lanovky. Právě odtud budou operátoři řídit každou jízdu. Sledovat musí záběry ze 36 kamer. Ve vozech totiž žádní řidiči nebudou.
1: V podstatě se tady zkouší jak ta technika jízdy, tak i simulujeme různé poruchy, tak aby jsme se naučili je odstraňovat.
2: Lanovka bude jezdit rychlostí 4 metry za sekundu. Jedna jízda z újezdu na Petřín by pak měla trvat asi 3,5 minuty. Vyzkoušet ji plánuje třeba paní Magdaléna.
3: Občas chodím na Petřín, protože se mi tady moc líbí, je tady krásná zahrada. Určitě ze zvědavosti se ráda svezu, ale stejně nejradši chodím pěšky po svých.
2: Rekonstrukce dráhy začala před 2 lety. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka se do provozu vrátí v září.
4: Vozy jsou prosklené, je z nich lepší výhled na panorama Prahy. Tím, že jsou bez řidiče, tak je tam unikum v tom, že cestující můžou stát vlastně v tom předním oddíle a budou vidět přesně na samotnou trať.
2: Vozy budou mít kapacitu 100 cestujících. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme ve Zborovské ulici v Praze u křižovatky s Pecháčkovou. Dejte pozor, havarovala tam 2 osobní auta. Na místo míří složky integrovaného záchranného systému. Komplikace máme také v ulici u Kunratického lesa u kruhové křižovatky s ulicí Podchodovem. Je tam nehoda autobusu a osobního auta a neprůjezdný pravý jízdní pruh. V ulici Blahníkova za křižovatkou s Husineckou havarovala 2 osobní auta. Nehoda je také na Ličkově náměstí u křižovatky s Křižíkovou. Tady se jedná také o střet 2 osobních vozidel. Pozor si dejte i v Kutnohorské u křižovatky s Dolnoměcholupskou, kde je nehoda 2 osobních aut. A taky máme problém v Petrohradské u křižovatky s Rostovskou. Tady se střetl osobní auto a skútr. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: A reportáž z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Do areálu Pražského hradu míří lidé především kvůli katedrále svatého Víta, jenže ta zdaleka není jediným místem, které stojí za návštěvu. Pražský hrad totiž ukrývá řadu míst, o kterých lidé moc neví a která stojí za návštěvu. Jedno z nich objevila naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
2: Jen málo kdo ví, že se na Pražském hradě ukrývá jedno klidné a krásné místo. Je to Hartigovská zahrada, která se po více než 10 letech znovu otevřela veřejnosti a nabízí nádherné výhledy na Prahu i jedinečnou historickou atmosféru. Zahrada vznikla už v 17. století a své jméno získala po rodu Hartigů, což byli významní mecenáši umění. Dnes je součástí komplexu jižních zahrad a schodištěm je propojená s Plečnikovou vyhlídkou v zahradě na Valech. Její současná podoba vychází z rekonstrukce z let 1963 až 1965, a to podle návrhu architektů Richarda Podzemného a Adolfa Benše, která navázala na historickou barokní kompozici. A jak se do Hartigovské zahrady dostanete, vysvětluje ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
3: Hartigovská zahrada je otevřená stejně jako ostatní zahrady Pražského hradu, tedy od března do října, a dostává se tam skrz jižní zahrady Pražského hradu, to znamená buď to skrze bičí schodiště na třetím nádvoří, anebo skrz opiš podél Pražského hradu a jižních zahrad.
2: Zahrada je taky vybavená moderním designovým mobiliářem, který ladí s historickou architekturou. Je to krásné a skryté místo jen kousek od katedrály svatého Víta a vstup, ten je zdarma. Sabina Vosecká, Rádio Praha.

0: right snap.
1: Je půl, téměř půl sedmé a na Rádiu Praha pro vás máme pražský souhrn při našího Denisa Žižková.
2: Přeji vám dobrý podvečer. Developeři v Praze ve druhém čtvrtletí nabízeli oproti prvním třem měsícům roku více nových bytů. Ceny nemovitostí ale nadále mírně rostly a odborníci neočekávají, že by se to v následujících měsících mělo změnit. Poptávka po novém bydlení ve městě, které má podle expertů jednu z nejhorších dostupností bydlení v Evropě, zůstala i přes mezičtvrtletní mírný pokles vysoká a nabídka bytů ji nepokryje. Vyplývá to z analýz dvou společností. Národní muzeum stojí o to, aby se v sídlech pražských muzeí Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka po jejich opravě nadále prezentoval odkaz obou skladatelů. Muzeum předá vyklizení barokní a novorenesanční objekty do půl roku hlavnímu městu, které je jejich vlastníkem, a bude s ním jednat o budoucnosti obou muzeí. Praha 6 vybrala vítězný návrh architektonické soutěže na rekonstrukci a dostavbu kulturního centra Kaštan na Břevnově. Zakázku získalo pražské studio Atelier Bot Architekti, které nyní bude s radnicí jednat o zpracování projektové dokumentace. Kulturní centrum Kaštan sídlí v barokně klasicistní budově v Bělohorské ulici, která je kulturní památkou. Praha 2 dokončila revitalizaci parku na Karlovském předmostí u Nuselského mostu. Obnova zahrnovala opravu cest, schodiště, výměnu laviček, výsadbu stromů nebo i úpravu hospodaření s dešťovou vodou. Radnice za rekonstrukci zaplatila zhruba 18 milionů 800 tisíc korun. Součástí projektu je také nové umělecké dílo, připomínající bývalou dětskou nemocnici na Karlově, která byla zbourána kvůli výstavbě mostu v roce 1971. Tenisky Lucie Havlíčková a Laura Samson postoupily na turnaj WTA v Praze do finále čtyř hry. V boji o titul narazí v neděli na britský pár Harriet Dartová, Maja Lamsdedová. Tereza Valentová svoje semifinále dvouhry proti Ukrajince Darie Snigurové prohrála a teď o finále bojuje na pražské štvanici Barbora Krejčíková proti Rakušance Lily Tagerové a hraje se tiebreak třetího setu. Zítra bude polojasno, později ale i zataženo a teploty až 32 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A přinášíme aktuální dopravní informace. Začneme varováním z dálnice D1. Pokud teď z Prahy jedete směrem na Brno, tak opatrně na 41. a půltém kilometru je tam sražený kanec na vozovce. Problémy jsou také v pražských ulicích. V Blahníkově ulici u křižovatky s Husineckou je nehoda dvou osobních aut. Problémy jsou v ulici u Kunratického lesa u kruhové křižovatky s ulicí Podchodovem. Tady se srazil autobus a osobní auto. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Na Ličkově náměstí u křižovatky s Křižíkovou havarovala dvě osobní auta a nehoda je také v Petrohradské u křižovatky s Rostovskou, kde se srazilo osobní auto se skútrem. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Herní den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 25. července. Svátek má Jakub. Jméno z hebrejštiny se vykládá jako ten, kdo se drží za patu, druhorozený. A dneska je nejčastějším jménem našich novorozenat. Druhý je Matyáš, třetí Jan. U holek vede Eliška. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nikájský císař Michal VIII. Palaiologos obsadil v roce 1261 bez boje Konstantinopol a obnovil byzantské císařství. Skončilo tak panství křižáky založeného latinského císařství. Michal VIII. Se stal byzantským císařem. První pasažéry svezla lanovka na Petřín přesně před 135 lety v roce 1891. Přesně ve 3 hodiny odpoledne byla zahájena pravidelná doprava cestujících. Nahoru to stálo 12 krejcarů, dolů 6. Zpáteční byla za 15. Letos byla lanovka z gruntu rekonstruována. Na Petřín jezdí docela nové vozy. Od 1. září i za novou cenu. Za rovnou 100. Druhý a velmi ničivý podhladinový výbuch atomové bomby, označené jako Baker, provedly Spojené státy u atolu Bikini před 80 lety v roce 1946. V hloubce 27,5 metru došlo k explozi, která měla zjistit účinnost jaderné zbraně proti loďstvu. Kolem atolu byly rozmístěny desítky bojových a obchodních lodí. Mnoho z nich detonaci nevydrželo. Mezistátní smlouva o průběhu československé hranice vstoupila v platnost v roce 1997. Stanovila tak definitivní podobu hranice mezi oběma státy. Délka je 251 km a 711 metrů, na nich je celkem 4170 hraničních kamenů, kdybyste je chtěli přepočítat. Kulatou 80 má manželka krále reggae Boba Marley.

0: Radost můžeme najít v různých maličkostech a právě k tomu odkazuje francouzské spojení Joie de vivre, radost ze života. Trojice malířů Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Mysář ji objevila v umění. Vy ji můžete zažít taky, a to na nové letní výstavě The Chemistry Gallery v pražských Holešovicích.
1: Autory nespojuje téma obrazů ani styl malby, přesto mají něco společného. Doplňuje umělecký ředitel galerie a kurátor výstavy Petr Hájek.
2: Vlastně jsem to spojující téma našel spíš v té rovině osobní, než v té rovině obsahově malířský, dejme tomu, protože vlastně díky malování všichni ty tři autoři se jim podařilo vlastně překonat náročná osobní období a zároveň mám za to, že v té jejich tvorbě je možné z hlediska diváka úplně jako zakusit nějakou radost ze života. Ten malířský projev všech těch tří autorů je velmi živočišný, velmi silný a při pohledu na jejich díla se člověk do těch věcí může až tak jako ponořit.
1: Tomáš Jetela, Tomáš Němec i Václav Mysař byli u zrodu samotné The Chemistry Gallery, kde se před 18 lety představili jako začínající umělci.
2: Právě tito tři malíři v tom úplném začátku Chemistry Gallery v roce 2008 a 2009 formovali moji osobní zkušenost se současným uměním.
1: Václav Mysař se věnuje hlavně krajinomalbě a na výstavě se návštěvníci mohou ponořit třeba do zdánlivě banálního námětu obrazu zelené keře a dům.
2: Na těch jeho obrazech právě ta hra s barvou vytváří takový jako napětí. Ty obrazy jsou velmi klidný, ale když na ně koukáte, tak tam cítíte nějaký napětí, něco se tam jako odehrává.
1: Svou radost ze života můžete objevit také v surrealistických dílech Tomáše Jetely nebo v něžných květinových malbách Tomáše Němce. Výstava Joie de vivre potrvá v Holešovické The Chemistry Gallery až do 11. září. Valeria Oros, Český rozhlas.
3: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Začneme varováním z dálnice D1 ve směru do Brna z Prahy na 41. a půltém kilometru. Je tam překážka na vozovce, jedná se o sraženého kance, projíždějte velice opatrně. Předmět na vozovce máme hlášený i na D5 ve směru z Prahy na Plzeň mezi 31. a 32. kilometrem. I tam projíždějte velmi opatrně a pozor také v pražských ulicích. Na nehody Mlahníková ulice u křižovatky s Husineckou, tady se střetla dvě osobní auta. V ulici u Konratického lesa u kruhové křižovatky s ulicí Podchodovem, tady je nehoda autobusu a osobního auta a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na Ličkově náměstí u křižovatky s Křižíkovou je střet dvou osobních vozidel. Dvě osobní auta se střetla také ve Zborovské u křižovatky s Pecháčkovou. A v Petrohradské u křižovatky s Rostovskou máme nehodu osobního auta a skútr. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vinyl. Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango. Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.

0: V noci na neděli bude jasno nebo polojasno, nejnižší teploty 16 až 14 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. V neděli bude ráno a dopoledne jasno nebo polojasno, odpoledne postupně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupně Celsia. Ráno a dopoledne zafouká slabý, postupně mírný jižní až jihozápadní vítr do 7 metrů za sekundu, který se později večer bude měnit na západní.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Za digitalizaci protipovodňových opatření zaplatí pražský magistrát skoro 20 milionů korun. Hasiči u Velhartic na Klatovsku bojují s rozsáhlým požárem lesa, povolali vrtulník s bambivakem. Rusko nebude vyvážet benzín až do konce letošního roku. Zítra bude polojasno, postupně by se mohlo i zatáhnout a teploty 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hlavní město dokončí digitalizaci mobilních protipovodňových opatření. Systém propojí víc než 34 tisíc zařízení po celé Praze, jako například protipovodňová vrata, uzávěry, klapky na kanalizaci, kamery nebo monitoring hladiny Vltavy. Modernizace bude stát víc než 18 milionů korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
2: Nově bude systém pokrývat kompletní správu mobilních protipovodňových opatření. Od evidence jednotlivých komponent přes plánování jejich nasazení až po podporu provozních procesů.
0: Třetí stupeň požárního poplachu ze 4 dnes vyhlásili hasiči u Velhartic na Klatovsku. Hoří tam zhruba 3 hektary lesa v nepřístupném terénu. Hasiči tam proto povolali vrtulník s bambivakem, říká řídící důstojník hasičů z Klatov Aleš Bucifal.
3: Je to zatím bez zranění. Dalo by se říct, že to je částečně pod kontrolou, ale ten prostor, kde k tomu požáru dochází, je opravdu natolik krkolomnej, natolik prudkej ten svah. Z toho důvodu jsme na místo povolávali ten vrtulník, aby nám ty nepřístupní skalní ložiska, které jsou tam, tak aby nám vyhašoval ta vrtule, protože nejsme schopni tam dostat lidi.
0: Meteorologové dnes rozšířili výstrahu před vznikem požárů na západní a severní Čechy. Lidé by kvůli zvýšenému riziku požáru neměli v přírodě rozdělávat oheň, vypalovat trávu, kouřit a odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Zákaz vývozu benzínu z Ruska bude platit do konce letošního roku, oznámil to místopředseda ruské vlády Alexandr Novak. Situace s pohonnými hmotami se podle něj v zemi postupně stabilizuje. V některých regionech, hlavně na Sibiři, ale zůstává složitá. Novak doplnil, že v případě nutnosti může Rusku prodat nadbytečné ropné produkty Kazachstán. Rusko se potýká s nedostatkem pohonných hmot a jejich vysokými cenami v důsledku ukrajinských útoků na rafinérie. Do finále tenisového turnaje v Praze neprošla ani Barbora Krejčíková. Nasazená dvojka podlehla 18-leté Rakušance Lily Tagerové 7-6-3-6 a 6-7. Odpoledne prohrála ve druhém semifinále Tereza Valentová s Ukrajinkou Dariou Snigurovou. V finále pražského turnaje tak bude ve dvouhře bez české účasti. Ve finále čtyř hry ale nastoupí tenisky Lucie Havlíčková a Laura Samson proti britskému páru Harriet Dartová a Maja Lamsdenová. Zítra ráno a dopoledne bude převládat polojasno, postupně ale může být i zataženo. K večeru by se mohly objevit i přehánky a teploty 30 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A stále pro vás sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. Začneme komplikacemi v Praze. Tam je hned několik dopravních nehod. V Ruské ulici havarovala dvě osobní auta nedaleko křižovatky s Murmanskou. Opatrně také v ulici Blahníkova u křižovatky s Husineckou, kde havarovala také dvě osobní vozidla. Dvě osobní auta po nehodě jsou i na Ličkově náměstí u křižovatky s Křížíkovou. Pozor si dejte také v ulici u Konratěckého lesa, a to konkrétně u kruhové křižovatky s ulicí Podchodovem. Tady se střetl autobus s osobním autem a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. No a ještě pár minut bude platit omezení ve Zborovské ulici u křižovatky s Pecháčkovou, kde vyšetřují nehodu dvou osobních aut. I tady projíždějte opatrně. A pokud jdete z Prahy směrem na Brno, tak opatrně na dálnici D1 na 41. a půl kilometru. Tady leží sražený kanec na vozovce. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Poslední červencová sobota pokračuje, patří k ní datum 25. a taky večerní Praha. Už ve 3/4 vám nabídneme pár tipů pro volný čas. Máte spokojený vztah, žijete bezproblémový život, ale přesto vás hlodají vnitřní pochybnosti a dohání vás minulost? Také přesně tento stav zažívá hlavní hrdinka českého dramatu Mistryně. Už za chvíli vás na něj pozveme. A nezapomínáme ani na další songy, o ty se postará třeba skupina Bastil. The Weeknd. I kapela Rolling Stones. Máme 6,5 minuty po 19. hodině, já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dobrý poslech.

0: Tak tohle byly YouTube ve večerní Praze. Co se stane, když se člověk po letech znovu setká s někým, koho kdysi miloval? A mohou být dvě odlišné životní cesty zároveň správné? Nový český film Mistryně otevírá otázky, které si někdy položí každý z nás. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Duchová.
1: Úspěšná lékařka Monika má zdánlivě dokonalý život. Jenže i když žije ve spokojeném vztahu s Lukášem a čeká s ním dítě, začíná pochybovat o tom, jestli je skutečně šťastná.
2: Já furt hrozně přemýšlím, pak nevím, co mám dělat.
3: Mně se to líbí.
2: Co?
3: Mám rád, že jsi chytrá.
1: Stále dobře vychází se svým bývalým manželem Petrem a tak se rozhodne, že mu o svém těhotenství řekne osobně. Společně se jim totiž dítě počít nepodařilo. Jednoho odpoledne se setkávají na kávu, která se ale protáhne až do večera.
3: Svatba, neplánujete?
4: Monice jedna stačila, já to nepotřebuji.
1: Společná procházka městem otevře prostor pro vzpomínky, pochybnosti i přemýšlení o rozhodnutích, která už nejde vzít zpátky. Marie si najednou uvědomí, že vytoužené životní období nemusí automaticky znamenat pocit štěstí.
2: Ale teď to není moc hezký, takhle.
5: To pozadí?
2: No. No,
5: tak s tím se dá něco dělat. S tím popředním už toho moc neuděláme.
1: Režisér, scénárista a střihač Bohdan Karásek vzdává ve snímku Mistryně poctu takzvanému mumblecore, tedy žánru založenému na dialozích. Ten ve snímku vedou hlavní hrdinové, které hrají Marie Švestková a Jiří Havelka. Film otevírá otázky, kterými se zaobírá nejedna žena či muž na prahu středního věku.
2: Někdy si představuju, jaký by bylo, kdyby nebylo žádný kdyby. Žádný pozdě, brzo, jindy, jinak. Bylo by jenom teď.
6: Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu. Digitálu.
7: Radio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
8: Give me a beat.
7: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Je půl osmé, přejeme krásný sobotní večer. I zítra pokračuje v pražské zoo víkend mizožravců. Vedle tematických krmení zvířat vám zdarma nabízí i ochutnávky hmyzích specialit. Těšit se můžete třeba na hmyzí špízy, cvrčky na česneku nebo sarančata. Taky na komentované přípravy pokrmů nebo ukázky hmyzu chovaného na farmách. A nechybí ani soutěže pro děti. A do zoo se můžete i v neděli vydat lodí pražské paroplavební společnosti. Ta vyjíždí z Rašínova nábřeží do konce srpna denně, vždy v 9, ve 12 a v 15.30 hodin. Chcete-li se dozvědět víc, mrkněte do odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Tak tohle byla na rádiu Praha verze 2 Evy Farné. Je téměř 7:45. Sobotní večerní Praha, to jsou taky pražské tipy a právě teď je přináší Jirka Štefl.
1: Z rádia Praha vám přeju hezký víkend. Do Prahy opět míří americký rapper s kubánskými kořeny Pitbull. Tentokrát vystoupí v areálu letiště v Letňanech. Pitbull zahraje všechny superhity, které ovládají taneční parket po celém světě. Těšit se můžete na I Know You Want Me, Hotel Room Service nebo Rain Over Me. Koncert s názvem I Am Back přivede k životu mnoho dalších novinek z Pitbullovy tvorby. Můžete být u toho, a to v neděli večer v Letňanech. A v Horních Počernicích bude autentický street food festival. V parku u Chvalského zámku se můžete těšit na jídlo z celého světa. Od Asie přes Balkán až po tradiční českou kuchyni. Na místě budou i stánky mini pivovarů nebo rodinných vinařství. Na street food festival se vydejte do Horních Počernic, a to v neděli mezi 10. a 19. hodinou. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Rádio Praha. 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Pro vás máme další zprávy, tentokrát ve 20 hodin a s Denisou Žižkovou.
1: Hezký večer. Radnice v pražských Čakovicích připravuje rozšíření gymnázia o 6 tříd a odborné učebny. Speciální policejní tým objasnil 20 let starý pokus o vraždu, útočník trestu ale unikne. Španělská Valencie hlásí jednu oběť lesního požáru, stále hoří také poblíž Madridu. Zítra bude převládat polojasno, později se zatáhne, teploty až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Městská část Čakovice chce rozšířit gymnázium o přístavbu pro 180 studentů. Radnice teď hledá stavební firmu. V plánované budově za necelých 150 milionů korun má vzniknout 6 kmenových tříd, odborné učebny a kabinety, říká starosta Čakovic Jiří Vintiška z ODS.
3: To je investice hlavního města Prahy, kterou my budeme pověření, aby jsme ji zrealizovali. Odhadujeme, že od zahájení té stavby do jejího dokončení bude zhruba 2 roky. To Čakovické gymnázium má hodně studentů i ze středních Čech a samozřejmě i z jiných čtvrtí, jako jsou třeba Ďáblice, ale i centrálnější část Prahy 9.
1: Policistům se podařilo objasnit, kdo v roce 2007 pobodal muže v Hrádku nad Nisou. Asi 30-letý muž tehdy bezdůvodně bodl do hrudníku obsluhu čerpací stanice. Muž útok přežil, ale pachatele se policii nepovedlo najít. A to i přesto, že vyšetřovatelé zveřejnili jeho popis. Vypátral ho až po letech speciální tým, který se na neobjasněné trestné činy zaměřuje.
4: Skupina Tempus jako jediná z útvarů s celostátní působností systematicky prověřuje a vyšetřuje nejzávažnější násilnou trestnou činnost, zejména neobjasněné vraždy. Jejím cílem je využívat moderní kriminalistické metody, nové poznatky i opětovné vyhodnocování důkazů k objasněným případů starých i několik desítek let.
1: Pachatel ale trestu unikne. V době útoku byla promlčecí doba vraždy a pokusu o ní 15 let. Při požáru poblíž španělské Valencie zemřel podle tamních úřadů jeden člověk. Deník El País odkazem na své zdroje napsal, že se muž pokusil projet hořící oblastí ve svém autě. To bylo později nalezeno spálené. Dalších 5 lidí je kvůli stejnému požáru v péči lékařů, protože se nadýchali kouře nebo mají popáleniny. Oheň poblíž Valencie se už hasičům podařilo uhasit, Španěle ale dál bojují s rozsáhlými požáry u města Madrid a Ávila. Kvůli nim se ze svých domovů museli evakuovat desítky tisíc lidí. Bronzový výškař loňského mistrovství světa Jan Štefela dnes vyhrál mistrovství republiky výkonem 230 cm. Na šampionátu v Plzni tak absolvoval svůj nejlepší závod v aktuální venkovní sezóně. Trojskokanka Linda Suchá si vedle titulu posledním možným skokem zajistila účast na mistrovství Evropy. Ráno a dopoledne bude převládat zítra polojasno, postupně by se ale mělo zatáhnout a od jeho západu se s malou pravděpodobností vyskytnou přeháňky. Teploty 30 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na nehody v pražských ulicích. V ulici u Kunratického lesa u kruhové křižovatky s ulicí Podchodovem je nehoda autobusu a osobního auta a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Komplikace zůstávají také v Ruské ulici, kde havarovala nedaleko Murmanské 2 osobní auta. A ještě se podíváme na dálnici D1. Na 6. kilometru ve směru na Brno dejte pozor na překážku na vozovce. Je to gauč, který leží na silnici, tak opatrně. A na 19. kilometru D1 ve směru na Brno, tam je odstavené porouchané vozidlo. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Máme téměř 5 minut po 20. hodině a sobotní večerní Praha pokračuje. Kempy plné vodáků u řeky Lužnice na Třeboňsku jsou minulostí. Výška hladiny vody se letos pohybuje na hranici sýznosti už zhruba měsíc. Pokud na Lužnici vodáci vyplují, chvilku se vezou a chvilku jdou pěšky. Víc uslyšíte už ve 8:45. A starokninský dvůr z renesanční tvrzí u Dobříše by mohl mít nové využití. Plánují to společně vedení města Nový Knín, památkáři i řád křižovníků s červenou hvězdou. V příštích minutách prozradíme, co by tam mohlo vzniknout. A ještě nejbližší songy, s těmi už čeká Avicii. Gracie Abrams. A taky skupina Poetika. Skvělý poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Stále je s vámi sobotní večerní Praha a je téměř 8:45. Na území Starého Knína na Dobříšsku, který je dnes už součástí Nového Knína, stojí renesanční tvrz obklopená dvorem se zámečkem a hospodářskými budovami. Ve dvoře sídlí mimo jiné tamní fara. Vedení města společně s řádem křížovníků s červenou hvězdou, ale pro areál hledají jiné využití.
1: S místním farářem Josefem Andrejčákem vstupujeme do zdejší fary, která sídlí v jedné z budov ve dvoře.
2: Vytvořilo se zde takové zázemí, velká místnost, kde se setkáváme s lidmi. Tady vlastně potom jsou dvě kanceláře. No, tady máme vlastně takové soukromí.
1: Tak takový byt přímo?
2: Byt.
1: Ale to teda není jediná část, je to vlastně jen malá část toho všeho.
2: Dál se toto neobývá, je zde vlastně chodba.
1: Chodba a zhruba 6 místností fary slouží třeba jako depozitář a ložnice na občasné přenocování v létě. Další hospodářské budovy řád křižovníků s červenou hvězdou pronajímá.
2: Kde jsou truhláři, kde jsou vlastně obecní úřad, tady má uskladněné nějaké věci. Pak jsou tady nějaká auta také uskladněná.
1: Jaké jsou s tím teda plány?
2: Vytvořit příbytek pro pokojné stáří tady místních lidí.
1: Fotku renesanční tvrzi, ze které se později stala sýpka, si v 80. letech pořídil i místní kronikář Josef Mácha.
3: První písemná zmínka potom o tvrzi až z roku 1504 a roku 1669 její koupili křižovnici.
1: Vy jste mohl pozorovat to, jak se to vlastně mění napříč časem. Vnímáte, že to třeba, že to má kvalitní využití dnes?
3: V 80. letech za mnou jezdili pracovnice z památníku národního písemnictví a opravdu se divili, že tak krásné objekty nebyly už využity pro jejich účely, jako depozitáře a podobně.
1: Nezávislý starosta Nového Knína Radek Hrubý stav budov popisuje jako neutěšený. Město vlastní přímo budovu Staré tvrzi.
4: Město velice rádo by třeba i tu budovu věnovala do toho společného projektu, aby to tady začalo žít.
1: V jaké fázi je tohle plánování? Předpokládám, že to teda je na začátku, ale k čemu jste zatím dospěli?
4: Hlavní idea, která to spojuje, je to, co říkal pan farář, to znamená bydlení pro seniory, kteří přibývají. Částečně to já chci zmínit, že v těch plánech nebo v těch úvahách se mluví i o bytech nebo bydlení pro naprosto zase mladé lidi.
1: Jak bude přeměna renesanční tvrze vypadat a kdo ji zaplatí, zatím není jasné. Z Nového Knína Laura Hájková, Český rozhlas.
5: Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.
6: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

Tohle byly Oasis na rádiu Praha. Je po půl deváté. Určitě už víte, že sobotní večery patří právě na rádiu Praha mimořádným kouskům z 90. let minulého století. Od 21 hodin vás tedy i dnes čeká Zóna 90 a tentokrát se v ní objeví Nick Cayman, Sasha, Fatboy Slim, taky skupina Oceán, Adamsky se Sílem, Mekyš Birka, Jennifer Rush nebo třeba skupina Roxette a další. Pro blížší informace mrkněte na náš web praha.rozhlas.cz nebo během samotného pořadu na displeji vašeho DAB rádia. To nejlepší z 90. vám přinášíme v Zóně 90 každou sobotu po zprávách v 21 hodin na Rádiu Praha.

0: Skupina Bee Gees na rádiu Praha je 20 hodin na téměř 44 minuty. V minulých letech stovky, letos zatím jen desítky vodáků navštívilo vodácké kempy u řeky Lužnice na Třeboňsku. Chybí v ní voda. Řeka je sízná jen na některých úsecích, což některé milníky vodáckého sportu odradilo.
1: Voda je docela teplá, kachny nám plavou po řece, skútr máme zaparkovaný, ale vodáka nevidíme.
2: V kempu Lužnice ve stejnojmenné obci nedaleko Třeboně stojím v blízkosti řeky s šéfem místního kempu, Zdeňkem Radostou. Vodáky tady neviděli už hodně dlouho.
1: Přijelo nám jich pouhých 5, no a všechno je to způsobené tím, že prostě na staré řece z rozvodí do Rožumberku, včetně rybníku Rožumberk, není voda.
2: Každopádně v kempu vidím auta i karavany, takže návštěvnost nějaká je i bez vodáků.
1: No samozřejmě musíme se tomu přizpůsobit, takže se snažíme sem dostat karavany a samozřejmě ubytování do chatiče, který nám tady už léta běží a v letošním roce je vidět poměrně hodně mladých lidí.
2: Teď se z Lužnice vydám do Suchdola nad Lužnicí, kde už na mě čeká provozovatelka kempu a půjčovny lodí Jana Brabcová.
3: Tady můžeme přeběhnout na druhou stranu, můžeme si sundat botky, vytáhneme kalhoty.
2: Teď právě stojíme u řeky Lužnice, nedaleko Klikovského mostu.
3: Není to na 3 až 4 hodiny plavba do Majdaleny, ale na těch 5-6 hodinek sváču sebou plavky a jsou tam krásný písčiny, je to nádherná krajina na tu Majdalenu a rodiče můžou učit ty malé dětičky, aby pádlovali.
2: Právě přijeli vodáci, tak se za nimi půjdu podívat. Vystoupili uprostřed řeky a vodu mají pokutníky.
4: Nechceš to sem převést?
2: Jana Suchdoláková se svým manželem Martinem přijeli na Lužnici z Berouna.
4: Já jsem ta žena, co není do nepohody, tak já budu říkat, že to je hrozný, tak radši mluvte s manželem.
2: Ale úsměv na rtech ani jednomu nechybí.
5: My se pohádali, takže teď už je ten úsměv na rtech.
4: Protože původně jsme měli začít až tady u mostu, ale manžel nám dojednal delší trasu, která je úplně hrozná, takže to byl důvod hádek.
2: Chvilku pěšky, chvilku na lodi.
4: A jo, předtokou nad kameny, ale jinak to bylo hezký.
2: V řece chybí voda, vodákům ale nechybí humor.
5: My počítáme, že to takhle bude celou cestu, ale jako těšíme se na to. Jo, možná se tady někde zachytíme trošku, ale to odstrčíme, odrazíme se a pojedeme.
3: Každý den někdo z lidí dorazí, zeptají se, vidí, že to není nebezpečný, ale takový ty sezony, kdy bylo plný tábořiště vodáků, tak tomu už dávno odzvonilo.
2: Uzavírá provozovatelka kempu Jana Brabcová. Situace se pravděpodobně na Lužnici nezmění ani v následujících dnech, protože meteorologové nehlásí téměř žádné deště. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
6: Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: 21. hodina je tady se zprávami, přináší jen Rádio Praha Denisa Žižková. Ahoj, Denčo.
1: Ahoj, hezký večer. Oprava tratě přerušila provoz vlaků mezi hlavním nádražím a Smíchovem v Praze. Před 135 lety v Praze poprvé vyjela lanovka na Petřín. Ministryně Mrázová zaplatí pokutu za porušení zákona o střetu zájmu. Zítra bude jasno, později se zatáhne a teploty až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Mezi Smíchovským a hlavním nádražím v Praze ode dneška nejezdí vlaky. Dělníci tam upravují trať. Cestující musí místo 5 vlakových linek využít městskou hromadnou dopravu. Dopravní omezení potrvá do pondělí vždy mezi 8 a 18 hodinou. Podrobnosti jsou na webu Českých drah. Dnes je to 135 let od zahájení provozu pražské lanovky na Petřín. Dráhu teď opravují dělníci, aktuálně technici testují nové vozy. Ty jsou prosklené a budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po dvouleté rekonstrukci znovu vrátí v září, říká mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Vozy, které aktuálně zkoušíme, tak jsou to vozy už čtvrté generace, byly vyrobeny ve Švýcarsku. U té předchozí, která dožila před 2 lety, byl systém brždění takzvaně na lano. U této generace už máme systém brždění na kolejnici.
1: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmu. Na případ upozornili Seznam zprávy a informaci potvrdila mluvčí magistrátu Klára Vidrová. Výši pokuty ale zveřejnit nechtěla. Dodala, že ministryně neuvedla v majetkovém přiznání 500 000 půjčku od rodiny, ze které zaplatila pozemek v Bílině. Mluvčí ministerstva Veronika Lukášová Českému rozhlasu řekla, že Mrázová pokutu zaplatí a proti rozhodnutí se nebude odvolávat. Za porušení zákona o střetu zájmu může magistrát uložit pokutu ve výši až 50 000 korun. Ukrajina v noci na dnešek vyslala na Rusko stovky bojových dronů, které mířily do různých regionů, zasáhly například i ropnou rafinérii v Tiumeni na západní Sibiři. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že protivzdušná obrana odrazila téměř 330 ukrajinských bezpilotních letounů.
4: Podle záběru z ruských telegramových kanálů rafinérie v Tiumeni začala po dronových úderech, které se odehrály ve dvou vlnách, hořet na několika místech a zasaženy byly i sklady ropy nebo ropných produktů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil také zásah ruského raketového člunu Molnia a dvou nákladních lodí v Kaspickém moři, které podle Zelenského převážely vojenský materiál z Íránu. A poškozena měla být také jedna ruská ropná plošina. V Jekaterinburgu se cílem ukrajinských dronů staly další sklady internetového prodejce Wildberries. Rusko v noci na dnešek udeřilo na terminál nové pošty v Sumách na severu Ukrajiny, kde zahynuli 3 řidiči, uvedla sumská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Plzně hned na úvod nové ligové sezóny ztratili v prvním kole doma překvapivě, podlehli Liberci 1-3. Fotbalisté Teplic v úvodním kole první ligy porazili doma 3-1 Bohemians 1905 a Zbrojovka Brno vede po prvním poločase nad Spartou Praha 1-0. Počasí by mělo být zítra polojasné, později by se ale mohlo zatáhnout, k večeru by se ojediněle mohly vyskytnout i přeháňky a teploty v Praze 30 až 32 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha. Zóna 90. Zóna 90.

0: Kus words in heavy doses.
1: Devadesátky v nejlepším mixu ve městě. Zóna 90. To je Zóna 90 na Rádiu Praha. Každou sobotu po 9. večer.

0: devadesátky celých 60 minut přesně za týden. V sobotu v 9 večer. Zóna
1: 90. Je 22 hodin.
2: Na využití zámku Veleslavín by měla být podle Prahy 6 hotová v polovině příštího roku. Parkování v centru Kutné Hory můžou řidiči nově uhradit také přes mobilní aplikaci. Ničivé požáry ve Francii a Španělsku pomáhají hasit hasičské týmy z celé Evropy. Záchranáři kvůli plamenům museli evakuovat přes 270 tisíc lidí. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty až 32 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Vedení Prahy 6 si nechá zpracovat studii k využití areálu zámku Veleslavín. Městská část ho chce získat do správy od hlavního města. Studie by měla být hotová do 9 měsíců. Má představit možnosti využití areálu. Vedení Prahy 6 uvažuje například o kulturních, sociálních a zdravotních službách, říká místostarosta Petr Prokop z hnutí STAN.
4: Občané se budou moci zapojit prostřednictvím plánovaných participačních setkání nad mapou a specializovaných dotazů zaměřených na kulturní a volnočasové využití. Přičemž výstupy z těchto setkání přímo ovlivní výsledné variantní scénáře rozvoje.
2: Odkup zámku i s přilehlým areálem za 210 milionů korun schválili pražští zastupitelé v dubnu. Jestli ho hlavní město svěří městské části, zatím není jisté. Řidiči v Kutné Hoře můžou nově za parkování v centru zaplatit bezhotovostně. Radnice uzavřela smlouvu s firmou, která provozuje mobilní aplikaci. Na parkovacích automatech najdou lidé odkaz na její stažení. Město za provoz zaplatí ročně poplatek v řádu nižších desítek tisíc korun, říká mluvčí Jana Adamová.
5: Přes mobilní aplikaci si řidič nastaví, jak dlouho chce v místě parkovat a zaplatí převodem. Také dostane upozornění před koncem parkovací doby a může si ji prodloužit. V centru města i nadále zůstávají parkovací automaty na hotovost.
2: Hasičům ve Španělsku a Francii vyrazilo pomáhat s ničivými lesními požáry 11 letadel a vrtulníků z různých států Evropské unie. Řekla to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nejhorší je situace ve francouzském regionu Gironde. Tam je spálených bezmála 32 tisíc hektarů, což je trojnásobek rozlohy Paříže.
6: Pomáhat přiletěl taky tým českých hasičů s helikoptérou Black Hawk. Zasahují u města Bordeaux. Kvůli blížícím se plamenům tam záchranáři evakuovali okolní obce. Francouzská vláda postupně povolává další stovky vojáků. Kvůli ohni se taky rozhodli organizátoři Tour de France zkrátit závěrečnou etapu. Ve Španělsku se snaží hasiči zastavit rozsáhlé požáry nedaleko metropole Madridu. Kvůli tomu, jak rychle postupují, totiž musí přesouvat i provizorní centra pro evakuované. Zasažené oblasti navštívil premiér Pedro Sanchez. Podle něj zůstává prioritou záchrana životů. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Flaretista Alexandr Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa v šermu. Ve finále v Hongkongu deklasoval Itala Filipa Makiho. Nad stříbrným olympijským medailistou z Paříže zvítězil 15-2. Pro český šerm vybojoval Šupenič první medaili z mistrovství světa od roku 1985, kdy stříbro získal kordista Jaroslav Jurka. Zítra bude ráno a dopoledne převládat polojasno, později se ale zatáhne a mohou se objevit i přehánky. Teploty v Praze 30 až 32 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Rádio Praha. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your

symbolem kultury a historie je určitě slavné kino Lucerna. Právě tady se promítají filmy už od roku 1909, takže pamatuje úplné začátky kinematografie. Najdete ho v paláci Lucerna, který nechala postavit rodina Havlových. Víte, že Lucerna patřila mezi vůbec první kina v Praze, kde se promítaly zvukové filmy. Dodnes si zachovala svou atmosféru a eleganci. I proto je to stále oblíbené místo pro pořádání slavnostních filmových premiér.

0: Lenky Váhalové.
1: Host Lenky Váhalové.
0: Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny
1: na Rádiu Praha.
0: Host Lenky Váhalové.
2: Host Lenky Váhalové.
3: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a za chvíli přijde další host. Tentokrát to bude herec a dabingový režisér Richard

0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Richard Wagner. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Dabér, moderátor a také režisér v dabingu. A určitě naši posluchači, diváci už jim tak jako zapaluje, že Richard Wagner je Jindra. A teď to řekněte prosím vy tu známou počítačovou hru.
1: Jindřich ze Skalice ze hry Kingdom Come Deliverance 2.
0: Krásný. Jednoduše, jak jste se k tomu dostal?
1: Ke Kingdom Come? Mm-hmm. Úplně k jedničce jsem se dostal tak, že jsem v roce 2020 seděl ve svém bytě na Barrandově, potom, co jsem byl v Praze chvilku, tak jsem se přistěhoval do Prahy a nějak nebylo co dělat, byla pandemie, fakt jako jsme se nudili, já jsem tam seděl ve tmě, zimě a depresi a napsal mi jeden kamarád, se kterým jsem točil nějaký reklamy, že ještě jeho kamarád dělá vlastně Kingdom Come Deliverance dubbing fanouškovský, jenom těch cutscén. Tak jestli bych se nechtěl účastnit, tak jsem mu napsal, on mě vybral jako toho Jindru, já jsem nevěděl, kdo Jindra je.
0: Nezlobte se, no. Richarde, ale co jsou cutscény pro nás?
1: Cutscény jsou takový ty filmečky v té hře. Takže ve hře chodíte, ovládáte, to je ten takzvaný in-game, to jsou takový ty hlášky jako nazdar hospodský, jak se dostanu tam a tam. A potom jsou ty cutscény a to je to, když se to jakoby zatmaví a přepne se to do krásného filmečku, který má jiný snímání kamer a je to takový filmovější. Tak tyto cutscény. Tak my jsme měli natočit jenom ty cutscény, vydali se nějaký a ty udělali obrovský boom na YouTube, lidi psali, ježišmarja, udělejte celou hru, my vám přispějeme. Udělal se účet, lidi tam naposílali hodně peněz a nám se povedlo udělat ten fanouškovský dubbing nějaký jako docela plnohodnotný. No a potom teda jsme to udělali, to bylo hezký a pak se oznámilo, že se teda bude dělat dvojka a mě oslovili na casting, já jsem šel na ten casting, tam mě nevybrali na Jindru, tak jsem si myslel, že teda dobrý, tak jako tak odzvonilo mi Jindru, nebudu dělat. A potom mi v červenci zavolal vlastně Láďa Hrádek s tím, že jestli bych to teda ještě chtěl dělat.
0: Zbouřili se fanoušci a chtěli vás? Nebo čím to? Nevíte, co se tam stalo?
1: Já vlastně nevím, já úplně nevím. Já si myslím, že prostě asi třeba někoho vyzkoušeli a že jako neviděli v tom takovej ten vibe toho Jindry, prostě ten můj. A že nakonec se teda rozhodli pro mě, anebo si prostě zkusili, jestli budu mít teda nakonec čas ještě, nebo nevím vlastně, co zatím stálo úplně, ale jsem rád, protože Jindra je fakt jako fajn role a jsem rád, že můžu být jako českým hlasem toho Jindry, protože vím z toho, co mi lidi píšou, nebo když mě někdo potká, tak jakože z toho mají fakt radost a to je jako hrozně příjemný vědět, že jenom to, že jsem hlasem nějaké počítačové postavičky, což je pro mě vlastně jako bizarní, že se někdo spojí s mým obličejem. Takže to někomu dělá jako radost a že říká, že jako je to baví s mým hlasem, tak to je pěkný. Radio Praha.

0: nejlepších rozhovorů uplynulé sezóny
1: na Rádiu Praha.
0: Host Lenky Bálové.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Richard Wagner, daber, moderátor. Já mám pocit, že jste trošku způsobili revoluci v těch počítačových hrách, protože počítačové hry se až tak nedabují a rozhodně neměli tak velkou fanbase jako tyhle ty dvě hry, nebo tahle jedna hra, která má dva díly.
3: Těžko říct, jak se to vezme s revolucí, protože hry se u nás dabují od 90. let, ale samozřejmě těch her nevycházelo tolik. Nebo lépe řečeno, tehdy ty hry vycházely, ne každá se dabovala, ale Vietcong a tyhle ty hry to se dabovalo, ale samozřejmě peněz na to bylo trošku méně, protože to jako byla velmi omezená cílovka.
2: Bylo tam malinko hlášek, malinko replik. Mám pocit, že ten váš Jindra je prostě velká role.
3: No, Jindra je snad největší jako herní dubbing, co snad jako je. Nevím, možná druhý největší určitě. Myslím, možná, že už aspiruje na toho prvního s těma DLCčkama, který teď točíme ty dodatky. Ale vlastně ještě třeba Mafia, že jo, to je úplně takovej ten jako jo ukázkovej dubbing herní, který je Mafia 1, v hlavní roli Marek Vašut, Luděk Čtvrtlík a Petr Rychlý. A strašně moc známých českých herců, kteří v tom dubují i malinkatý role. Pak vznikla Mafia 2, Mafia 3 se nedabovala, pak byla Mafia definitivní edice, to byl první můj herní dubbing, který jsem dělal. Tam jsem dělal malinkatý NPC postavičky ve stylu střílíte v přestřelce a ozve se nabím, sundej ho, odstřel ho. A tohle tam dělám já. A mě zastřelíte a já se objevím za rohem znova a řeknu zase tamhle je. Jo, a takhle. No ale vlastně Kingdom Come Deliverance 2 má jako ten dubbing fakt obrovský, strašně propracovaný. Opravdu je v něm strašně moc herců. To je taky věc druhá. Když si vezmete, že film, takový ten průměrný televizní film, řekněme, 90-minutovej, 25 herců, 30 možná, jo? Ale občas ve filmu je i 80 postav, ale prostě musí se to nějak udělat, nemůžete si vzít 80 herců, to se v životě nezaplatí. Ale to Kingdom Come má samozřejmě postav tisíce, ale v tom je snad 80 dabérů, to je úplně neuvěřitelný, jako na poměry to je fakt jako strašně náročný finančně, ale nádherně udělaný řemeslně dubbing, si myslím.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové a tím hostem je Richard Wagner. A když se trošku přesuneme do té historie, tak abychom uvedli posluchače diváky do kontextu, kdyby náhodou tu hru neznali, tak je to rok 1403, ano. Vláda Václava IV.
1: Je to tak. Zikmund Liška Ryšava, tam do toho trošku růžky strká, ano.
0: A dočetla jsem se, že stran oblečení, toho prostředí a vlastně i těch replik, které jsou takové neomalené, až buranské, dalo by se říct, takže se hodně strefujete do té doby. Jak moc je to historicky pravdivé, nebo podle čeho jste, vy asi ne, ale podle čeho ten scénář vycházel?
1: Já mám pocit, že vlastně ten tým Warhorse, který tu hru vlastně udělal, tak oni opravdu si načítali strašně moc dobových listin prostě všeho, co našli. Oni mě jednou po tom baráku, kde to vyvíjí, prostě mě tam jednou provedli ve Warhorse a tam bylo opravdu strašně moc historických knih, dějepisných knih, ale ne jako, že dějepis pro čtvrtou třídu, co koupíte v knihkupectví, opravdu jako starý, zažloutlý listiny, který tam jako kde si napůjčovali v knihovnách, koupili a tak. A opravdu se snažili udělat každý kámen přesně tak, jak mohl být. Tam, když jdete po té Kutné hoře například, tak opravdu vidíte, že ty baráky, které tam ustály v té době, opravdu tam stojí dodnes, tak jsou naprosto přesný. Umístění okna, ty základní kameny, jo, nějaký zdobení, svatá Barbora, tak ta je tam rozestavěná, dneska stojí, ale je na úplně stejném místě, ta kašna, že jo, známá. Tak tyhle ty všechny věci tam jsou, takže já si myslím, že ta historická přesnost je opravdu veliká a samozřejmě pro účely nějakého jako audiovizuálního díla je tam nějaká licence, protože se něco musí upravit, aby to fungovalo, ale myslím si, že jako je to velká věc, která jako je dějepisně přesná a že si myslím, nechci říct, že to je jako úplně výukovej nástroj, ale že jako nepodělá se nic tím, když by to děcka jako hráli v rámci dějepisu. Protože si myslím, že se tam dozví spoustu o těch historických postavách. Zikmund, Václav, přesně, všichni tam jsou a je to opravdu zajímavý.
0: No a stran obsahu, tak vycházeli tvůrci z nějaké reálné historie?
1: Jak to
0: ten
1: myslíte?
0: Příběh? Ten jo. Příběh?
1: Příběh si myslím, že asi úplně
0: je
1: ne.
0: Je úplně
1: jakože jsou tam historický nějaký jako odrazový můstky, fakta. To znamená, že třeba co chtěl Zikmund, kam mířil, co Václav, nějaký války, tyhle ty věci. Žižka. Ten tam je, že jo, reálná, nebo reálná zdánlivě postava, jo, prostě takhle. Ale Jindra je pravděpodobně vymyšlený a ten příběh je zasazený do toho, aby jako Jindra ometal, vymetal všechny tyhle ty historické události, tyhle ty situace a vlastně tvořil tu historii on. Takže to, že Žižka přijde o oko, tak jako že
0: Jindrovou
1: za to...
0: Jindrovou rukou není pravda.
1: Přesně tak, nemohl za to asi Jindra, ale jako je tam situace, že prostě Jindra udělá něco a najednou Žižka přijde o oko a je to jako jo, tak takhle přišel o oko. Jindra ze skalice mu ho vypích, jo, jako takhle tímhle způsobem je ta historie vlastně jako trošku upravená, ale jsou tam ty reální historický fakta.
2: Radio Praha 107,1.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Richard Wagner a teď ještě, když porovnáme tu jedničku a dvojku, tak vy jste v několika rozhovorech řekl, že ta dvojka za vás je propracovanější, že když třeba slyšíte tu jedničku, takže byste ji udělal úplně jinak. Mm-hmm. Nemají třeba tvůrci ambici, že by tu jedničku ještě předělali s váma?
1: To pochybuju, ono je to fakt hodně drahý udělat ten herní dubbing. To je jako nesrovnatelný s televizním dubbingem, protože ta technika k tomu to udělat je drahá. A já si myslím, že to jako ta ambice pro to úplně není. Ale já jsem to myslel spíš tak, ne, že by to bylo jako odfláknutý nebo tak něco, ale spíš to, já jsem v té době za stolik nedaboval. Já když jsem dělal Kingdom Come Deliverance jedničku, ten fanouškovský dubbing, prvně ty, jak jsem říkal, ty filmečky, ty scény a posléze teda ten plnohodnotný dubbing té hry, tak já jsem jako daboval jak dlouho, rok a něco, jednou, dvakrát měsíčně jsem šel na nějaký půlhodinový dubbing, jakože si mě režiséři brali a zkoušeli si mě. Měl jsem za sebou fakt jako málo zkušeností na to. No ale dvojku jsem dělal s tím, že už jsem 4 roky aktivně každý den daboval, třeba i režíroval, jo, upravoval, měl jsem za sebou spoustu věcí, takže si myslím, že samozřejmě tou v uvozovkách a v dobrým rutinou a tím, že se to ten člověk naučí, už jsem taky věděl, jak trošku třeba líp intonovat, jak to líp říct, aby to nebylo úplně jako fakt, že je ten Indra úplně jako blbec, jo, ale že prostě trošku mu dát nějaký ohraní, aby nebyl jenom rovně řečený. Ano, takhle to je, jo, jako prostě, aby tam bylo jako něco trošku víc k tomu. Takže si myslím, že spíš já jsem se jako naučil za ty roky trošku líp ten dubbing zvládat, technicky, možná i herecky, to nedovedu já posoudit úplně. Ale to je asi ten hlavní, co já bych na tom předělal, protože určitě ten začátek hry jedničky je teda za mě, jako já jsem v něm brutálně jalovej. A jako je to pro mě až jako neposlouchatelné, že se u toho kroutím a říkám si, Kriste pane, to je hrozně rovný, proč tam není žádný důraz a proč je tam těch důrazů tolik?
0: Na druhou stranu má to svůj logický vývoj a je logické, že když mezi tím jste nabral zkušenosti, že ta dvojka a ten Jindra z té dvojky už bude mít trošku jiný vibe.
1: No to jo, to určitě, ano, ano.
0: No a když jste dělal tu dvojku, tak dal jste mu i nějaký nový charakter tomu Jindrovi? Nebo jste se snažil trošku navázat na tu jedničku?
1: Asi jsem se snažil určitě navázat na tu jedničku. To jako nejde úplně ho změnit, protože vlastně ta dvojka začíná přesně v moment, kdy končí jednička. Akorát Indra jakoby vypadá starší. Já jsem se staral hlasem o dva roky, o tři. Což mi taky ten hlas samozřejmě klesnul trošku od doby, kdy jsem točil tu jedničku. Malinko. Takže asi jsem se nesnažil mu dát nějaký charakter. Vím, že jsme v rámci hledání nějakého hlasu zkoušeli různý, jakože si ho budu. Protože Tom McKay, který je vlastně jeho obličej a zároveň i hlasem toho Jindry Henryho, tak on je o 20 let starší než já a má mnohem hlubší hlas než já. On je takový jako, yeah, we were there. On je takový jako medovější dole, jo. Já jsem trošku vejš a hrubší. Takže jako jsme říkali, budeme se do něj zkoušet trošku stylizovat, ale to je divný, já neumluvím tak strašně moc textu, abych pořád jako to říkal, takhle to bude trapný, jako prostě to držet někde. Tak jsme si říkali, hele, budeme to dělat prostě, jak nám to přijde přirozený, budeme se snažit nespívat takovou tou americkou intonací, takovou yeah, what about you, a tady tyhle ty věci, tomu se budeme snažit vyhnout, to chtěl konec konců i Dan Vávra. A takže já si myslím, že jsem ho dělal v podstatě tak, jak mi to přišlo asi nejpřirozenější, a když se to režisérům zdálo blbý, tak jsme jako předělávali a hledali jsme nějakou jinou polohu, jiný důraz, jiný výraz, jak to udělat, ale dělal jsem ho za sebe, takže vlastně Jindra je jakoby můj hlas. Nikam jsem to netlačil,
0: jo,
1: vejš,
0: hlubi,
1: ne, maximálně trošku víc na dechu, že já jsem takhle a Jindra jakože je prostě víc takhle.
0: Jo, jo, jo. A co bylo na tom dabingu nejtěžší? Ta doba, která byla poměrně dlouhá, snad skoro 6 měsíců jste pracoval na Jindrovi.
1: Ano. Doba, období, to bylo nejtěžší. Udržet si nějaký ten tah na branku, aby mi nespadl úplně ten řemen, protože, jak jsem říkal, původně se přede mnou zkoušeli jiní herci na toho Jindru a tím pádem tím běžel ten čas, který na toho Jindru byl. A mě zavolali v červenci, ale už se to točilo od předchozího listopadu, nebo řekněme ledna. Takže vlastně já jsem nastoupil do Jindry s nejvíc textem ze všech o půl roku později. Takže já jsem měl těch 6 měsíců, kdyby
0: super,
1: to byl normálně rok, na jednou až dvakrát tolik, co měli ostatní. A takže to bylo nejtěžší, jakože vlastně vidět, že děláme, co můžeme, já jsem úplně zničený, nemám náladu si doma povídat nic a pořád nám zbývá 3/4 hry udělat. A viděli jsme, jak to jakoby jde pomalu. A to bylo to, jakože, že to neubývá.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Váhalové. Hit týdne. každou neděli v 9 večer na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Richard Wagner, daber, moderátor. A ještě navíc ta hra vyšla ven 5. února 2025. A vy jste ještě v lednu daboval.
2: No jo, no, to jsme nestíhali.
1: Jak
2: moc,
1: to?
2: No. Prostě nějak se to seklo. Já jsem během toho dělal taky jiné věci a prostě... Víte co, ono to funguje takhle. Já nemůžu, protože... Jenom proto, že vlastně dělám jako hru krásnou, velkou, všecko, tak já nemůžu na půl roku zmizet ze všech studií, protože kdo si na mě za půl roku vzpomene? Budu takhle ťukat na dveře a říkat, prosím, já bych chtěl práci, já bych chtěl zase dabovat. No ne, půl roku jsem všem odmítal zakázky, můžou se na mě jako vyprdnout, takže já potřebuju se udržovat tak nějak v tom denním jako povědomí těch lidí, že jako jo, tenhle vlastně tady ještě je, on ještě funguje, on ještě žije, on ještě mluví, jo, všecko tohle. I když dělá toho Jindru, že to všichni tak nějak věděli, že jo, prostě stejně. No a takže já jsem vlastně potřeboval režírovat, aby se na mě nezapomnělo, potřeboval jsem dabovat, aby se na mě nezapomnělo, přece jenom taky mě to baví, tak nechci jenom půl roku sedět v jedné budce a číst dokola repliky o Kutné hoře. Takže jsem musel dělat tohle, čímž pádem jsem nemohl pořád dělat to Kingdom Come. A zapomněl jsem otázku, ale...
1: No, že to trvalo poměrně dlouho, trvalo že 5. To, února jo. Se to spustilo ven, tak, a jsem, ještě no, v lednu...
2: My jsme v prosinci zjistili, že mega nestíháme, a tak jsme museli točit, takže jsme si dali vánoční svátky a od 27. durch až do 11. 12. února bez jediného dne volna jsme točili. Možná, OK, na nový rok jsme měli volno prvního, ale pak hnedka 2. jsme nastoupili a to jsme zvedli tehdy tu dobu, kolik toho denně natočíme. My jsme totiž začínali na 4 hodinách denně, pak to bylo 5 hodin denně, pak jsme udělali 6 s pauzou na oběd a končili jsme na 7 hodinách denně, takže já jsem na jindu chodil jak na full time. A ještě teda vtipná situace byla, že s deadlinem vlastně Jindry, Kingdom Come, se mi potkal i deadline série audioknížek, kterou jsem načítal. A já jsem musel kombinovat 7 hodin denně Jindry a 4,5 hodiny denně audioknížky. Takže já jsem na 9. šel na Jindru, končil jsem prostě v těch 500 hodinu na oběd a od 17.30 už jsem četl 4 až 5 hodin audioknížku a pak jsem přišel domů, padnul za vlast a druhý den znova.
1: V jaké kondici byly vaše hlasivky?
2: No, co hlasivky? Já jsem byl v háji, já jsem byl psychicky v háji, protože já jsem jakoby vstával a chtěl jsem i brečet, protože jsem věděl, že je přede mnou ten strašně dlouhý den, který mě vlastně jako už v takovýhle na ty povinnostní, jako povinný bázi, že tam musím, že mi to vlastně jako nebaví. A já jsem prostě vstával a byl jsem jako smutný z toho, že si musím někam jít sednout na hrozně moc hodin. Vědět, že je to tak dlouhý a že se jako tlačí na mě, jakože šup, šup, šup, ale jakože tím nechci říct, že jsme to nějak flákali nebo něco takového. My jsme jako tomu dali právě proto, že jsme se snažili, to trvalo tak dlouho. Kdyby jsme to flákali, tak končíme v listopadu, ale my jsme prostě jako jeli a snažili jsme se to pořád dělat hezky, aby najednou nebyl začátek hry krásný a od půlky tomu padl řemen a bylo to nějaký jako, jo, jako na půl. Takže jsme se fakt snažili a hlasivky...
1: Ty to asi... dali, ale psychika
2: no,
1: dostala na frak.
2: No, hlasivky to nějak dali, jakože chraptěl jsem třeba občas trošku, byl jsem takový, že večer už jako mi ten hlas třeba vypadával, protože tak když 12 hodin, 11 hodin jako mluvíte v kuse, tak ono je to takový, jakože už potom člověk píská trošku. Ale spíš ta psychika, že jakoby udržet si nějaký jako pozitivní přístup k tomu životu v té době byl fakt jako náročný. A ono to zní, jakože jsem takový ten předtlivili, jakože no, on sedí za mikrofonem a mluví a stěžuje si, mohl, ať jde do práce, jako takové to reálné, že? Ale ono to jako, já neříkám, ano, v porovnání asi s jinou, třeba s manuální prací, je to úplně něco jiného, ale jakože prostě spíš udržet tu pozornost, že fakt jako 7 hodin musíte mluvit a pořád vlastně stejně a ani tam nesmí být znát nějaká únava, nemoc, něco, pořád musíte, prostě v 9 ráno i v 5 odpoledne musíte pořád znít jako
1: dobře.
2: Na ten hospodskej, jak se dostanu do té Kutné hory? A pořád to musí být stejný, i když už takhle jako padáte, jo, musíte tam pořád udržet ten stejný drive.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: jsme ve finále, se mnou je Richard Wagner, dabér, vlastně v současné době taky režisér v dabingových studiích, ale původně kameraman střihač.
1: Je to tak.
0: Jak se to stalo?
1: Já jsem vystudoval, no, to je zajímavý. Já jsem vystudoval v Brně střední školu uměleckou, kde jsem vystudoval vlastně kameramana, střihače, scénář, grafika, animace, takový jako balíček filmový. Potom jsem točil maturitní film a ten maturitní film jsem si říkal, že bych chtěl jako o dabingu, protože mě ten dabing zajímal od dětství. Já jsem v 10 letech chtěl být daber, protože jsem se koukal na Simpsony a říkal si, tehle bus, to je Dejdar a já je znám z Arabely anebo z tohohle a tamtoho. A říkal jsem si, to je super, že jsou hlasy něčeho. Já bych taky chtěl být hlasem něčeho. A to mě bavilo, pak mě to na chvíli pustilo, pak jsem nastoupil na tu střední a pak jsem dělal teda ten maturitní film. Ten maturitní film jsem udělal o dabingu, že jsem vlastně zavolal do jednoho studia ve Vršovicích pražských a říkal jsem, jako dobrý den, já jsem Richard, strašně by mě bavilo dabovat, chci to dělat od dětství, nemohl bych si to u vás vyzkoušet, prosím, a já bych si to chtěl i natočit, protože dělám film. Oni řekli, dobře, tak přijďte, děláme tady seriál Rick a Morty. Říkám, no tak jo, tak super. Tak jsem vzal dva kamarády, oni vzali kamery, jeli jsme tam, natočili jsme takový vlog ze studia. Tak jsem to natočil, zjistil jsem, že mi to vlastně hrozně baví, když mi to tehdy teda strašně nešlo a paní režisérka, a dodnes jí to nemám za zlý, mě už nikdy neobsadila po tomhle. A to je jakoby, víte co, to jsou aktivní režiséři, my se dneska potkáváme, znám moje jméno, zdravíme se, vykládáme si na chodbě, ale nikdy jsem u ní nedaboval. Chápu. Před 5 lety jsem už si udělal otřesnou vizitku, byl jsem otravnej, klepal jsem moc na dveře, moc jsem to chtěl dělat, takže tím pádem už se člověk tak
0: ale
1: jako
0: jak se to člověk má naučit, než tím způsobem, že se
1: jo, ale
0: to naučí?
1: To jo, ale zase zároveň člověk musí seznat, kdy je moc urputnej a kdy jako moc. Jakože já jsem na to asi fakt tlačil. Samozřejmě je dobře se ozvat, chci to dělat, mám proto nějaký predispozice, myslím, vyzkoušejte mě. Vyzkouší vás jednou, dvakrát, když už nezavolají, neťukejte na ty dveře každý měsíc. Dobrý den, já jsem pořád tady, abych to chtěl dělat. Akorát se člověk zprotiví, řeknou si to mezi sebou. A už tři režiséři řeknou, jo, to je ten otravnej. Jo, to, ono to nejde zase.
0: To je Jindra otravnej.
1: To je ten Jindra otravnej. Takže to zase tolik nejde. No ale tehdy jsem teda byl v tom studiu, tam jsem natočil ten seriál a chtěl jsem to dělat dál, tak jsem ten film točil dál a dál, rozhovory s jinými režiséry, jak jsem sbíral ty zkušenosti a tak dále. Vznikl z toho můj maturitní film, který se jmenuje Ruda, o dabingu, rozhovory a o tom, jak já si to zkouším. A potom jsem vlastně se, pak bylo chvilku nic, tak jako rok jsem ještě byl v Brně, pak jsem se přestěhoval do Prahy a začal jsem pracovat na jedné komerční televizi a pak jsem začal pracovat v komerčním zpravodajství internetovým. A tam jsem začal dělat kameramana a střihače, reportáží, natočil jsem, myslím si, desítky vyšší, možná stovky reportáží a vlastně mě to strašně bavilo. Ale do toho mi vlastně chyběl ten dabing, protože jsem si říkal, to je přece něco, co bych chtěl dělat. A najednou jsem byl v té Praze a ty režiséři, když viděli, že na 20-minutový dabing nejedu 2,5 hodiny z Brna a 2,5 zpátky, tak už jim to nebylo jako blbý. Tak mi, Richarde, tak pojďte na 20-minutový dabing, mám tady takovýho kluka, kterýho byste dal a pomůžete mi do sborů. Říkám, tak jo, super, tak jsem přijel. Tohle, najednou mi to asi nějak jako trošku šlo, tak si mě zavolali znova. A já jsem najednou jezdil několikrát týdně na dabingy, tady ty malý. A pak jsem začal jezdit na větší a na větší a na větší a třeba i hlavní role. Já jsem říkal, tyjo, a to už bylo najednou těžší skloubit s plným úvazkem. Protože 9 to 5, od 9 do 5 prostě v práci, někdy naopak posunutá směna zase do večera, protože v tom zpravodajství byl i bulvár nebo sport, takže noční nějaký jako výjezdy na hokej nebo na fotbal, jo, tyhle ty věci tam všechny byly. A nedalo se to. No a já jsem potom začal ten dabing režírovat. No a najednou mi jakoby na účet přišly dvě částky. Jedna byla od té televize, kde jsem režíroval dabing, a druhá byla za ten plný úvazek v tom zaměstnání. A já jsem viděl, že za tu jednu režii jsem vydělal asi tak o 1000 korun víc než za ten plný úvazek. A říkal jsem, tyjo, mně se asi vyplatí spíš jít na volnou nohu už, než jakoby ty celý dny nedabovat a odmítat tu práci, kterou mi ty lidi nabízí, za to, že jsem tady uvázaný a sedím tady v kanclu na zadku. A tak jsem dal výpověď. A zrovna tehdy jsem přestal mít úplně všechnu práci, takže jsem 3 měsíce seděl na gauči a brečel se nudím a že nemám co dělat. A pak se to zase nějak rozjelo a z 23 na 24 k 31. prosinci jsem dal výpověď, takže 24 až do března jsem neměl vůbec nic.
0: No a pak přišel Jindra. V létě.
1: A v červenci přišel Jindra, takže do té doby jsem začal trošku víc dabovat zase, potom od března jednu režii jsem měl něco, jak se to rozjelo, a najednou přišel Jindra, přišly režie Netflixu, jo, a tak dále, a tak dále, a najednou jsem tady, kdy mám každý den rozplánovaný na půl hodiny i s přejezdama, protože jinak nestíhám nic a všechno se mi už veze.
0: A na úplný závěr bude Kingdom Come Deliverance 3.
1: Krásně jste to vyslovila, ale nevím. I kdyby byla, tak mě to neřeknou, protože vidí, že chodím do rozhovoru a jsem ta kecka, která by to určitě někde jako řekla, takže já budu ten poslední, kdo se to dozví, doufám, že už ne, s půlročním spožděním.
0: A nebo by to prozradil váš pes.
1: A nebo by to prozradila moje Nelinka, která tehdy prozradila i to, že dělám dvojku, ale dělali jsme, že ne. Ale každopádně já o tom, že by si chystala trojka, nevím vůbec nic. Myslím si za sebe upřímně, že ne. Protože ta dvojka byla tak strašně časově náročná, to se dělalo 7 let, skončila jednička a začalo se dělat na dvojce, možná už souběžně s jedničkou, jo. Je to opravdu časově náročný, takže jestli někdy, a tím neříkám, že jo, protože já to fakt nevím, 10 let, možná 7, 5, kdo ví, ale určitě nevyjde příští rok žádná trojka, protože to už bych jí musel točit.
0: Se mnou byl Richard Wagner, moc děkuju.
1: Já děkuju, bylo to super.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Kompletní archiv pořadu najdete na Můj rozhlas.cz. Host Lenky Váhalové.

0: Mrazivý 3. prosinec roku 2018, benzinová čerpací stanice u středočeské Nelahozevsi. Je časné ráno a řidič dodávky se jde koupit něco k jídlu a kávu. Uvnitř je ale lidu prázdno a když se obsluhy nedočká ani po zavolání, nahlédne za dveře do přilehlé kanceláře. Ochromený strachem, vzápětí pochopí, že se právě stal součástí loupežného přepadení. V kaluži krve leží žena a na hrudi má střelnou ránu.
1: Je 3. prosince 2018, 06:17 hodin a jsme v katastru obce Nelahozeves, okres Mělník, u benzinové čerpací stanice.
2: Pro mě to začalo, to si pamatuju, protože jsem byla s kolegou někde na Benešovsku a dělali jsme rekonstrukci. Úplně jiného případu a začaly zvonit telefony, že teda sice se to stalo v noci, ale že je třeba prostě, kdo má ruce nohy, aby jel do Nelahozevsi. A pamatuju si, že kolega, který tam byl se mnou a pomáhal mi, tak byl úplně jako natrní a nakonec se přece jenom sebrala a odjel.
0: Vyšetřovatelka středočeské kriminálky Alice Vrkotová případ vraždy čerpadlářky v Nelahozevsi v zápětí přebírá a zatím netuší, jak vyčerpávající pátrání ji s kolegy čeká.
1: Byla hledána podlaha na přístupové cestě do neveřejných prostor provozovny, kde se nachází tělo zemřelé. Tam se nyní přesuneme a bude provedeno ohledání těla zemřelé soudním znalcem.
2: Byla to malá benzínová čerpací stanice, to znamená malá prodejna, nebylo tam moc toho zboží a za tím pokladním pultem byla taková ta místnost pro obsluhu, kde měli trezor, kde měli nějaký zboží, sklady, kde měli svoje zázemí, ta obsluha. A byla vyrvaná ta pokladna a vlastně zavřený ty dveře dozadu do té místnosti a byl na nich vidět průstřel.
0: Soudní lékař Jiří Hladík při prohlídce těla asi 50-leté ženy potvrdí, že zemřela po zásahu jedné střelné rány. Ke střelci musela být v tom okamžiku otočená zády.
3: Po prohlídce nálezu okolí rán předu nad klíční kostí a nad páteří by nález odpovídal tomu, že střel je na zádech nad hrudní páteří a výstřel s okolním krevním výronem v oblasti levého ramene. Tím pádem pak střelný kanál by probíhal zezadu směrem dopředu, vzhůru a doleva.
2: Zemřela prostě, trefil ji zezadu někde na úrovni 6. žebra, ta střela šla nahoru a vyšla někde pod klíční kostí, takže vykrvácela. Naprosto zbytečná, tragická smrt.
0: Soudní lékař ukončil předběžné ohledání těla zastřelené ženy s tím, že čerpadlářka Jana se svému vrahovi pravděpodobně snažila utéct. Operativec Miloš Dembický mezitím v prostoru prodejny pátral po jakýchkoliv stopách po lupiči a vrahovi.
4: My jsme v tu chvíli věděli, že bohužel došlo k fatálnímu důsledku v rámci toho útoku a věděli jsme, že pachatelé si zřejmě odnesli od pokladny nějaké věci. Neproběhla inventura, technici byli pořád ještě na místě činu, taky nemohli vědět co a jak, takže poházené věci ano. A zcela evidentní bylo, že byla otevřená zásuvka, kde snad byla nějaká miska s drobnými mincemi a chybí pokladní zásuvka, kde lze předpokládat, že byla nějaká pokladní hotovost.
2: Vzali cigarety, urvali pokladnu, která byla vlastně připojená na počítač, to znamená, že nějaký ty spojovací dráty, ty byly vyrvaný a s tím odešli. Jo, cigarety a vlastně peníze, co byly v té pokladně.
0: Vypadalo to, že pachatel nebo pachatelé měli při přepadení naspěch. Možná je zajímaly jen peníze, ale třeba je při loupeži někdo vyrušil.
2: Jsou to exponované místa, kde prostě ta hotovost je, i když teď už vlastně možná taky tolik ne všichni platí kartou, ale jsou tam cigarety, jsou tam věci, které tyhle ty feťáčci, tyhle ty drobní kriminálníci prostě u ně stojí. A tohle byl úplný exces, ta zavražděná obsluha, ta zavražděná paní. Takže skutečně, kdo měl ruce a nohy, tak vyrazil.
0: Čerpací stanice už v tu chvíli byla uzavřená pro malý tým kriminalistů kvůli sběru stop a všichni s napětím čekali, až budou k dispozici kamerové záznamy.
4: hrozně důležitý byl, aby tam nešli jiní lidi, než kteří tam už byli. A naši specialisty, v oblecích samozřejmě, kvůli kontaminaci nebo vůbec nehodnocení stop.
0: Bylo už ráno, když středočeská mordparta konečně mohla prohlédnout záběry z kamer. Ve videozáznamu došli kriminalisté k času 2 hodiny a 36 minut a poprvé spatřili své podezřelé.
4: Na tom videozáznamu byl vidět příchod 2 osob, maskovaných samozřejmě. Já pro sebe je mám rozdělený jako střelce a tanečníka. Tak jsem je prostě pracovně nazýval. První byl střelec, druhý byl tanečník, ten byl jakoby druhá osoba, evidentně zcela podřízená, submisivní, dejme tomu. A bylo vidět střelce, který jde. A vlastně už cestou k té pokladně, protože to bylo bez zvuku, natahuje záběr zbraně. Naprosto hrůzná záležitost, protože mám v ruce zbraň a když ji natáhnu, tak je zcela evidentní, že ji chci použít.
0: Maskovaný lupič ženě bohužel skutečně nedal vůbec žádnou šanci.
2: Ten první, ten brach, tak už tam nastoupil, tu pistoli měl na takového toho echt frajera na bok položenou, mířil na ní a hned bez varování v podstatě okamžitě střílel. Ušel pár kroků v té prodejně a střílel na ní, přestože viděl, že se před ním zavírá do té zadní místnosti, střílel přes dveře a trefil jí bohužel nešťastně tak, že tam zemřela.
4: Tam to bylo evidentní na tom videu, prostě jeho krok byl tak zvláštní, tak prostě nestandardní. To nebylo způsobený jakýmkoliv nějakým úrazem nebo nemocí. V podstatě od prvopočátku mě bylo jasný, že takhle se projevují lidi, kteří jsou takzvaně nastřelení, to znamená, že je pod vlivem nějaký omamný látky. Tam totiž bylo vidět po tom útěku, videozáznam zachytil i jejich odchod mezi stojany čerpací stanice. A tam prostě byly, pokud si vzpomínám, nějaký poskoky, přískoky toho člověka. To bylo vidět, že tím výstřelem, že byl zaskočený. Zaskočený a v podstatě to jeho počínání bylo takový chaotický. To si myslím, že s tím nepočítal. Jakkoliv šel páchat trestný čin, nějakou krádež, dejme tomu, nebo i případně loupež.
0: Tanečník zmateně sebral jen 3 kartony cigaret a ani se nepokusil vzít pokladnu nebo alkohol. Na pokyn svého kumpána pak vyběhl ven. Střelec v zápětí vytrhl zásuvku, kde bylo 10 000 korun, a následoval ho. Kriminalisté spekulovali, že tanečník, jak si pracovně nazvali menšího z dvojice, klidně mohl být i žena.
4: Byli maskovaní, měli i rukavice, nebo se snažili mít zakrytý dlaně, samozřejmě kvůli nějakým stopám. To bylo hrozně důležitý, takže samozřejmě pátrání nejbližším okolí místa činu. To znamená, dohledávali jsme samozřejmě nějaké kamery, dohledávali jsme lidi, kteří v tu dobu mohli projíždět.
2: Kralupy, nelahoze ves, hlídali se auta, nějaký podezřelý prostě pohyby a šlo se po takových těch známých firmách.
0: Informace o brutální vraždě čerpadlářky se rychle šířila a policie se snažila sledovat horkou stopu co nejrychleji. Tým operativců tak od dopoledne prověřoval zákazníky čerpací stanice podle plateb i kamer, kontaktoval noční vrátné s firem v okolí, dohledával projíždějící kamiony s nadějí, že něco mohli zachytit palubní kamery.
4: Neměli jsme ucelený záznam samozřejmě, protože to mělo nějaký dosah, tak bychom ani nevěděli, jestli na té vraždě, jestli byly jenom 2 osoby a třetí čekala někde v autě. A nevěděli jsme, přijeli autem, anebo skutečně jsou z nejbližší bytovky, z ubytovny, z kempu, který je tam relativně nedaleko.
2: My jsme museli vlastně, jestli tam přijeli autem, zkusit to ze všech možných stran, jestli někde nečekali v okolí, jestli to tam třeba neprojeli už jednou, hodinu předtím, jestli neprojeli. Takže to se muselo všechno zadokumentovat, každý to auto zapsat, vylustrovat, prostě zjistit. Jo. To byla strašná práce.
0: Lupiči podle záznamů z kamer odcházeli směrem k úzkému podjezdu pod tratí, kterému místní říkali myší díra. A předpoklad, že tudy po vraždě utíkali, se shodoval i s pachovou stopou, kterou vysledoval policejní pes v prvních hodinách po vraždě. Otisky pneumatik, nalezené pod nadjezdem, ale mohly patřit komukoliv. Vyšetřovatelka Alice Vrkotová se proto opět zaměřila na postavy pachatelů z videozáznamu.
2: Jako jedna z prvních věcí, která nám hodně pomohla, bylo to, že se nechala za pomoci biomechanika vlastně spočítat výška těch pachatelů. aby jsme měli vůbec představu, jak byly vysoký, takže jsme měli plus minus, dejme tomu, 3 cm.
0: Operativci tak mohli při vyptávání na možné pachatele použít při jejich popisu i konkrétní výšku. Právě opakovaná detailní analýza záznamu z kamerového systému přihrála středočeským kriminalistům i další velmi důležitou stopu.
2: Ten jeden z těch pachatelů, ten druhý, ten, co nestřílel, si rukou, na který neměl rukavici, sáhnul na tu prosklenou lednici. A to byl takový průlom, protože tam se teda objevil profil DNA.
0: Specialisté v laboratořích pracovali na identifikaci odebraného genetického vzorku přednostně. Jenže získaný profil DNA nebyl v žádné z dostupných databází. A tak snaha kriminalistů, alespoň prozatím, vycházela na prázdno.
4: Dokud ta zbraň není, a potažmo ten pachatel samozřejmě, tak z profesního hlediska jednoznačně to je velký tlak, prostě co nejdřív dopadnout takovýhle člověka. Samozřejmě, že to má i svý dopady. Oslovovali jsme lidi tam v tom okolí a samozřejmě lidi měli nějaký strach. Vy ho ještě nemáte. Co když se tady pohybuje, co když je tady někde schovaný. A samozřejmě, že to mělo dopad i na pracovníky čerpacích stanic ze širokého okolí, který odmítali prostě pracovat, dejme tomu, v noci.
0: Ani následující dny bohužel nevedli blíž ke dvojici lupiče a vraha. Středočeský tým se rozhodl požádat o informace veřejnost a případ se dostal do médií.
4: My jsme pracovali jenom s těma lidma, kteří nám zavolali. Tak to bylo přes 300 poznatků k osobám. Některý samozřejmě jsme vyloučili hned, to bylo od stolu prostě nějaká myšlenka, ale pak samozřejmě, že se to týkalo i nějakých konkrétních osob. Ten by to mohl být, ten by to mohl být. A samozřejmě, že se to týkalo jak osob z blízkého okolí, Nela Hozeves, Kralupy nad Vltavou samozřejmě. A dostávali jsme se i dál.
2: Museli jsme si na to udělat normálně excelovou tabulku, protože jsme museli typovat podle výšky, to znamená, kdo měl 190, ten šel pryč, protože tam ty pachatele, jeden měl snad 173 a druhý 170, takhle nám to vycházelo. Takže velký chlapy pryč, vlastně ty, co měli profil a byli velký, ty museli taky pryč. Jo. My jsme měli vlastně jednoho, jsme měli genetiku, ale to nebyl ten střelec. Byla to taková jako skládačka.
4: Nám pomáhali samozřejmě i analytici a všechno se to muselo nějakým způsobem rozstřídit. Samozřejmě dbát na to, aby každá ta informace byla takzvaně dotažena. To znamená, ano, ten člověk tam mohl být, nemohl tam být. A když tam mohl být, je jenom svědek. A nebo to je pro nás potenciální pachatel. To jsou věci, se kterými se musí pracovat.
0: Neuvěřitelně pracné prověřování ale stejně nevedlo ke konkrétním osobám. Důvodů podle operativce Miloše Dembického mohlo být hned několik.
4: K tomu naplánování zřejmě došlo nějak krátce, anebo prostě natolik skrytě, že o tom třeba nikdo nevěděl. V daném okamžiku, v té fázi, kdy jsme o tom takhle přemýšleli, dostali jsme se na drogovou scénu, pohybovali jsme se pak už zejména mezi lidmi, kteří jsou závislí na drogách a to samo o sobě je specifický prostředí a i to jednání s těmi lidmi není vždycky jednoduchý.
0: O vánočních svátcích po 4 týdnech vyčerpávajícího vyšetřování docházeli kriminalisté pomalu k závěru, že přepadení mají nejspíš na svědomí zdrogovaní amatéři a možná jde o jejich první akci. Především tanečník, který nevraždil, je na záběrech po výstřelu evidentně překvapený.
2: Tam, jak bylo vidět, že ten byl vyděšený a že opravdu to byl exces i pro ně, tak spíš to na nás působilo tak, že budou zalezlí. Že bylo ticho po pěšině, bylo všude ticho. Prostě z toho prostředí kriminálního žádný ty informace nešly od začátku. Na Silvestra mě navíc nebylo dobře, já jsem měla chřipku a kolega, co měl službu, tak mi volá, tak v Hodoníně nějaký pachatel přišel na OOP přiznat, že to udělal on. Takže já jsem říkal, tak si zbalíme věci a jedem. Nakonec to s ním vyřešili, že byl nalitej a přišlo mu líto, že nikoho nemáme, tak nám chtěl udělat radost.
4: Zlom nastal až po několika týdnech, kdy se nám začaly scházet informace k nějakému užšímu kruhu lidí. A v tom užším kruhu lidí právě díky tomu videozáznamu tak už se nechalo lépe typovat.
0: Typické chůzi mladíka, závislého na drogách, se brzy přidal i neúplně běžný batoh, který měl při přepadení na zádech. Podle svědectví ho tento podezřelý mladík skutečně vlastnil.
4: Prostředí drogově závislých se začalo mluvit o tom, že by to mohl být ten a ten. Právě proto, že je poznali podle batohu, který měl tanečník, to přece nosil tamhle ten. Nebo i podle pohybu, že jo. Ten, když se nastřelí, tak vlastně taky takhle chodí divně a je s tím jako známý. Takže takhle se to dostalo k nám na policii a s tím jsme začali pak už konkrétně pracovat.
2: My jsme prověřovali hodně ten batoh, který měl na zádech, protože ten měl specifický znak, že tam měl takový jako popruh na skate, který zase jako by moc není. Takže ten batoh byl takový poznávací znamení. A ve spojení, dejme tomu s tou genetikou, pořád jsme se točili prostě tam kolem těch místních. Až teda nakonec začali chodit, že ten tanečník nevydržel, svěřil se prostě. A ten, komu se svěřil, tak taky nakonec nevydržel.
0: Kriminalisté se proto rozhodli, že si s 26-letým Ivanem H. promluví.
2: To nikdo vlastně z těch lidí, co nám ty poznatky dávali, neupřesnil. Jo? Jsou to ty, co udělali tu pumpu. A on normálně s kolegama spolupracoval, vypověděl do protokolu, že o ničem nic neví, že prostě nemá, co by k tomu řekl, jestli snad říkal, že i má alibi. A dal teda bukální stěry. Tuším, že to bylo koncem týdne. Přes víkend to na Okte vyhodnotili a vlastně v neděli, v pondělí vyšla shoda na té prosklené lednici.
0: Operativec Miloš Dembický se proto k tančícímu lupiči Ivanovi 14. ledna večer vrátil, aby ho odvezl k výslechu.
4: Já s kolegou jsme zazvonili, samozřejmě při nějakém tom opatření, jako se dělá standardně, otevřela nám babička. My jsme si žádali Ivánka, Ivánek přišel, trošku zaskočený tím, že nás tam vidí a byl mluvný. On díky tomu, že byl drogově závislý, tak prostě mluvil. Já jsem to viděl v televizi, já jsem o tom slyšel v rádiu a ten mi to říkal a tamhle jste mi to říkal. A já si myslím, ale já jsem to určitě nebyl. Hovořil o všem možným, jenom ne o věci, která nás samozřejmě v ten okamžik zajímala.
0: Výslech podezřelého na policejní služebně trval několik hodin a upovídaný mladík postupně ztrácel náladu. Když zjistil, co všechno už na něj kriminálka má, změnil i svoji výpověď.
4: Vyříkali jsme si fakta, která my jsme znali, a on teda nakonec sám přiznal, že byl i pod tlakem, jak té situaci, že byl špatný i ze smrti té předpadlářky. A vlastně i tlak v nejbližší okolí, kde se svěřil jeho přítelkyně, že ho viděl brečet. Prostě nesl to psychicky špatně, takže se nakonec přiznal. A od toho okamžiku v podstatě nám to popsal, to, co věděl, co znal, čeho se zúčastnil.
0: S kamarádem prý potřebovali peníze a rozhodli se, že si je opatří přepadením čerpací stanice. Ivan tvrdil, že on na to neměl odvahu, a tak si dali dávku pervitinu a vyrazili. Netušil prý, že jeho komplic si sebou vzal zbraň a když pak uslyšel výstřel, spanikařil. Úvodní zpověď Ivana H. potvrzovala to, co kriminalisté z jeho reakcí zachycených kamerou už předpokládali.
2: Když nám to vyprávěl, tak mu říkal, že ten na něj zařval, dělej ber něco, co jsme se domluvili. A on teda začal úplně v panice tam dávat do toho batohu ty kartony cigaret a pak nakonec vyškubli tu pokladnu a s tou utekli.
0: Vrah byl tedy pořád na svobodě a Ivan k němu policii okamžitě nasměroval. 32-letý David Schindler byl jedním z mnoha podezřelých v drogové komunitě. A stejně jako Ivana H., i jeho policie už vyslýchala.
2: On podával vysvětlení třikrát do té doby. Vždycky velice ochotně, protože on si ničeho nedopustil, on má alibi, on prostě s náma rád bude spolupracovat a je mu jasný, že to všichni budou na něj házet, protože je známá firma a tak dále. Takovýhle on k tomu měl přístup.
4: Tam už to bylo složitější, protože to už byla osoba, která u sebe má střelnou zbraň, zcela zjevně neváhá ji použít, takže tam už jsme samozřejmě využili schopnosti a profesionality zásahové jednotky Středočeského kraje. David si hrál na ublíženýho, překvapenýho, zaskočenýho prakticky.
2: Davida sebrali, když se teda snažil utéct walkingem z koupelny, ale i na tohle je zásahovka připravená. Takže David se sebral, přivezl se sem, udělali se s ním takový ty prvotní úkony.
0: David Schindler ale svoji účast na loupežném přepadení popíral. Středočeští kriminalisté teď museli shromážděné stopy propojit s oběma pachateli.
2: S Ivanem jsme udělali prověrku výpovědi. To znamená, že jsme Ivana naložili opravdu do auta v místě, kde nám řekl, že se sešli. Jeli jsme z Kralup do Nelohozevsi, on nás provezl a ukazoval nám, kde všude teda byli. Aniž by věděl, že máme třeba ty trasolky, řekl, tady jsme stáli, tady jsme čekali. To auto jsme museli roztlačit, aby jsme vůbec odjeli z místa činu, protože to byl prostě starý vrak. Pak oni utíkali nějakou dobu po kolejích, takže on nás dovedl na místo, kde říkal, tady jsme rozbili tu pokladnu, aby jsme z ní vybrali peníze. A my jsme ji tam skutečně našli. Zbytky z té pokladny, což teda vlastně bylo dobrý, protože to potvrzovalo to, že on se snaží spolupracovat.
5: Takže tady jste zastavili auto. Ano.
6: A tam teď jsme koukali na tu bedni. Ale mi říkali, že bychom tady do toho přišli a to říkal, že na tu kaštu, že do toho nejde.
5: Takže jste byli tamhle dole, ano. Na konci před tou zatáčkou,
6: ano,
5: teda.
6: Ano.
5: A tam bylo vidět na tu pumpu, jo?
6: Ano, tam jsem vedete nahoru a tam právě mi říkal, že tady do té pumpy bych šel a já jsem říkal, že do toho nejdu, že na tu kaštu, že to je hloupost.
4: Oni vlastně už z toho místa činu tak odjeli spolu, převlíkli se, naskočili do toho svého auta a odjeli do Kralup tam. Hostě Bakes, myslím, že se to jmenuje, to místo vyhlídka, tak tam od Davida dostal nějakou finanční částku, přibližně 2000 korun a karton cigaret z celého toho lupu. Takže tam se pohádali, protože on na něj apeloval, co se stalo s tou paní. Nic, mu je zraněná na ruce, bude v pohodě. Následně ho David odvezl do bydliště, kde on tenkrát bydlel, tam ho vysadil a odjel pryč. Pak se měl ještě vrátit v noci a s Ivánkem, s tanečníkem, krátce jenom promluvit, nikde nic neříkej, bude to v pohodě, a od té doby už spolu osobně fyzicky nemluvili.
5: Tohle je kabel od kasy.
6: Ano, to je zbeč, do tohle kabel.
5: Já jsem se pak vrátil teda s obálkou.
6: Tady to rozbíjelo. A běželi jsme nějakou takhle. A běželi jsme tamhle a tamhle, kde už byly ty křoví.
5: A tady se vám teda podařilo rozbít už a vybrat? Tady jste z ní brali ty peníze,
6: ano,
5: už
6: tady
5: jo?
6: Peníze.
5: Tady se rozbila teda na nějaký dva díly.
6: Ano.
5: Ty jste si rozdělili, každý se nesl kus.
6: Ano.
0: Díky výpovědi Ivana H. se tak podařilo najít kukly odhozené v nedalekém rybníčku a zajistit auto, se kterým k myší díře pod tratí přijeli. Uvnitř, na volantu, rukavicích a elektrikářských páskách se našly povýstřelové splodiny.
2: Ta prověrka výpovědi vlastně potvrdila to, co nám Ivan říkal. On nás potom v rámci této prověrky výpovědi dovezl ke své babičce, kde nám vydal boty, který měl na sobě v době, kdy byli v té prodejně David, ale protože byl trošku mazanější než Ivan, tak mu je dal. Ale z kamer bylo jasný, že tyhle boty v době loupeže má na sobě David. Nenašla se v nich jediná buňka genetiky, prostě nenašlo se tam nic. Ale byl tam individuální schoda z trasologie, z toho kartonu. To nám všecko spojovalo Davida s tou loupeží, ale ne úplně přímo. Jo? Ty povýstřelovky, je to přenos. Přímo na něj jsme vlastně neměli vůbec nic. Jediným přímým důkazem byla výpověď toho Ivana. A tak to bylo vlastně až do konce.
0: O tom, že vraždil David Schindler, nebylo pochyb, přestože vytrvale popíral jakékoliv spojení s přepadením. Během domovních prohlídek se pak kriminalisté snažili najít zbraň, ze které střílel. A přestože ve dvou skrýších v jeho podkrovním pokoji našli povýstřelové splodiny, zbraň se nenašla.
4: Máme i svědky z doby velmi krátce před tou samotnou vraždou, před tím činem, říkejme, kdy u něj viděli střelnou zbraň. To prostě ne. Ani pod tíhou těchto důkazů nepřiznal. Takže ani pokus nějak se omluvit, nic podobného. On sám sebe situoval do role oběti a z vůle vlastně policejní.
2: My jsme vyslýchali úplně všechny. Družku, rodiče, prostě kamarády, co nám k tomu můžou říct. A otec Davida nám sám řekl, že ho na těch kamerových záznamech, které běžely v televizi, poznal. Že mu všichni říkali, to je váš David, že mu říkali chlapi v hospodě, prostě podívej se, teď to je váš David. A on říkal, a já jsem ho v té televizi poznal. Nenahlásil to, ale když už jsme se ho teda zeptali, tak to teda řeknu.
0: Recidivista s kriminální minulostí, drogově závislý David Schindler se ale dál tvářil jako nevinná oběť.
4: Odmítal jakoukoliv účast na tomhle případě. A to tak, že až do posledka. Což možná bylo vidět i byl záznam ze soudního přeličení, kdy on sebe upoutal pozornost svým jako Kajínek nebo něco podobného, dokonce tam pronesl. On je vlastně oběť.
0: U soudu Ivan H., který spolupracoval a projevil upřímnou lítost nad tím, co se stalo, dostal trest 4 roky ve vězení za loupež. Soudce konstatoval, že jeho kumpán a střelec David Schindler se k vraždě, kterou prokazatelně spáchal, nepřiznal a nikdy ani nevyjádřil lítost nad smrtí čerpadlářky Jany. Za Mřížemi podle rozsudku stráví 19 let.
2: Byla to máma od 2 v té době už dospělých dětí a bezvadná, taková rázná ženská. Všichni o ní mluvili velice hezky. Já tím, jak jsem v kontaktu s tou její dcerou, tak ona mi o ní vypráví. Jo, co říkala vždycky naše máma, jak by se těšila z toho, že by měla vnučku, že se nedožila vnučky.
4: Když jdou 2 chlapy a nastřelený, tak prostě mohli jí zastrašit. Ivánek nebo ten David jí mohli někde držet v rohu a druhý si mohl napakovat samozřejmě, co chtěl do toho svého batohu a mohli utíct z místa. Stejně byli maskovaní. Stejně se snažili prostě nezanechat po sobě žádné stopy. Takže, jak říkám, nepochopitelný.
2: Je to hloupý říct ve vztahu vůči ostatním obětem, ale tady ta smrt byla tak strašně zbytečná. To je jedna věc. A druhá věc je opravdu takovýto nasazení týmový, nás a kolegů, který bylo mimořádný. Stálo nás to strašně sil, spousty bezesných nocí a zaplať pámu, že to dobře dopadlo, že se nám to jako povedlo.

0: pořadu Kriminálka.
1: Na Rádiu Praha.
0: Premiéru vysílá Český rozhlas Dvojka ve středu po 18. hodině. Rádio Praha. 107,1 FM a DAB+.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango? Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.

0: protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.
1: Rádio Praha.
2: Ten nejdelší vztah

0: V životě má člověk sám se sebou, ale hned druhou příčku, alespoň podle statistik, zaujímají sourozenci. Lidé, které jsme si stejně jako rodiče nevybrali, ovlivňují náš život i naše další vztahy, a to pozitivně i negativně. Totéž samozřejmě platí o našem vlivu na životy jejich, a proto je dobré o tom něco vědět. Do sourozenecké laboratoře vás zve a dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
1: Leonardo Plus.
0: Po čase máme tedy další vztahové téma, to znamená, že vítám pravidelného hosta, párového terapeuta a spisovatele Honzu Vojtka. Dobrý den.
2: Dobrý den, Šárko, děkuji zase za pozvání.
0: No tak proč bych to posluchačům nepřiznala, že s tímhle nápadem probrat sourozenecké téma jste přišel vy, tak mě napadá, že to muselo mít nějaký důvod, jestli třeba ty naše sourozenecké vztahy, to naše postavení v rodině se promítá i do toho, byť i nevědomně, jak se chováme v životě s těmi partnery, v tom partnerském vztahu potom, má to ten vliv, nebo proč to téma jste vlastně přinesl?
2: Protože to má přesně tenhle vliv. Má to veliký vliv a bohužel nebo bohu dík, rozhodně v České republice tady není moc lidí, kteří by se tomu nějakým způsobem odborně věnovali. V zahraničí ano. Dokonce v roce 2024 v jedné organizaci, která se jmenuje Child Development, tak udělali nějakých 277, nebo vzali do rukou 277 různých výzkumů, udělali z toho takzvanou metaanalýzu a něco z toho prostě vyplynulo. Takže my data na nějaký celosvětový úrovni máme. V České republice je tady pár lidí, kteří se tomu věnují. Tomáš Novák vydal v roce 2007, tuším, krásnou knížku Sourozenecké vztahy. Jo, vědecky se tomu Marie Wagnerová věnuje v rámci nějaké vývojové psychologie a tak dále, ale moc lidí, tak není samozřejmě na fakultách téma sourozenských vztahů, jo, vedou se tam nějaký diplomky anebo disertační práce, ale nějaký jako silný hlas tady tak trošku chybí. A proč ale o tom mluvím? Protože třeba, jak děláme s kolegou Pavlem Ratajem, děláme prostě výcvik nových párových terapeutů, tak vlastně čím dál tím více si uvědomujeme, a je to součástí toho výcviku, že fokus na sourozenecké vztahy je jeden z nejcennějších pro naši takzvanou mapu informací. Mapa informací, to je terminus technicus, který párový terapeut prostě vnímá, nebo má prostě v rukou nějaký určitý oblasti, který má sledovat, který má získat nějaký informace, a z toho si potom vytváří nějaký náhled, takzvaně podporuje svoji takzvanou párovou mysl, my bychom řekli. A sourozenecké vztahy do toho prostě patří. Vůbec jako rodina jako taková, to jsou jako ze základních, jak se sama říkala, je to základní laboratoř, která v nás vytváří nějaké vzorce, a rozhodně vztahové vzorce. To je to, kam jsem se tím chtěl dostat, takhle dlouhým antré, omlouvám se, ale je to vlastně důležitý, protože sourozenci, pokud nějaké máme, protože pak je taky to B, když žádné nemáme a jsme jedináčci, o tom si určitě budeme povídat, tak oni se obsazují, vy jste mluvila o nějakém nevědomí, tak oni se obsazují v nás jako takzvané přenosové figury, které my samozřejmě promítáme do těch intimních vztahů.
0: No ta laboratoř, to já si taky na to nebudu dělat patent, to jste vlastně řekl vy, já vás dokonce ocituji, sourozenci jsou naše první vrstevnická laboratoř. Tak co se tedy skrze sourozence už odmala učíme?
2: Jsou to lidé, se kterými musíme sdílet nějaký prostor.
0: To ale jsem říkala, že si je vlastně nevybíráme.
2: Přesně tak, ale v tom pokojíčku, tam nejsou ty dospěláci, který nám říkají, co máme dělat, nemáme dělat, není tam ten kontrolní mechanismus, a vlastně sourozenci jsou opravdu ta laboratoř, kdy my se učíme mezilidský vztahy, kdy se učíme řešit konflikty, kdy se učíme chválit, kdy už se učíme blbnout, učíme si hrát, učíme si nějaký kreativitě, ale rozhodně, a znova to řeknu to slovo, my opravdu se učíme nějaká pravidla mezilidský komunikace, a sleduje se a nějaké rozdíly se vždycky najdou, nejsou zas tak signifikantní, jak by mnoho lidí si myslelo, ale pokud mám jednoho sourozence, něco to udělá. Pokud mám dva sourozence, něco to udělá. Kde jsem v tom sourozeneckém, kde je nějaká triáda, nebo prostě dokonce jsme čtyři, nebo dokonce pět, můj táta pochází ze 13 dětí. Jo.
0: Jsou to vůbec ještě sourozenecké vztahy, není to už na úrovni nějaké menší třídy?
2: Už vlastně je, protože když tady prozradím jednu věc, když je rozdíl, rozptyl mezi sourozenci 1,5 až 4 roky, tak jsme si vlastně hierarchii vždycky stejný. Může tam docházet k týře, může tam docházet vlastně k tomu nějakému vzorování, nebo že se vytváří nějaké vzorce, ale jakmile je to delší víc jak 4 roky a víš, tak už to vlastně není tady ten jako sourozenecká horizontální rovina, to jsem hledal to slovo, ale je to spíš na úrovni mentor a žák. Ne úplně rodič, ale mentor. Je to, když je někdo 5, 7, 10 let starší oproti mně a už je v pubertě a mně je 5 a jemu je 15, tak vlastně já k němu zlížím jako k nějakému mentorovi, jako k člověku, kterýmu nejsem naroveň, nikdy nebudu. On už mi má co říct, protože má odžito a něco to prostě dělá. Takže ano, tohle ten vliv se sleduje a je to rozpoznatelný.
0: My se teď vrátíme na tu úroveň těch sourozenců, kteří mají mezi sebou ten rozptyl, kde opravdu jde o ten na stejné úrovni, ten vztah. Jak tam potom dochází k tomu vzájemnému ovlivňování, pokud jde o to pořadí právě dětí v rodině?
2: Když začneme od začátku, jenom si to představte, jo, jste první narozená nebo narozený a máte po určitý čas, do té doby, než se narodí ten brácha s tou sestrou, jo, tak máte plnou pozornost těch rodičů. Taky jste trošku jejich laboratoř, oni se trošku učí to rodičovství na vás, dělají nějaké věci, někdy větší chyby, někdy menší chyby, někdy je tam třeba moc velká péče, někdy naopak malá, to je jedno, prostě se tam něco děje. I to, jak oni se to učí na vás, tak taky má nějaký dopad a taky se to sleduje, ty výzkumy na to ukazují. Pak ale se narodí druhej, brácha ségra. Mimochodem, jestli to je ženského pohlaví nebo mužského pohlaví, taky hraje roli. Kort pro vztahy a intimní vztahy, o tom si ale zase to zaparkujeme, budeme si o tom dál povídat. Tak dochází k něčemu, co je vyloženě terminus technicus. Říká se tomu detronizace. Ztráta trůnu. Že ten člověk je nejenom z toho piedestálu, je pryč, je tam brácha nebo ségra, o který je ta plná pozornost a začíná tam nějaký volání o pozornost. Takový, ale já jsem tady taky.
0: A uvědomují si to děti, i když jde třeba o velmi malý věkový rozdíl, třeba jenom rok
2: určitě,
0: a půl.
2: Určitě. Ale zase děkuju, že to říkáte. Není to zas tak prokazatelný v té dospělosti. Čím je tam ta kratší věkový rozptyl, ten rok a půl, to je vlastně takřka jsou, nechci říct úplně jako dvojčata, ale je to velmi malý, protože oni věkově, vývojově jsou si velmi podobní a to ladí, oni spolu ladí a může to být daleko pro ně příjemnější a jsou si srozumitelnější jeden vůči druhýmu. Čím je ten věkový rozptyl delší, tak tam je to už potom zajímavější. Takže se narodí druhý dítě a to je zajímavá věc, kdy ono sice má plnou pozornost, ale plnou v uvozovkách. Ona to nikdy není plná, protože on tam ten první furt je, on nezmizí. A něco to s těma rodičema dělá. Něco to dělá s tím dítětem, který má rádo, když jsou sami s těma rodičema. Protože nakonec ten starší tam jde hrát fotbal nebo je někde na kroužku a já jsem tam s doma s mámou a je to jenom moje, máma je jenom moje. A něco to zase dělá. A pokud s tím rodiči umí pracovat, a teď nemyslím, že to má jako projekt, ale prostě intuitivně tuší, že to umí dělit tu pozornost, že umí dělit vlastně ten čas, tak to vlastně nemá žádný nějaký extra negativní vliv. Je to prostě součást té rodiny, je to součást té výchovy a to dítě se zase něco učí, že je v pořádku, že zažívá plnou pozornost, plný bezpečí a blízkost. Zažívá taky to, že ten brácha s tou ségrou na ní vlastně nejenom nežádlí, protože oni, když jdou s tátou hrát fotbal, no tak zase tam je ta plná pozornost. Takže se zase něco učí a je to zajímavý.
0: A teď co, když přijde ještě jeden sourozenec.
2: Třetí, a to je zajímavá věc, protože pak se z vás stává prostřední dítě a bavíte se s prostředníkem, jakože já jsem dítě prostřední, dokonce to má název, říká se tomu syndrom prostředního dítěte, ale to zaparkuju, odparkovávám to, že když jste nejmladší, tak vlastně se ukazuje, že ty rodiče už jsou daleko méně úzkostní vůči té výchově. Už mají prostě dvě děcka za sebou, něco se děje, už jsou daleko kovaný a může tam být ne vždycky, ale ve většině případů ano, je tam nějaká lehkost. Prostě
0: no, dudlíky už se nepřevařují,
2: jasně, tak musí si tu imunitu nějak chlapec, děvče jako zařídit, tak prostě chvilku necháme na zemi, no tak co, podívejte se na děti v Indii, jo, co se tam děje, jsem slyšel jednu paní v tramvaji.
0: No a teď jak nás to tady utváří jako ty osobnosti, které v této konstelaci vyrůstají.
2: Jo, jo, jo.
0: Já vlastně mohu zase z pozice starší sestry říct, že jsem od mala slyšela, si starší, máš být rozumnější. A dokonce se teda přiznám, že jsem to jednou jako rodič taky použila a pak jsem si za to vynadala, protože tohle mě vždycky hrozně štvalo.
2: Jo, jo.
0: Ale je to tak, že ono to tak jako intuitivně už tak z těch rodičů vypadává, protože přece jenom je tam někdo starší.
2: Určitě, jo. My víme, i z těch výzkumů se se ukazuje, že pokud automaticky vlastně rodičové předávají, delegují své rodičovské povinnosti na staršího dítě, tak to nedělá úplně dobrotu. Jo, vlastně to dítě se učí samozřejmě nějaké pečlivosti, učí se péče a tak dále, ale trošku upozaďuje své potřeby, neumí si nastavit nějaké jako hranice, ale hlavně nese na svých bedrech zodpovědnost, která mu opravdu vůbec nepřísluší. My jsme se bavili minule, jsme se bavili o nějaký asymetrii, co se týká bezpodmínečního přijetí, a to oni tam stírají tu asymetrickou rovinu, že my jsme zodpovědní za tebe a dávají to dítěti, který nemá vůbec žádný kognitivní schopnosti, ještě tam nemusí mít jako nějakou regulaci, má s ní jako problém nějakých emocí a tak dále. Takže tohle, o tomhle se nebavíme. Nicméně, pokud jsem prostě nejstarší, tak se ukazuje, že dokonce nejstarší sourozenci statisticky, prosím vás, mají nějaký 2 až 3 kvocientní body větší IQ, se jako ukazuje z těch různých jako výzkumů, jo. Omíne s nějakou zodpovědnost, jsou víc svědomitý a spíš se ukazuje nějaký efekt prostředí než nějaký genu, jo, že to prostředí, že jsem nejstarší, tak mě takovýmhle způsobem prostě formuje. Pak tady odparkuju ten syndrom prostředního dítěte, kdy lidé, kteří jsou uprostřed, tak se vlastně ukazuje v tom pozitivním slova smyslu, že jsou velmi sociálně zdatní. Tady mrkám na Šárku, jo, že vlastně jsou obratnější v té sociální rovině. Jo. Líp zvládají konflikty, jo, rozumí rozdílu mezi nějakým kompromisem a nějakou dohodou a tak, kde umí to prostě. Na druhou stranu neustále se učí volat o pozornost. Protože když jste prostřední, to je přesně ta symptomatika toho syndromu prostředního dítěte, kdy halo, já jsem tady taky, jo, neustále to děláte, máváte a nesete si to do dospělosti. A pak ten nejmladší sourozenec, tak jak jsou tam ty rodiče méně úzkostní a méně striktní a tak dále, tak se učí experiment, tak jsou to takový jako v té angličtině se jim říká idea maker, že přicházejí pořád neustále s novýma nápadama, novou jako kreativitou. Jo, no jo, ale ta zodpovědnost je taková trošku menší, se ukazuje. Jo, že rádi nenechávají, věci tady to na mě dodělejte, udělejte. Jsou zvyklí, že když jako zaknikají, takže hned někdo jako přijde a někdo se o ně postará. A zase hrozně to jdeme s kratkou, to už naši posluchači ví, ale tyhle tendence se tam ukazují. Ale jsou to jenom tendence. My tady neříkáme, že to vždycky se stane, že to bude pravidlem.
0: No a co jedináčci?
2: No, to je zajímavá věc. Takový ten mýtus, že to jsou hrozný sobci a že inklinují k narcisním nějakým tendencím, tak dále se vůbec neukazuje z těch výzkumů. Je to opravdu veliký mýtus.
0: Kde to vzniklo?
2: Já myslím, že nějak jako intuitivně, že to prostě se nasadilo jako nějaká šablona, jako nějaký argument na někoho a on je to takový jednoduchý, jo, v té hospodě to je jasný, on je jedináček, proto se chová takovýmhle způsobem, ale vlastně tam se neukazuje u těch jedináčků ani to, že by měli bezpečnější nebo de facto jistější attachment, jo, nebo že by byl opravdu více sobecký, víc s většíma narcistníma rysama, vůbec nic takového se neukazuje. Ale jediná věc, kterou všichni ty výzkumníci opakují, že oni nemají tu horizontální zkušenost s těma sourozencema, tak jako hůř řeší horizontální konflikty mezi těma vrstevníkama. Oni to umí méně řešit a víc to hledají, více to v té dospělosti musí učit.
0: O sourozencích a o tom, jak nás první vrstevnické vztahy formují, mluvíme v Leonardo Plus. Hostem zůstává párový terapeut Honza Vojtko.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: No a teď je asi na čase si říct, co z toho si přenášíme, byť i nevědomně, do těch partnerských vztahů.
2: No přinášíme si ty vzorce, my si je nemůžeme nepřinášet, protože my víme, že sourozenci, a to se teď opravdu jako zkoumá, něco víme o citové vazbě, takzvaném attachmentu, Mary Ainsworth, John Bowlby, a poslední dekádu se právě věci, které se tomhle věnují, tak začínají zkoumat, co dělá sourozenectví a vlastně se ukazuje, že sourozenec splňuje kritéria podpory nebo dokonce podílení se na tvorbě nějakého stylu citové vazby, protože oni opravdu splňují ty dvě základní kritéria pocit bezpečí a blízkosti, protože sourozenec pro nás může být nějaký přístav, kam se můžeme schovat. Je to velmi blízký, když máme spolu pokojíček, jsme na palandě, tam prostě jíme, bydlíme, vidíme se nahatý a tak dále. Je to veliký zdroj blízkosti, kterou my se učíme. A pro ty intimní vztahy je to veliký zdroj a my ty vzorce, jakým způsobem se mezi sourozencema hádáme, usmiřujeme, chválíme, blbneme, jsme prostě spolu kreativní, hrajeme si, tak se nemůžou nepřenášet do způsobu, jakým oslovujeme protějšek nebo naše budoucí intimní partnery, jak chodíme na rande, jak řešíme konflikty a tak dále. Je to tam prostě viditelný. Samozřejmě rodičové jako primární attachmentové figury, ale sourozenci jsou vlastně takřka, jsou trošičku níž, ale vlastně ukazují se, že mají veliký vliv.
0: Je jednodušší navazovat třeba partnerské vztahy, pokud je mým sourozencem ten sourozenec buď opačného pohlaví, anebo stejného pohlaví, pokud jsem
2: hetero nebo homo. Určitě. Jo. Ukazuje se, a ten výzkum je moc hezký, že pokud já mám sourozence jiného pohlaví, nebo opačného pohlaví, tak vlastně umím, a je to zase nějaká statistika, ale je zajímavá, že můj budoucí intimní partner, tak pro mě její tělo, nebo jeho tělo, pokud je to holka, to není žádný tabu. Já jsem to viděl v pokojíčku. Dokonce se ukazuje, že daleko jsou intimněji zdatnější, nebo v rámci intimity jsou zdatnější a nejenom erotický. To vůbec se o to nepovídám. Bavíme se o fyzické intimitě, o intelektuální intimitě. Těch intimit je velká spousta. Dokonce někdo spočítal 16, to může být další díl, jenom taková poznámka po čaru. Takže se to ukazuje, že to má veliký vliv. Naopak, dokonce se zkoumá, že když je to třeba starší bratr, což je zajímavý efekt, a já jsem mladší ségra, tak to naopak má negativní konotaci, protože ten brácha dělá takový ten první filtr a on souhlasí nebo nesouhlasí s tím mým výběrem toho mýho vlastně protižku. A dokonce se ví, že my ho máme v hlavě, tam jako taková, protože sourozenci jsou takzvanou přenosovou figurou a nejenom, že ten člověk, ten brácha může vědomně mi říct, no tak to ses úplně zbláznila ségra, s tímhletím frajerem vůbec, to neexistuje a dá relevantní, jako hlasitou stopku, ale já ho můžu mít takzvaně v hlavě. Že vlastně na té nevědomé úrovni já ho samozřejmě porovnávám s bráchou.
0: Existuje nějaká ideální kombinace toho, jak lidé jsou nejlíp kompatibilní s tou svojí sourozeneckou mapou, kterou mají?
2: Jo. Prosím vás, ale všichni ty věci říkají, hele, to jsou to niance, nejsou to žádná pravidla, ale vlastně se ukazuje, že vlastně mít starší ségru je o chlup lepší, než mít staršího bráchu. A teď bavíme se o gendrech. Jo, bavíme se o gendrech, protože starší ségra přece jenom, jak se jim, jako že to je holčička, tak jí se tam dávají ty role, že pečuje a ona se učí pečovat a na mě se to může učit pečovat a tak dále. A mám tam její větší podporu, jo, větší širší, jako širší náruž a tak dále. Když je to starší brácha a ještě je hetero a ještě je starší, tak ten genderový stereotyp do něj valí, máš rád fotbal, nemáš rozhodně pečovat, nemáš tady se ségrou nebo s bráchou bulet, máš být ten chlap a dokonce gender studies. Věda o genderu ukazuje, že je to takový trošku prokletí být starším bráchou, protože ještě daleko víc ten gender je do vás rvanej. Jo, taky ty genderový stereotypy, jak máte být pevná, silná, tak tohle opravdu veliký vliv má a ukazuje se to. Takže existují, a znova zopakuju, jsou to niance. Prostě to neznamená, že kdykoliv budete mít staršího bráchu nebo starší ségru, že se vám tohle stane. Ale ta statistika, ty výzkumy to trochu ukazují.
0: A já jsem to teď myslela spíš tak, jako když se sejdou dva partneři, tak jestli je třeba ideální, aha, když ona je starší sestra a on je mladší bratr, anebo obráceně, nebo jo, jestli tahle ta nějaká ideální kombinace existuje.
2: Ne.
0: Myslela jsem si to trochu.
2: Ne, vůbec, protože jak jsme už se bavili před pár minutama, všechno v té psychologii má plusy a mínusy, jo, že pokud budu mladší sourozenec, budu mladší brácha a najdu si paní, která byla starší ségra a tak dále, tak tam já můžu sjet prostě vzorce, že ona bude o mě moc pečovat. Já se nechám o sobě opečovávat a po 5 letech se málem přizabijem, protože prostě já v rámci nějaký autonomie nechci, aby ona pořád o mě pečovala. Ale přitom koluzivně, jak naši posluchači už ví, co to znamená, na té nevědomé úrovni, na té nevědomé smlouvě, ale my jsme se takhle na začátku nevědomky domluvili, že já budu o tebe pečovat a ty se necháš o sebe pečovat, ale za to mě budeš chválit. Budeš mi říkat, jak jsem skvělá, jako úžasná. Po 5 letech v rámci diferenciace toho vztahu se nejenom ta koluzivní smlouva mění. Já už nechci být takovýhle opečovávaný. Chci být chlapák a chci prostě mít nějakou vlastní autonomii a začnu zlobit a najednou to přestane fungovat. A obráceně, já můžu být starší brácha, najdu si holku, která byla nejmladší, taky to něco prostě jako dělá. Takže tady ten nějaký ideální stav nebo ideálnější stav, že najděte si prostředního bráchu a nejstarší ségru a budete mít takřka vyhráno, tohle říct opravdu nemůžem. Ale zajímavý je, Šárko, že na to se vůbec nedělají výzkumy, nebo nikdo to, já jsem zatím nenašel na tohle téma ani jeden, že by někdo takovýho říkal. Prostě je to nějaká kombinatorika, která vždycky vyleze nějakým plusem a nějakým mínusem.
0: Z toho, co jsme si zatím řekli, vyplývá, že vlastně ta sourozenecká mapa vám jako terapeutům dává nahlédnout na to, proč se třeba některé ty neschody v těch párech odehrávají. Je tam něco, na co byste třeba upozornil naše posluchače, že může být ten klíčový bod, který by si třeba mohli sami u sebe nějakým způsobem přehodnotit? Jestli je to třeba, že se máme soustředit na to, jakým způsobem se hádáme, řešíme konflikty, nebo proč třeba žárlíme?
2: No, řekla jste ty dva základní. Jo, sama jste to vytáhla žárko na světlo, takže já to jenom můžu potvrdit a celou dobu, co mluvíte, jak já tady keju u toho mikrofonu, protože třeba nějaký způsoby řešení konfliktů, tak my si opravdu neseme a mají na to největší vliv právě sourozenci. Jo, vlastně to jsou jedni ze základních témat, který ty výzkumy sourozenských vazeb vlastně zkoumají, tak právě styly řešení konfliktů. A ukazuje se, že jsou tři, který si různé strategie, jak řešíme konflikty a který si opravdu neseme od sourozenců. Právě do těch našich partnerských vztahů. Jedna z těch prvních je takzvaně koercivní eskalace. To je terminus technicus, to znamená, že takový to přidávání nahlase a přidávání intenzity. Jak se tam hádáme o bombony nebo o čokoládu, tak vlastně pokud jsem starší, tak já se učím zvedat hlas a začínám křičet na toho druhého člověka, nebo jsem agresivnější. Prostě stupňuju vždycky o nějaký kus, tak tohle je ta eskalace. Koercivní eskalace tohle znamená. A tohle my se učíme. A tak co se děje ve vztazích? Něco se mi děje, blbýho, no tak já zvednu o půl tónu hlas a pak o dalšího tónu hlasu a za dvě minuty na sebe ječíme a netušíme, kde se to stalo. Druhá věc je takový to stažení a ty tichý tresty. Je to taková ta opačná strategie, jo? Jakože přestanu s tebou mluvit, dělám bubáka, ale jak seš součástí mýho bezpečí a blízkosti.
0: Nemáš kam utéct.
2: Já nemám kam utíct a já tě hlavně potřebuju. Jo? Já prostě chci s tebou sdílet, že některý spoustu věcí neříkáme rodičům. A to je důležitá informace. Vlastně o tom jsme se ještě nebavili. Ty sourozenci jsou důležitý, protože oni jsou studnice našich tajemství. My se tam u nich učíme říkat něco, co neříkáme rodičům a neříkáme autoritám. A to je hrozně důležitý. A teď si vemte, že tenhle ten takhle pro mě důležitá osoba se mnou nemluví. Za prvý a za druhý, on zná spoustu tajemství a když mlčí, tak vzniká ohromná úzkost a dokonce ta úzkostnost k tomu, nebo i tohle cesta, jak něco najít o ní. Já se bojím, že to práskne.
0: A to je zrovna zajímavé, jak se tohle v tom malém člověku vezme, že zrovna tuhle strategii prostě zvolí, protože
2: to je pokus omyl.
0: Citové vydírání.
2: No jasně, ale to je pokus omyl. Mm-hmm. Já zkusím tohle a jenom to zafunguje, no tak proč bych to neskusil po druhý? Náš mozek je mašina na adaptabilitu. Pokud se v nějakém konfliktu, hele, to je základní pravidlo konfliktu, jo. Jakmile jsme v konfliktu, tak náš mozek, centrální nervová soustava, úplně prdí na vztah. Co chce je zachránit mě, můj zadek, ne náš, nějaká kvalita vztahu, na to ten můj mozek úplně, takže já udělám cokoliv, aby já přežil, ne my, já přežil, to je hrozně důležitý, takže tohle se učíme opravdu pokusem omylem, a nebo nápodobou od rodičů.
0: A ta třetí strategie?
2: Je hypervigilance, na nějakou nespravedlnost. Hypervigilance znamená neuvěřitelná přecitlivělost na cokoliv, co se mi děje nespravedlnosti. Rozumíte, ten dětský mozek, vy ukrojíte chleba a on opravdu je schopný vidět, on má o půl centimetru větší chleba, než mám já. A okamžitě se na to citliví a řešíte to. A tady ta přecitlivělost na tu nespravedlnost, tu si neseme do vztahu. Říká se tomu resentiment, že vlastně my potom počítáme, kolikrát jsme ustoupili v nějakém kompromisu nebo v nějakých jako věcech. Řeknete mi v hádce, ty to pořád děláš, jak pořád? A jenom začínáte vypočítávat, kolikrát vy jste to udělali a jak to tam bylo. To je ta přecitlivělost na nějakou nespravedlnost, to je další řešení konfliktu a my to přinášíme do toho, že vlastně obviníme tím když jste říkala nějaký citový vydírání, tak my vytváříme nátlak na to, aby ten člověk toho nechal. Takže vlastně řešení konfliktu a žádlivost je druhý téma.
0: O sourozeneckých vztazích a o tom, jak nás formují, mluvíme s párovým terapeutem a spisovatelem Honzou Vojtkem. Pro tuto chvíli se loučíme s posluchači vysílání Českého rozhlasu Plus. Ale pokud vás naše povídání zaujalo a chtěli byste vědět něco víc, třeba i o tom, jaký vliv na sourozeneckou dynamiku mají rodiče, nebo jak se sourozenecké vztahy vyvíjí v dospělosti, tak si poslechněte rozšířenou verzi pořadu na stránce plus.rozhlas.cz. Já pro tuto chvíli děkuji Honzovi. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a vidíme se nebo se slyšíme na webu.
0: No a také dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Šárka Feniková.
1: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině. Rádio Praha 107,1 FM. Rádio Praha.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
2: Proč přibývá pacientů s poruchami imunity a alergiemi? A co dělat pro zdravou imunitu? O tom si dnes budu povídat s lékařkou a vědkyní Zuzanou Ozaňák-Střížovou. Potkat jí můžete v ordinaci ve fakultní nemocnici Motol, ale i v laboratoři. Tam zkoumá, jak by šla využít imunoterapie pro léčbu rakoviny. Zuzko, vítej.
3: Moc děkuji za pozvání, dobrý den a ahoj.
0: Žárovky.
2: V jednom rozhovoru jsi řekla, že imunologie je jako detektivka. Proč?
3: To je dané tím, že naši pacienti zpravidla nemají jednoznačnou diagnózu ani podezření na jednoznačnou diagnózu, když k nám přicházejí. Takže k nám většinou chodí lidé, kteří už předtím byli velmi dobře vyšetřeni praktikem a praktik neví, co jim je. Třeba u zlomené nohy, tam je relativně jednoznačné, jak se diagnostikuje zlomená noha a jak se bude léčit. U těch imunologických pacientů těch cest je spousta a musíme mnohdy pátrat po příčině těch obtíží, abychom byli schopni ty obtíže vyléčit.
2: Dá se říct, co trápí tvého typického pacienta? Co jsou ty nejčastější problémy?
3: Nejčastější problémy jsou takzvané imunodeficity, tedy kdy naše imunita je oslabená a nefunguje tak, jak má, takže nás nechrání dostatečně před infekcemi. Takový pacient tedy má velmi časté infekce, ať už to jsou angíny nebo infekce horních cest dýchacích nebo infekce močopohlavního systému a my se díváme na to, jestli nějaká složka jeho imunitního systému neselhává.
2: Často se říká, že člověk má dobrou nebo špatnou imunitu. Můžu mít špatnou a dobrou imunitu. Na čem to závisí?
3: Určitě lze mít dobrou a špatnou imunitu. Těch faktorů, které v tom hrají roli, je spousta. Řada těch faktorů se v podstatě ukazuje už v dětství. To znamená, i to, v jakém vyrůstáme prostředí, ovlivňuje to, jakou v budoucnosti budeme mít imunitu. Co bych vypíchla jako takové nejdůležitější faktory ovlivňující imunitu v dospělosti, tak je to strava, spánek, pohyb a nějaký management stresu.
2: Tady těm všem typům a radám se dostaneme ještě v detailu, ale mě by zajímalo, co to ta imunita vlastně je. Já vím, že definice nikdo nemá rád, ale pokud bys nám to trošku popsala, co všechno do té imunity patří.
3: Imunitu se lze představit jako takové populace buněk, které se nachází v miliardových počtech v našem těle a ty buňky nám jednak cirkulují v krvi a jednak jsou v různých orgánech, v některých více, v některých méně. Například častější výskyt těchto buněk je v lymfatických uzlinách, takže proto, když jsme nemocní, tak máme zvětšené uzliny, protože tam dochází vlastně k aktivaci toho imunitního systému. A kromě imunitních buněk jsou to také produkty těchto buněk a různé další molekuly proteinové povahy, které máme v krvi, které se také podílejí na imunitních reakcích. Takže tomuhle všemu říkáme imunitní systém.
2: Já často slýchám o tom, že narůstá počet alergií, nebo mám ve svém okolí čím dál více lidí, které začínají nějaké alergie trápit. Tak je to pravda, nebo se nám to jenom zdá a více o tom mluví?
3: Je to jednoznačně pravda, jsou na to data a obecně to vychází z takzvané hygienické hypotézy, která říká, že jsme-li jako děti vystaveni více sterilnímu prostředí, tím vyšší máme pravděpodobnost, že budeme mít alergie v dospělosti, ať už astma nebo ekzém nebo klasickou alergickou rýmu. To znamená, zvláště v západní Evropě a ve Spojených státech ten nárůst alergií je obrovský, protože skutečně ty děti žijí velmi sterilně, nejsou moc v kolektivech, nesetkávají se se špínou a s hospodářskými zvířaty a fixuje se jim ta alergická imunita, protože nemají dostatečně trénovanou protiinfekční imunitu dětství.
2: Jaká jsou ta hlavní preventivní doporučení?
3: Kromě tedy toho dětství, dávání dětí do kolektivů, tak prevence špatné imunity by byla skutečně péče o ty čtyři hlavní pilíře zdraví. To znamená dobře spát, správně se živit, adekvátně se hýbat a pracovat se stresem. Je to v podstatě stejné jako u každého jiného orgánu. Stejně tak, jako musíme pečovat o srdce, tak musíme pečovat o imunitní systém.
2: Když říkáš správně, co to z pohledu imunitního systému znamená?
3: Tak. Co se týká toho spánku, tak tam samozřejmě jsou studie, které ukazují, že spánek kratší než je 7 hodin, tak už oslabuje imunitní systém a zvyšuje náchylnost k infekcím, například horních cest dýchacích, takže snažit se spát dlouho a pravidelně, pokud máme problém se spánkem, tak to řešit ve spánkových poradnách a jen tak neproplouvat životem se spánkovou deprivací. Co se týká té stravy, tam musím říct, že Já posílám spíš pacienty k nutričním terapeutům, aby skutečně měli tu stravu na míru. Co se týká stresu, zase máme studie, které ukazují, že vyšší míra stresu vede například k vysoké náchylnosti k virovým infekcím, to znamená, pozorujeme u pacientů třeba opary velmi často při stresu, nebo hůře odpovídají na očkování, takže tam zase doporučuji práci se stresem, ať už teda formou psychoterapeuta, nebo formou nějaké ventilace stresu. A to poslední bylo pohyb. Ano, tak tam asi není potřeba více vysvětlovat, aspoň nějaký pohyb, u kterého se zapotíme několikrát do týdne, by bylo optimální.
4: Já jsem v nějakém rozhovoru četla, že právě naše imunita má obrovskou sílu, ale zároveň právě ten stres je tím velkým, dá se říct, nepřítelem, že nám s ním dokáže pěkně zamávat. Jak se nestresovat?
3: Nestresovat se je velmi těžké a ani takhle tu radu asi nelze úplně dát, ale je dobré identifikovat ve svém životě věci, které nám nedělají dobře, ať už to jsou věci nebo konkrétní lidé, většinou jsou to právě mezilidské vztahy, které generují největší množství chronické stresu a snažit se nějakým způsobem buď tyto lidi ze svého života dostat, pokud to lze, anebo tady se naučit s nimi komunikovat. Takže tam zase doporučuji buď terapeuty, anebo různé jsou i coachingové metody na to, jak se zbavit takzvaných těch emočních upírů, kteří z nás skutečně vysávají štěstí, takže to je práce se stresem, ale druhá věc je, pokud jsme v nějaké chronicky stresující situaci, ze které nelze jít ven, jako je třeba pracovní prostředí, tak tam doporučuji pravidelně ventilovat nějakou kreativní aktivitou, ať už malování, zpěv, hudba nebo i procházky v přírodě, všechno má prokazatelně dobrý vliv na funkci imunitního systému.
4: Já si umím představit, že to je neuvěřitelně komplexní, ale dokážeš nám jednoduše shrnout, jaký je ten vliv mezi tím stresem a tím vlivem na tu imunitu? Co se kde rozbije, že to pak nefunguje a jsme více nemocní?
3: V podstatě to vyplývá z fyziologie té samotné stresové reakce. Při stresu si naše tělo myslí, že jsme v akutním ohrožení a předpokládá tedy, že se nám něco zásadního stane. Tak jako celé tělo zahájí takzvaný ten útěk nebo útok, to znamená, že se nám rozbuší srdce, potí se nám dlaně, stoupne nám krevní cukr, aby jsme měli energii na to s tím stresorem bojovat, tak náš imunitní systém při takovémhle akutním stresu předpokládá, že budeme nějakým způsobem zranění a případně, že dostaneme nějakou infekci, což je relativně rozumný předpoklad imunitního systému, ale vede to v praxi k tomu, že jsme-li dlouhodobě ve stresu, tak stoupá množství zánětlivých molekul v těle a zároveň se oslabují funkce velmi specifických buněk, které například bojují s nádorovými onemocněními, protože v tu chvíli skutečně ten imunitní systém předpokládá akutní stres, předpokládá, že teď hned se něco stane, tak přestane bojovat například s nádorovými buňkami, které akutně nás neohrožují.
4: Naproti mně tu dnes sedí lékařka a vědkyně Zuzana Ozeněk-Střížová. Probíráme imunitu. A všichni asi poznáme, když jsme nemocní, že nám ta imunita selhala, ale jak poznáme ten pravý čas, že máme zpozornět, že ta naše imunita, že jí dochází dech a měli bychom dělat něco preventivně?
3: Já bych určitě zpozornila v případech, kdy se nám stále vrací nějaké onemocnění, jdeme z nemoci do nemoci, nebo z antibiotik do antibiotik, a nebo když onemocníme velmi snadno, například není to tak, že bychom polonazí běhali v dešti a pak si dali s někým, kdo má zjevné chřipkovité příznaky, oběd, ale je to zkrátka, že v podstatě nic takového jsme nedělali a stejně onemocníme, to znamená, je tam nějaká zvýšená náchylnost, pak bych asi zpozornila a ideálně vyhledala vyšetření u imunologa. Ale obecně třeba v Německu jsou preventivní programy, které zkrátka spočívají v tom, že lidé by skutečně se měli vyšetřovat dříve, než takovéto problémy, o kterých jsem mluvila, začnou. Potom se s tím dá mnoho dělat. Řada těch obtíží v dospělosti je dána třeba tím, že není správně zachycená nebo léčená jiná nemoc toho pacienta. My máme spoustu pacientů s poruchou imunity, protože mají třeba cukrovku a nikdo to neví, protože nechodí k lékaři a protože neřeší to, že jim je zle. Takže pokud by skutečně u nás fungovala ta prevence, se a ty pacienti se aktivně zajímali, ať už nevím, jestli je to možné v rámci státního zdravotnictví, ale i v rámci soukromých institucí. Vím, že je možné se nechávat preventivně vyšetřovat, tak věřím, že pacientů s poruchou imunity by v našich ambulancích zásadně ubylo.
4: Jaká to jsou třeba vyšetření, na co si máme dávat pozor, co si máme hlídat?
3: Do těch úplně základních vyšetření patří biochemická vyšetření a vyšetření vitaminů, minerálů, tedy která nám ukáží, zda tam není nějaký nutriční deficit. Potom jsou to vyšetření funkce základních orgánů, to znamená jaterní, ledviné funkce, štítná žláza. Určitě já obecně doporučuji všem ženám po 30, aby pravidelně si nechávali nabírat hormony štítné žlázy, protože to je něco, co může jim dělat do budoucna problémy. A pak z těch imunologických vyšetření už jsme schopni daleko specifičtější funkce vyšetřovat, například počty buněk, které nás chrání před virovými infekcemi, před bakteriálními infekcemi, aktivaci těchto imunitních buněk. Někde lze vyšetřovat i prozánětlivé nějaké molekuly, takže to jsou věci v rámci imunity, které můžeme preventivně sledovat.
4: Když se to pak nepovede a rozvine se ta nemoc, dokážeš říct, co jsou ty nejčastější imunitní onemocnění?
3: Imunitní onemocnění obecně dělíme na tři takové skupiny a tou jednou jsou, jak jsem zmínila, ty imunodeficity, kdy teda ta imunita nefunguje, jak má, je oslabena a to jsou situace, které musíme léčit jednak hledáním té primární příčiny a jednak můžeme nějakými preparáty trošku stimulovat tu imunitu. Pak je druhý okruh onemocnění, což jsou alergie, kdy imunitní systém chybně rozpoznává běžné komponenty našeho prostředí, jako jsou srsti, pily tráv a podobně. To je taky něco, co jsme schopni velmi dobře diagnostikovat a velmi dobře léčit. A zase za posledních třeba 10 let ten posun v diagnostice byl obrovský. A třetí skupinou imunitních chorob jsou autoimunitní onemocnění, kdy náš imunitní systém napadá náš vlastní organismus. A sem spadají třeba i ty poruchy funkce štítné žlázy, kdy imunitní systém z ničeho nic začne ubližovat naší štítné žláze a vlastně ničit její funkci.
1: Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
4: Povídám si s lékařkou a vědkyní, která se věnuje imunitě a kolem imunity, tak je mnoho mýtů, kde jaký doplněk stravy zázračně hlásá, že nám pomůže zlepšit imunitu. Je na tom něco pravda?
3: No, některé doplňky úplně nezatracuji. Já si myslím, že tady zase má smysl do jisté míry personalizovat, to znamená skutečně nabrat si vitamíny, minerály z krve a doplnit si je podle toho, co konkrétnímu člověku chybí. V našich podmínkách mám pocit, že strava je natolik pestrá, že doplňky stravy téměř potřeba nejsou, protože v té stravě máme všechny ty komponenty v přirozené formě a lépe vstřebatelné než z doplňků stravy. Co můžu říct z našeho imunologického hlediska, že zásadně chybí a pomáhá pacientům je vitamin D. Takže to je něco, co nezatracuji a doporučuji naopak, protože má velmi protektivní vliv na imunitu.
4: A co takové ty nejrůznější bylinné kapky na imunity?
3: Zase opravdu záleží na složení. Vůbec se nebráním tomu, když mi pacient přinese nějaké kapky a chce to se mnou zkonzultovat, protože jsou skutečně byliny a rostliny, které mají imunostimulační efekt. Je to například echinacea, jsou různé třeba česnekové extrakty, zázvorové extrakty, které víme, že na základě studií, které jsou ale převážně in vitro, tedy laboratorní studie, ukazují, že tam efekt na imunitní buňky je, takže v zásadě pokud ten pacient nemá náběh na autoimunitní onemocnění, tak s tím nemám problém, ale doporučovala bych i před nasazením takového preparátu nechat si tu imunitu vyšetřit, protože některé i přírodní komponenty můžou poměrně zásadně zamávat s imunitou a pokud my nevíme, jaký je ten náš vstupní imunitní profil a máme tam třeba nějakou predispozici k autoimunitnímu onemocnění, tak rozhodně si nijak nepomůžeme bylinným preparátem a spíš uškodíme.
4: Mohu to nějak poznat, že mám predispozici k autoimunitnímu onemocnění?
3: Poznat čistě takhle z pocitu ne, ale ta predispozice je částečně daná geneticky, takže pokud máte někoho v rodině, kdo má autoimunitní onemocnění, tak určitě to riziko tam je.
4: A mohu ho ovlivnit tím dobrým životním stylem? Funguje to takhle?
3: Funguje, protože je tam skutečně známo, že u autoimunit, aby se autoimunita manifestovala, tak musí být kombinace genetiky plus nějakého zevního faktoru. Jako jeden z důležitých zevních faktorů se považují různé infekce, takže stává se, že pacienti po prodělání nějaké závažné infekce rozvinou autoimunitu, ale zároveň je to i ten stres. Takže určitě ten management stresu, který jde ruku v ruce i s tou spánkovou deprivací, to je něco, čím si můžeme zmírnit riziko vzniku autoimunitního onemocnění.
0: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
4: Přednášíš raději kolegům na konferencích nebo studentům při výuce?
3: Jednoznačně studentům při výuce.
4: Byla bys dnes raději veterinářkou nebo právničkou?
3: Kdybych si měla vybrat teď hned, tak veterinářkou.
4: Nejčastější věta, kterou říkáš v ordinaci?
3: To se poměrně těžko říká, ale asi dobrý den, co vás k nám přivádí.
4: Jaké je jedno doporučení lékařky pro zdravější imunitu?
3: Vnímejte svoje tělo a vnímejte to, co vám nedělá dobře a zvlášť lidi kolem sebe, kteří vám nedělají dobře, protože pokud vám přitěžují psychicky, tak jednoznačně ovlivňují i vaše imunitní buňky.
4: Co se o tobě příliš neví a jsi v tom opravdu dobrá?
3: O mně se toho bohužel ví opravdu hodně, protože já jsem až moc sdílná, ale myslím si, že se neví, že umím relativně dobře zpívat a že mým nesplněným snem je mít kapelu.
4: Já o tobě vím, že jsi pracovala v ginovém baru, tak máš oblíbený gin?
3: Já mám asi nejraději japonské giny obecně.
4: Žárovky. Naproti mě tu dnes sedí lékařka Zuzana Ozanik-Střížová, která je ale také vědkyní. Ve svých projektech se věnuje imunoterapii a jak by šla využít pro léčbu rakoviny. Jak si to představit, jak by to mohlo fungovat?
3: Imunoterapie ve zkratce jsou všechny metody, které využívají přímo funkci imunitních buněk k boji proti rakovině. Několik imunoterapeutických přístupů už je schválených a jsou běžně přístupné vybraným pacientům. A to jsou například látky, které po aplikaci pacientovi se naváží na povrch imunitních buněk a zabrání tomu, aby se ty imunitní buňky vyčerpaly. Nejrozšířenější terapií tohoto druhu je například terapie pomocí checkpoint inhibitorů, které tedy zajistí, že buňky se nevyčerpají a jsou stále aktivované a tudíž jim dodáme právě ty vlastnosti, které jsou potřeba pro úspěšné zvítězení nad rakovinou.
4: Jak taková léčba vypadá pro pacienta?
3: Pacient musí v prvé řadě mít ten typ nádoru, který je vhodný pro tuto léčbu. To už dnes víme, že ty nádory musí splňovat spoustu kritérií, včetně toho, že v nich skutečně musí ty imunitní buňky být přítomny. Pokud pacient nemá imunitní buňky, v těch nádorech pak je to horší. Zároveň, i když má tu správnou diagnózu, tak se pak dělá velmi detailní ještě vyšetření imunohistochemické, neboli vyšetření na patologii, kde se zkoumá ten specifický nádor u konkrétního pacienta a pokud ten pacient splňuje daná kritéria, tak potom dostává tuto léčbu. Probíhá pomocí infuzí nitrožilních, konkrétně teda pokud se bavíme o těch checkpoint inhibitorech, může to být terapie, která předchází chemoterapii nebo následuje po chemoterapii, ale vzhledem k tomu, že funguje na úplně jiné bázi než chemoterapie, tak tam není jako problém tyto dvě terapie kombinovat. Jenom každá má svoje nežádoucí účinky, takže s tím je potřeba počítat.
4: A o čem přesně jsou tvé výzkumy? Co zkoumáš?
3: Já konkrétně zkoumám, teď tedy i ve spolupráci samozřejmě s mými studenty, imunitní buňky v nádorech. Konkrétně teď se věnujeme nádorům měkkých tkání, což jsou nádory vycházející z tuku nebo ze svalu. A my dostaneme nádor od pacienta s jeho svolením po operaci. To, co mu chirurgové vyoperují, my si vezmeme do laboratoře. Ten nádor různými způsoby zpracujeme, rozřežeme, enzymaticky ho rozvolníme, aby jsme z něj vytáhli imunitní buňky. V momentě, kdy z toho nádoru vytáhneme imunitní buňky, tak pak je můžeme velmi detailně zkoumat. Můžeme zjistit, jak jsou staré, jaké mají zbraně, s kým komunikují a tahle ta paleta informací nám řekne hrozně moc o tom, jak by se mohlo to nádorové onemocnění vyvíjet a zda takový pacient bude reagovat na různé typy terapií.
4: Že dokážete dělat už tu personalizovanou medicínu, kdy pacient teda dostane informaci i od vás z laboratoře?
3: abychom mohli personalizovat léčbu, museli bychom zahájit klinickou studii, kterou v tuhle chvíli nemáme, ale jsou klinické studie na jiných pracovištích, třeba na Karolinské institutu ve Švédsku, kde skutečně konkrétnímu pacientovi dají informaci z jeho konkrétního nádoru a připraví mu imunitní preparát z jeho imunitních buněk, což se nazývá adoptivní transfer a má to velmi dobré výsledky v rámci klinických studií, takže doufám, že se to dostane do klinické praxe, jak v tom Švédsku, tak i u nás v budoucnu.
4: Je nějaká konkrétní otázka, která tebe úplně nejvíc zajímá, co se týče výzkumu imunoterapii?
3: Já těch otázek mám spoustu, ale něco, co mi hlodá v hlavě už od stáže, kterou jsem měla ve Skotsku, je otázka, zda imunitní buňky, které se nacházejí na okraji nádoru, tak jestli skutečně spěchají do toho nádoru, aby bojovali za nás, anebo jestli z toho bojiště utíkají. To je něco, co zatím se úplně neví, protože ta problematika zahrnuje detekci molekul, které nazýváme chemokiny, a ta detekce je velmi složitá, takže v tuhle chvíli je to jedna z otázek, která mě zajímá a na kterou zatím odpověď neznáme.
0: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
4: Naproti mě sedí lékařka a vědkyně Zuzana Ozeněk-Střížová. Celou dobu si tu povídáme o imunitě, o možných problémech, ale i o tom, co dělat pro zdravou imunitu. A tak by mě zajímalo, co děláš ty pro zdravou imunitu.
3: Já se snažím každý den aspoň nějaký čas strávit procházkou v lese, protože nejenom, že mi to dělá psychicky dobře, ale jsou i studie, které ukazují, že skutečně to prospívá i imunitním buňkám. Snažím se dbát na spánek, což teď momentálně při péči o syna malého nejde, ale normálně ano, a hlavně tedy se zaměřuji na psychohygienu. To znamená, skutečně snažím se být velmi obezřetná v rámci nezdravých mezilidských vztahů a snažím se aktivně pracovat s psychoterapeutem, aby skutečně ta stresová zátěž, kterou mám už v rámci své profese, tak nebyla ještě rozšířena o stresovou zátěž v osobním životě.
4: Ty jsi zvolila trochu netradiční kariéru, vědkyně, lékařka a ještě matka. Jak tuhle tu trojkombinaci zvládáš v českém prostředí? Ty jsi byla na stáži vlastně s velmi malým synem.
3: No, tohle naštěstí teda byla stáž mého manžela. Já jsem absolvovala hodně zahraničních cest a hodně zahraničních stáží, ale v době mé mateřské naštěstí jsme to skloubili tak, že na prestižním sarkomovém centru působil můj manžel, který se mnou ale dělá výzkum, takže samozřejmě jsme pracovali na výzkumu i tam, ale já jsem nemusela fyzicky nikam chodit, takže jsem skutečně strávila v Holandsku část té mateřské. Takže zda se to dá skloubit, já bych úplně neřekla, že se mi to úspěšně daří, ale je potřeba samozřejmě mít kolem sebe nějakou podpůrnou síť, což pro mě je manžel a je to chůva. Takže to je něco, co mi pomáhá nějak kariérně pokračovat a obecně, aby člověk dal maximum času té rodině a svému dítěti, tak se musela osekat hodně osobních koníčků a času pro sebe, a to je doufám něco, co se mi vrátí třeba za pár let.
4: K tomu všemu si ale velkou mentorkou mladých vědkyň. Jaká je aktuální situace, co by mladým ženám ve vědě nejvíce pomohlo?
3: Mladým ženám ve vědě, no, to je správně použité to slovo mentor. Já se úplně nepovažuji za mentorku, ale myslím si, že mladým ženám ve vědě by skutečně pomohl systém mentoringu, kdyby v situaci, kdy ta žena třeba působí na grantu nebo vede nějaký grant a otěhotní nebo se chystala odejít na mateřskou, tak kdyby tu fungoval nějaký záchytný systém mentorů, který by té ženě pomohl, ne jak z té situace ven, ale jak se v ní vůbec zorientovat, protože ono to samotné dělání vědy je samo o sobě nesmírně těžké, jak logisticky, tak lidsky, tak mateřství je neskutečně těžké, takže to vidím jako jednu z možností, protože ty informace tady úplně dostupné nejsou. Pokud se do takové situace, jako jsem byla já, dostanete, tak tápete a máte pocit, že jste v tom úplně, ale úplně sama. Takže určitě zpětně, když se dívám na svoji situaci, tak mě by velmi pomohlo, kdyby tu byla nějaká žena, která by mi řekla, jak z toho ven a jak v tom fungovat.
4: Můj úplně poslední dotaz se bude týkat výuky, protože ty jsi také oceňovaná vyučující na lékařské fakultě. Jak vypadají tvé hodiny?
3: Já vedu takové semináře, nazývá se to kazuistické semináře, kdy studentům předvádím příklad konkrétního pacienta. V podstatě začínáme tak, že si řekneme úplné minimum, třeba jednu větu o tom pacientovi, a v podstatě ty studenti musí rozklíčovat celou tu pohádku, celou tu anabázi sami. Trvá to někdy skutečně 2 hodiny, ale musí se zapojovat všichni, musí být extrémně aktivní. Já jim v tom vytvářím takové ty překážky toho systému, aby pochopili, že to, že chtějí někomu v den nula udělat CT, zkrátka není možný v českém zdravotnictví nebo ne u imunologického pacienta, tak se snažím jim vysvětlit tu realitu a říkám tomu vlastně systém harvardského semináře, kdy víc mluví oni než já a já skutečně dávám jenom minimum indicí.
4: Říká lékařka a vědkyně Zuzana Ozaník-Střížová. Já moc děkuju, že jsi za námi dnes přišla. Mé jméno je Pavla Hubálková a budu se na vás těšit zase příště.
3: Děkuji moc za pozvání.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
0: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.